do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

každoctví známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

téma mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný, dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvouplošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo,
1: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě, no, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct? No. Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je.
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: Jenom to ne.
3: No. A nebo klidně duete.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka. A nebo jenom takový ten imaginární. Jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, to až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne,
0: kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadam, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát. Že?
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci si budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže se to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
7: děkuji.
1: My děkujeme.

někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné,

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsou... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, máte rád country. A Honza,

0: jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
1: Byl to křest.
0: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit 100. narozeniny. Honza se hlásí?
2: 95.
0: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
1: Jelikož nevím, tak mezi 90.
0: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a 1 měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme a je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3. A ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
2: Já bych řekl ta sázka.
0: Vy myslíte sázka s kamarády?
3: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
0: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
1: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
3: No samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
0: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
3: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
0: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
2: Já už se teda bojím.
0: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
2: Řekl bych fagot.
0: Fagot, B.
3: Hergot, fagot.
0: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
1: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
0: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
4: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
0: to... No, nestýď se za to, byly to bicí.
4: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
0: Takže bicí.
4: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
0: Ano,
4: za A,
0: no
4: za
0: triangle, A. to bych nepodceňoval paní Čákovou,
4: ten,
0: ale s tím
4: ale
0: fagotem
4: ten jsem teda taky ale hrála.
0: Jo? Svěřili ti ho.
4: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
0: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tuši

0: byste, co Laďa menší krát dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky? Tak co byste řekli? No, Honza se hlásí, tak Honzo.
1: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
0: Počkejte, to nás zajímá. Pil. Jo, pil.
1: Pil.
0: Tak to není tak hrozný.
1: Proto bych dal Bčko, opatrně.
0: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
2: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
0: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
3: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostřížku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
0: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
4: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
5: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
4: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
6: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
4: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě.
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, jedej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
2: Ano.
1: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám. Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji. A víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, s Ilonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři se rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice. A oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček. A oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten bryskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasíny
0: prostě na nohou. Intelektuální vzezření na první.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívej.
0: Jinak lepší. By si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže
1: podívej se,
0: překonal.
1: Vidíš to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A., Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne, ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No, jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové.
5: Dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
5: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
5: Je.
6: Tím pádem je zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím, ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: Já bych si ledva zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend, přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, ano, jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím,
3: určitě.
5: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
3: Takže děkuji ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A tak. Kam s vaším hlasem?
7: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
3: No že jo, Jiřina má protekci.
5: No
3: dobře.
5: Jistě, ano, ano.
3: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
5: Učitelka Lidlova.
3: Naslyšenou.
5: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
3: počkej,
5: kdo vítězí?
3: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
5: Ne, to jsem, ale aha. Amatérský.
3: Aha, tak dobrý den.
8: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
5: No. Dobrý den.
8: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zaspomíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
5: Určitě, to si píšu.
3: Děkujeme.
5: A sotva bude troška času, tak můžu.
3: Ano. A nechceš rovnou?
5: Rovnou?
3: No rovnou.
5: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych...
3: Zavřete,
5: jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním
3: proč
5: jezdila,
3: asi?
5: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
3: Děkujeme
5: taková,
3: no. Pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
5: Ano, počítej správně.
3: Je to Jiřina.
5: Je to Jiřina.
3: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
9: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
10: To je celý. Ano. To je bezvadné. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej. Čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
9: Ano, jako rukou.
10: Rukou. Takhle, jo?
9: Jmenuji se Aneška.
10: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
11: Měde.
10: Klapka.
12: Učitelka poprvé.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice.
10: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Jak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
9: Nebo jako se žáky, že?
10: No, spíš s diváky, Soudružko Lídlová, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po druhé.
9: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
10: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
10: No tak přepudrovat, jo, a honem.
13: Už jo, zasnu, jo.
10: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
10: Tak pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po třetí.
9: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
10: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
13: Ale že to zasnu.
10: Nezasínej, když jdeme okamžitě dál.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
5: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci, na co se můžeme těšit.
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4.
1: Krásná.
2: Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého
2: ano,
1: Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná. Už.
2: Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby
1: ze zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím ano, s masem ano, po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme, krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr, paní Bogdala, sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, ano, mějte děkujem. Se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Ne. červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: o Drážďanech to bude, je, a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuji.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já se vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím
9: no,
6: tě.
9: No jen to
6: zasunuj. Tak ho nezasínej! To je maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslím, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje, Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delikát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom,

0: se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mně se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující. A byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus. A to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne, životní, už to přešlo, ne, všechno.
0: No já nevím, zkus se na to zeptat,
1: budeš, jinak, vidíš, no. Nebudu se na to zeptat, ptát.
0: A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
0: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, pojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
0: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já
0: že
1: si myslím,
0: jsem
1: že ty
0: nefotil.
1: Jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
0: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě, a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela. Ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David.
0: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Lávka přes dřevnici, která spojuje Fignerovo a Benešovo nábřeží ve Zlíně, bude od zítřka na 2 měsíce úplně uzavřená. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci cen benzinu a nafty. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů. Matěj Neradělka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Přemysl Otakar II., který v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město, bude mít ve městě novou sochu. Její slavnostní odhalení se uskuteční dnes v 16 hodin na Hradním náměstí. Podobu bronzové skulptury popisuje její autor, akademický sochař Radim Hanke.
2: Ten Přemysl Otakar tady u mě jakoby v mojej formě není válečník, jo, což on se někdy dělá s mečem a podobně ve zbroji, ale u mě je spíš jako král, to znamená s tím žezlem a s jablkem. Když to sečtu dohromady, tak sokol je přes 3 metry a ta socha má asi 1,70 m, tak ono to bude mít nakonec kolem 5 metrů, ta kompozice. Samotná ta socha je v podstatě jakoby v životní velikosti.
0: Socha i s žulovým podstavcem váží přes 3,5 tuny. Za její pořízení město zaplatilo zhruba 1,5 milionu korun. Lidé ve Zlíně budou muset od zítřka počítat s uzavřením lávky přes dřevnici, která spojuje Benešovo a Fignerovo nábřeží. Jde o jednu ze dvou lávek, které v této části města přes řeku vedou. Město ji začne opravovat a pěší ani cyklisté se po ní během prací nedostanou. Rekonstrukce má stát přes 2 miliony korun a potrvá nejdéle do konce listopadu.
3: Stavaři opraví hlavní část lávky, vymění izolaci i celé zábradlí a konstrukci opatří novým nátěrem. Oprava je jedním z projektů participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, ve kterém o využití části městských peněz rozhodují sami obyvatelé. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčí asociace Václava Louly mohlo zhoršit.
4: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
0: Opatření budou zatím platit do konce října. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem na Kroměřížsku obsadí v úterý dělníci. Měsíci budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
1: Počasí.
0: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty se pohybují mezi 13 a 4 stupni. Nejvýše dnes naměříme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hošťálkové na Vsetínsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací. A to už bylo ze zpráv vše. Teď přejeme pohodovou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stává se to několikrát do roka, že ani v běžný pracovní den budík nezvoní. To je právě dnešní případ. Vstáváte, milí posluchači, dobrovolně a sami volíte brzkou hodinu probouzení. Vítám vás do pondělí s datem 28. září. Máme státní svátek přímo Den české státnosti. A tak si úplně v pohodě, nachystejte kafe na stůl, já už posílám písničku Jojo Bandu a za chvíli si nejenom svatém Václavovi řekneme víc v kalendáriu. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím všechny probuzené posluchače, na vlně Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého pondělního rána. Vybírám z kalendária, dnes tedy 28. září je svátek svatého Václava a hlavního patrona českého národa a také státní svátek, Den české státnosti. V roce 1895 zemřel francouzský mikrobiolog a chemik Louis Pasteur. Zapsal se do dějin lékařství, ale i potravinářství. K jeho objevům patří očkovací látky proti vzteklině a sněti slezinné, tedy antraxu. Vynalezl i jednu z metod konzervace potravin tepelnou sterilizací, kterou si nechal patentovat. Dnes je to přesně 120 let, kdy první dostihy zahájili provoz na závodišti ve Velké Chuchli v Praze. Závodiště bylo vybaveno secesními tribunami, telegrafem, telefonní linkou na parkoviště a vinárnou. V roce 1926 se v Žeravicích na Prostějovsku narodil operní zpěvák Václav Halíř. Dominantní místo v jeho repertoáru zaujímala tvorba Leoše Janáčka. Často a rád také interpretoval lidové písně z Hanácka. V roce 2010 zemřel v Rožnově pod Radhoštěm etnograf, národopisný pracovník, publicista Jaroslav Štika. Po studiích etnografie vykonával funkci správce Valašského muzea v přírodě. Pojmy Valach a Valašsko se staly předmětem jeho badatelské činnosti, vyhledával neznámé písně, zabýval se pověstmi a legendami svého milovaného kraje. A ještě rok 2014, kdy zemřel klavírista, skladatel a textař Petr Zkoumal. Jeho melodie znají dobře dospělí i děti. Psal totiž scénickou hudbu k filmům a televizním inscenacím, ale především k pohádkám a večerníčkům, jako například Maxi Pesvík, Bob a Bobek nebo Pat a Mat.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Dáma v červeném je film z roku 1984. Stevie Wonder ho doprovodil písničkou, která se pak stala jedním z jeho největších hitů. V Británii šlo dokonce o jediný případ, kdy se dostal až na vrchol žebříčku.

0: tak jsem ti jenom zavolal, abych ti řekl, jak tě miluji. To byl Stevie Wonder. Zkontrolujeme další vývoj meteorologické situace. Krátkou předpověď otevírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 8 stupňů je teď v Kroměříži, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 9 stupňů situace ve Starém Městě a ve Zlíně. 5 stupňů vidím v Holešově a ve Strání, 6 v Bystřici pod Hostýnem a ve Vsetíně. Kateřinice Ojčná hlásí 11, Maruška Hostýnské vrchy 12 stupňů. Naproti tomu Hošťálková a Štítná nad Bláří pouhé 4 stupně. Vizovice, Luhačovice a Valašská Sednice jsou místa se 7 stupni a seznam uzavírají Velké Karlovice s pouhými 3 stupni Celsia. Dnes bude obloha jasná nebo skoro jasná, jenom ráno se mohou v údolí ještě vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý jihovýchodní až jižní vítr, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Většinou dobré by měly být a jsou teď rozptylové podmínky, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na vzduch. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Krvácení dásní může být prvním varováním před onemocněním, které patří mezi nejčastější příčiny ztráty zubu u dospělých. Parodontitída přichází nenápadně a často bez bolesti. Jak ji včas odhalit? Lze její postup zastavit? A jak souvisí zdraví dásní s celkovým zdravím organismu? I na vaše otázky bude odpovídat parodontoložka Pavla Molová. Už 30. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bratné láhve vyprávěj líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Zlínská pobočka Krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzinu a kanistr zapálil poblíž skladu, ve kterém byl barman. Ten utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 21 až 22 let vězení. Kandidáti do komunálních voleb ve Zlínském kraji stárnou. Průměrný věk letos poprvé přesahuje 47 let. Oproti volbám před 4 lety jsou kandidáti průměrně o půl roku starší. Přímo v okresních městech jsou navíc kandidátky ještě značně nad průměrem. Třeba v Kroměříži se dostali přes 53,5 roku. Při minulých volbách před 4 lety to přitom bylo o více než 4 roky méně. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká taky zahraniční experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bacala Foundation. Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou taky hybridní hrozby nebo situaci na Blízkém východě. Schůzky se zúčastní šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová a na dálku se připojí taky ukrajinský ministr obrany Jevnehy Mara. Česko bude v Bruselu zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský. Dnes bude obloha v regionu z počátku jasná, později i skoro jasná. Ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty máme mezi 12 a 3 stupni. Nejvýše dnes naměříme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Cvičení, škola chůze, fyzioterapie nebo sdílení zkušeností. V Nových Bránicích na Ivančicku se o víkendu konal kemp pro lidi po amputaci nohy. Přijela na něj 12 zájemců. Podíváme se tam už za okamžik v reportáži.

Dnes je 28. září, dobré pondělní sváteční ráno přeje Český rozhlas Zlín. Pacientská organizace Prokrok o víkendu uspořádala v Nových Bránicích na Ivančicku kemp pro lidi po amputaci nohy. V Česku ročně amputaci

0: těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jakoby disbalance toho těla, ale zaměřovala jsem se i jako na otevření hrudníku. Tohle je zrovna tady důležitý, uvědomovat si ten pohyb a umět jakoby s tím tělem pracovat.
1: Bylo to hodně náročný, některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl. Ne všechny pozice prostě jsou tomu amputáři tak jako přirozený. Přimět se k tomu, udržet tu rovnováhu a dalo mi to zabrat, jak normální trénink.
2: Na lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
1: Před těma 30 lety bylo docela nemyslitelné s tou protézou hodně věcí dělat. Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
2: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
1: Nevrat to jako konec světa a srovnat se s tím a začít chodit. To je nejdůležitější a potom už prostě zkoušet různé věci, nebát se ničeho, není to limit. Řekl bych, že jedno z nejnáročnějších je prostě stát na místě, čekat, nepohybovat se. Tam člověk hodně uhýbá na tu zdravou nohu a potom se to prostě projeví. No.
2: Podle předsedkyně pacientské organizace Pro krok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
3: Protože spousta lidí si přijde, že nikdo jako neví, co je trápí nebo s čím se jako každý den potýkají. A to, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
2: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nový týden a podzimní posuny nejenom v teplotách. O tom budou příští věty. Krátkou předpověď začínám údaji meteorologických stanic.
1: Počasí.
0: 8 stupňů je v Kroměříži, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 9 stupňů hodnota ve Starém Městě a ve Zlíně. Holešov a Strání mají společnou teplotu 5 stupňů. 6 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem a ve Vsetíně. Kateřinice Ojčná hlásí 11, Maruška Hostýnské vrchy 12 stupňů. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří jsou to stupně 4. Vizovice, Luhačovice, Valašská Senice, 3 místa se 7 stupni na teploměru a končí Velkými Karlovicemi, kde jsou prozatím pouhé 3 stupně. Dnes bude obloha jasná nebo skoro jasná, ráno se ale mohou v údolích ještě vyskytnout mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, slabý jihovýchodní až jižní vítr bude mít rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. U toho jsou většinou dobré rozptylové podmínky a takové to se udrží po celý den. A co se týká biozátěže, tam vidím jedničku, takže beze změny stále zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme na Českém rozhlase Zlín pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek a tady je malá ochutnávka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině. There she was.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu lidé učili hrát na fujaru. Ve Vizovicích na Zlínsku mohou zájemci navštívit zrekonstruovanou věž kostela svatého Vavřince. Lidé si dnes nenakoupí ve většině obchodů a supermarketů. Na den české státnosti totiž platí zákaz prodeje. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Naradilkem. V Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu lidé učili hrát na fujaru. Tradiční slovenský nástroj si mohli vyzkoušet ve Valašském muzeu v přírodě. Účastníci se tam učili základní techniku hry a seznámili se taky s dalšími lidovými píšťalami. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se tam vrátil po 10 letech.
5: Podle lektora Boba Rychlíka je důležité si uvědomit, že se do nástroje nefouká.
6: Do toho se nefouká, do toho se střílí. Jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a stříleli jsme. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem.
5: První tóny na fujaru zkoušela účastnice kurzu Simona Lukešová.
7: Mě ten nástroj fascinuje, už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojený, jak je, no prostě je to taková rarita.
5: Celkem se kurzu letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněna veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého se jedná o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře a výměnou prošly i věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes ve 13, 14, 15 a 16 hodin. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí během dneška zůstat zavřené. Na prodej na den české státnosti jim totiž zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
8: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
3: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země.
9: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
10: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
9: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
10: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná, ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 3 stupni, nejvýše dnes naměříme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Uherském Hradišti v ulici Štěpnická je omezena doprava z důvodu realizace první etapy revitalizace sídliště Štěpnice. Takové byly další zprávy Českého rozhlasu Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemné probouzení do svátečního pondělí přeje taky Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, na startu nového týdne, který začíná státním svátkem, tedy prodlouženým volnem. Na svatého Václava pěkný den přijde pohodlný podzimek. Tak to nám 28. září popisuje lidová pranostika a současně napovídá historickou souvislost. Já se těmto záležitostem budu věnovat už za chvíli podrobněji v našem kalendáriu. Na dobrou náladu teď posílám písničku Sester Eleftheriadu. Je 6 hodin 5,5 minuty.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím všechny probuzené posluchače, na vlně Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého pondělního rána. Vybírám z kalendária, dnes tedy 28. září je svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa a také státní svátek, Den české státnosti. V roce 1895 zemřel francouzský mikrobiolog a chemik Louis Pasteur. Zapsal se do dějin lékařství, ale i potravinářství. K jeho objevům patří očkovací látky proti vzteklině a sněti slezinné, tedy antraxu. Vynalezl jednu z metod konzervace potravin tepelnou sterilizací, kterou si nechal patentovat. Dnes je to přesně 120 let, kdy první dostihy zahájily provoz na závodišti ve Velké Chuchli v Praze. Závodiště bylo vybaveno secesními tribunami, telegrafem, telefonní linkou na parkoviště a vinárnou. V roce 1926, před 100 lety, se v Žravicích na Prostějovsku narodil operní zpěvák Václav Halíř. Dominantní místo v jeho repertoáru zaujímala tvorba Leoše Janáčka. Často a rád také interpretoval lidové písně z Hanácka. V roce 2010 zemřel v Rožnově pod Radhoštěm etnograf, národopisný pracovník, publicista Jaroslav Štika. Po studiích etnografie vykonával funkci správce Valašského muzea v přírodě. Pojmy Valach a Valašsko se staly předmětem jeho badatelské činnosti, vyhledával neznámé písně, zabýval se pověstmi a legendami svého milovaného kraje. A ještě rok 2014, kdy zemřel klavírista, skladatel a textař Petr Zkoumal. Jeho melodie dobře znají dospělí i děti. Psal totiž scénickou hudbu k filmům a televizním inscenacím, ale především k pohádkám a večerníčkům, jako například Maxi Pesfík, Bob a Bobek nebo Pat a Mat. Tolik z kalendária. V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na město královské. Podrobnosti uslyšíme už za chvíli, dozvíme se mimo jiné, jak je těžká a vysoká, nebo proč stojí na Hradní náměstí.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tvůrce této skladby Lou Reed je slyšet na začátku, no potom na samotném konci, mezi tím se za mikrofonem prostřídá spousta hvězd, nejenom 90. let. Poslechneme si Perfect Day, taky přeju vydařený sváteční den.
2: Just a perfect day. Drinks and grill.

0: Počátky osídlení Uherského Brodu sahají až do 10. století. Významným mezníkem v jeho historii ale 29. říjen roku 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. Sídlo povýšil na královské město. Dnes tomuto významnému panovníkovi v Uherském Brodě odhalí sochu.
1: Socha Přemysla Otakara II. Je to samozřejmě jakási moje rekonstrukce, protože nikdo nevěděl, jak přesně vypadá, ale jsou jakési antropologické studie, třeba zlepky a podobně, takže já jsem se tím trochu držel.
2: Říká autor skulptury akademický sochař Radim Hanke.
1: V podstatě ta socha je jakýsi symbol vlastně trošku i té doby a ten Přemysl Otakar tady u mě jakoby v mojej formě není válečník, jo, což on se někdy dělá s mečem a podobně ve zbroji, ale u mě je spíš jako král, to znamená s tím žezlem a s jablkem.
2: Jak ta socha vlastně celkově vysoká, protože ano. Vidíme, že vlastně je tady poměrně vysoký postavec.
1: Ano, on ten sokol, když to sečtu dohromady, tak je přes 3 metry a ta socha má asi 1,70 m, tak ono to bude mít nakonec kolem 5 metrů, ta kompozice. Samotná ta socha je v podstatě jakoby v životní velikosti. Jinak je bronzová, je to patinovaný bronz a ten sokol pod tím, to je žula. Ta figura samotná není příliš těžká, ta má nějakých do 150 kilo, ale ten žulový sokol, ten válec plus ty 3 segmenty, tak to má tak 3,5 tuny určitě.
2: Proč se Uherský Brod rozhodl Přemyslu Otakaru II. Sochu odhalit, vysvětluje městský architekt Jiří Kolouch.
3: Přemysl Otakar II. Byl panovník, který povýšil Uherský Brod na město královské a je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
2: Ta socha jakoby zhlíží na město, poblíž jsou historické hradby a také muzeum Jana Amose Komenského. To místo jste asi nevybrali náhodou.
3: Ta socha je umístěna v místě, kde stával kdysi historický zeměpánský hrad na Hradním náměstí v přímé návaznosti na ulici Přemysla Otakara II.
2: Slavnostní odhalení sochy Přemysla Otakara II. Se uskuteční dnes v 16 hodin. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
6: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
7: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
6: Chystáme oslavu plnou legrace.
7: To se mi líbí.
6: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
7: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
6: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
7: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
6: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Nový týden začíná a my se na jeho průběh podíváme podrobněji v otázkách počasí. Právě proto už je připravený a informacemi vybavený meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím do Brna a přeju dobré sváteční ráno.
1: A pěkné ráno.
0: Na úvod nám prosím řekněte, jak jsme na tom s teplotami a oblačností aktuálně, jaké máme pondělní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak oblačnost nemáme nad Zlínským krajem žádnou, máme jasnou oblohu, ale v údolích se na některých místech vytvořily mlhy, hlavně v těch hlubších údolích na severu a východě kraje. Teplotní rozptyl je docela velký, a to od 3 stupňů, které hlásí třeba Velké Karlovice, až po 12 stupňů na některých kopcích. Nejčastější hodnoty jsou ale mezi 6 a 8 stupni.
0: Bude dnešek v celkovém pohledu dnem slunečným a i v teplotách příjemným? Jaký průběh pondělí nás čeká až do setmění?
1: Ano, bude slunečno s příjemnými odpoledními teplotami 20 až 23 stupňů, obloha tedy jasná nebo skoro jasná, foukat by měl pouze slabý proměnlivý, případně během dne jihovýchodní nebo jižní vítr.
0: A biozátěží potěšíte taky?
1: Ano, potěším, je to jednička.
0: Dál se hned podíváme na zítřek, jestli pak si zopakujeme podobný scénář taky v úterý.
1: Zopakujeme, bude to velice podobné, jasno nebo maximálně skoro jasno. V ranních hodinách se mohou výjimečně vyskytovat údolní mlhy. Teploty ráno 10 až 7 v údolích při bezvětří kolem 5 stupňů. Odpolední teploty 21 až 24 stupně. A foukat bude slabý, proměnlivý, přes den spíše jihovýchodní nebo jižní vítr.
0: Jak to bude dál? Podívejme se ještě aspoň stručně na středu, čtvrtek, naznačme si, co nás čeká uprostřed týdne, jak si můžeme plánovat trochu dopředu.
1: Také ty další dny budou ve znamení babího léta, bude jasno nebo jen nepatrná oblačnost, ráno v údolích ojedinělé mlhy, ranní teploty 9 až 5 v údolích kolem 4 stupňů při bezvětří, čtvrteční ráno bude o něco teplejší, 11 až 7 stupňů, no a odpolední teploty se budou pohybovat většinou mezi 20 až 24 stupni. Oproti těmto dnům ale se trošku bude rozfoukávat jihovýchodní nebo východní vítr, ale bude maximálně mírný.
0: Závěr patří historii, zastavíme se u data 28. září a rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty se týkají našeho, tedy Zlínského kraje.
1: Nejnižší teplotu jsme zaznamenali v roce 1970 na stanici Huslenky Kychová, a to minus 3,2 stupně. Nejtepleji potom bylo v roce 1942 v Kunovicích 29,4 stupně Celsia.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil a uvedl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme hezký sváteční den a zase brzy naslyšenou.
1: A také děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy místních silnic. Radnice v minulých dnech opravila točnu a část silnic na Štěpánově. Ode dneška se práce přesouvají do Smetanovy ulice. Na Paťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezona tam dnes skončí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než v loňském roce. V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzinu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků budou zastropovávat na 2,50 korun na litru. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzinu i nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním i příštím roce. Zájemci se dnes mohou přijít podívat do Strakovy akademie v Praze. Den otevřených dveří v sídle úřadu vlády potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky budou každých 15 minut a návštěvníci při nich uvidí například jednací sál vlády nebo galerii českých a československých premiérů. Prohlídka končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají například diplomatické akce. Kromě sídla vlády se dnes veřejnosti otevře taky ministerstvo financí. Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty máme mezi 12 a 3 stupni. Nejvýše dnes naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Malé Bystřici na Vsetínsku práce na údržbě mostu omezují provoz. A vy jste slyšeli krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď jedeme na Slovensko.

0: Vstávání do svátečního pondělí 28. září vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín a pojďte si s námi teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí.

0: abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
0: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
1: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
0: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mně, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Zítra si povíme o záchranářské uličce.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 6:45, řekneme si, jak vidí úvod nového týdne meteorologové a jestli platí jejich původní předpoklady o babím létě.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 3 a 12 stupni. Dnes bude obloha jasná nebo skoro jasná, jenom ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Slabý proměnlivý postupně, jihovýchodní až jižní vítr bude mít rychlost pouze do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou podle posledních zpráv zatím mírně nepříznivé, což se večer zopakuje, jinak přes den by ale měly být většinou dobré. A k tomu mírná biozátěž na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na 28. září připadá Den české státnosti, státní svátek spojený se svatým Václavem. Jako kníže z rodu Přemyslovců vládl jenom 10 let, přesto se stal patronem českého národa. Více o něm řekneme už za chvíli.

0: Stará Boleslav nebo svatovítská katedrála, místa, která jsou spojená se svatým Václavem. Výročí jeho úmrtí si připomínáme dnes na Den české státnosti. Podle legendy Václava při cestě na ranní pobožnost nejdřív napadl jeho bratr Boleslav, vraždu pak dokončila jeho družina. Patron českého národa zemřel 28. září, nejspíš roku 935 ve Staré Boleslavi, kde byl nejdřív i pohřben. Později nechal kníže Boleslav jeho ostatky převést do dnešní svatovítské katedrály v Praze.
1: Václave, kníže, vojvodo té země.
2: I Förstrova kantáta zmiňuje svatého Václava jako patrona české země. Je ale taky ochráncem míru, sládků a vězňů. O jeho životě toho nevíme moc. Nejčastěji se o něm totiž zmiňují legendy. Podle nich byl zbožný, mírumilovný a vzdělaný. Oproti tehdejším panovníkům, kteří se učili hlavně bojovat a vládnout, uměl třeba číst a psát.
3: Vzhledem k tomu, že se to objevuje už vlastně v té nejstarší legendě, takzvané první staroslovenské legendě, 60. let 10. století, tak bych se domníval, že na tom něco mohlo být, že skutečně byl tedy vzdělanějším než jiní panovníci té doby.
2: Řekl před časem ve vysílání Českého rozhlasu historik Petr Kubín. Svatováclavský kult je podle historiků nejdéle udržovanou národní a duchovní tradicí v českých zemích.
4: On je výrazně spojen s christianizací, tedy s rozšířením křesťanství v českých zemích a současně velmi výrazně i přispěl k tomu, že stát byl upevněn na té zahraničně politické úrovni.
2: Řekl už dřív historik Jaroslav Šebek. Po rozpadu východofranské říše a nástupu nového krále Jindřicha I. Ptáčníka se Václavovi podařilo zachovat nezávislost českého národa. Po porážce saským králem mu kvůli tomu musel platit roční daň za mír. Jindřich Ptáčník se tak podle historiků stal spojencem českého knížete. Těchto historických událostí za dob protektorátu využíval i zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Nebyl ale sám.
5: Tajemník Háchy, doktor Kliment, sepsal takové pojednání, ve kterým spojuje právě tu svatováclavskou tradici s říší, takže tohleto si uskutečnili sami Češi. Z toho pak vzniká také to vyznamenání svatováclavská orlice, které je takovým viditelným znamením kolaborace.
2: Řekl v našem vysílání historik Jan Reut. V českých dějinách podle něj ale svatý Václav k politickým účelům posloužil i třeba Habsburkům, kteří ho uváděli ve svém rodokmenu. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Přemysl Takar II. Bude mít v Uherském Brodě 5 metrů vysokou sochu. Rožnov pod Radhoštěm má novou koncepci bydlení a pravidla pro developery. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. V Uherském Brodě dnes v 16 hodin odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
6: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
5: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná bude na hradním nádvoří, kde dříve stával země Panský hrad. Zastupitelé v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku schválili novou koncepci bydlení. Developeři kvůli ní budou muset k novým domům vybudovat taky parkování, chodníky a zeleň. Město navíc příští rok vypíše dotaci pro bytová družstva. Komu má pomoct, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
7: Bytovky, které mají třeba 4 patra, můžou díky dotaci vybudovat výtahy ve svých domech, tak aby ty domy byly bezbariérové, protože populace stárne, tak aby se mohly bezpečně a jednoduše dostat domů, ale zároveň třeba i pro rodiny s dětma, aby se s kočárkama bezpečně a pohodlně dostali do svých pater.
5: 8 milionů korun na první 3 roky mohou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovo. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se mohou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Langronová.
8: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
5: Papež Šlef 14. dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí 4denní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech.
9: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovu návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty měříme mezi 12 a 3 stupni. Nejvýše se dnes vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Ve Věžkách na Kroměřížsku je hlášena zvýšená hustota provozu z důvodu konání podzimní výstavy Zahrada Věžky. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kdo má důvod, už je z postele venku, ostatní nespěchají a dávají ránu pro zatím volný průchod. Zdravím vás, milí posluchači, na startu nového týdne, který začíná příjemně, státním svátkem, a to znamená, že si mnozí užíváte prodlouženého volna. Jenom upřesním, dnes je 28. září a za chvíli vás pozvu k našemu pravidelnému soutěžení v Moravském nářečí. Vydavatelství Kazda pro případ, že najdeme výherce, věnuje knihu s názvem Chuť mého života jako memoáry o jídle a právě svém životě ji napsal Stanley Tucci. Teď si ještě nejdřív poslechneme seriálovou písničku Hany Zagorové s Petrem Reskem. Od mikrofonu zdraví a hezké sváteční ráno přeje Petr Uhřík. Teď jenom nevím, kde jsem vzal toho Petra Reska, když je tam Petr Kotval se Standou Hloškem, ale opravuji.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Po probuzení je potřeba rozhýbat nejenom tělo, ale také mysl a k tomu budete mít, milí posluchači, příležitost právě teď. Soutěžíme v Moravském nářečí, knihu s názvem Chuť mého života věnuje vydavatelství Kazda. Teď už jenom připomenu telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Pro dnešní otázku si zajedeme na Brněnsko do obce Jiříkovice. Otázku má pro nás připravenou pan Aleš. Tak jdeme na to, zvedám telefon a uvidíme, uslyšíme, kdo se ozve. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak volá?
3: Prosím.
0: Vy jste se prostřídali za telefonem. Dobré ráno. Komu ho přeju tentokrát? Dobré ráno. Kdo pak tam je?
3: Zdena.
0: Paní Zdeno, vstáváte, tak je u vás běžné, když je státní svátek, anebo jste si trošku přispala? Jak to máte?
3: Nepřispala, brzy stávám.
0: Každý den, nehledě na to, jaké je datum, ano?
3: Mm-hmm.
0: A máte nějaký ano. program, plán na sváteční den?
3: Ani ne.
0: Takže běžný den po všech stránkách, po vás, dobře. Pojďme zkusit soutěžní otázku. Hned si poslechneme, jak zní. Přemýšlejte, co by mohlo být správnou odpovědí.
4: Co je to šaškec?
0: Takže velice stručně a rychle se pan Aleš ptá, co to je šaškec?
3: Nevím.
0: Co budeme dělat, když nevíte? Dáme nápovědy. Dobře, pro všechny případy mám připravené nápovědy. Šaškec může být psychiatrická léčebna, nebo je to člověk, o kterém se říká, že je veselá kopa, anebo C-čko, tradiční velikonoční pokrm na Brněnsku. Tak z těchto možností můžete vybírat pro slovo šaškec, ještě jednou, psychiatrická léčebna, nebo člověk, o kterém se říká, že je veselá kopa. A nebo třetí možnost, tradiční velikonoční pokrm na Brněnsku.
3: Já bych dala C.
0: Takže je to něco k jídlu, myslíte, ano? Zkusíme Cčko?
3: Ano.
0: Tak, z čeho se vaří šaškec? A je to vůbec jídlo?
4: Je to klinika pro duševní chory.
0: Aha, takže úplně jinak. Bylo to Ačko, psychiatrická léčebna.
3: Jo, nebo...
0: No, paní Zdeno, toto zařízení raději obejdeme obloukem. Rozveselme ano. mysl, je před námi krásný slunečný volný den. Přeju, ať ho naplníte podle svých představ a děkuju za vaše soutěžení.
3: Ano.
0: Naschledanou, pěkný den.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Toto Cutugno nám připomene rok 83, písnička L'Italiano se z historického pohledu stala jeho největším mezinárodním hitem. Je potřeba dodat, lví podíl na úspěchu měla i skutečnost, že ji v premiéře uvedl na slavném festivalu Sanremo a pak už se rozletěla do všech koutů Evropy.

0: Před minutou bylo 14:15, zkontrolujeme další meteorologické situace, vývoj, krátkou předpověď otvírám ranními teplotami.
1: Počasí.
0: A musím říct, rozptyl hodnot napříč celým krajem je značný, pohybujeme se v intervalu 3 až 12 stupňů. Dnes bude obloha jasná nebo skoro jasná, teď ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Povane k tomu slabý proměnlivý postupně, jihovýchodní až jižní vítr, rychlost od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno místy mírně nepříznivé, tato situace pravděpodobně nastane znovu večer, jinak ale přes den by měly být dobré, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Do fujary se prý nefouká, ale střílí. Jak to zjišťovala naše reportérka na kurzu hry na fujaru ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kam se za chvíli vypravíme.
2: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Přání dobrého pondělního, zároveň svátečního rána dál posílá Český rozhlas Zlín, když máme 8 minut do půl osmé. Hluboký, podmanivý tón fujary se o prodlouženém víkendu nese parkem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se učí ovládat zkušení hráči i úplní začátečníci. Mezinárodní workshop se do muzea vrátil po 10 letech a učí na něm lektoři ze Slovenska i ze Spojených států.
1: Jste začátečník, ano. Říkáte, že strašíte.
2: Ano, já vás straším tady těma zvukama.
1: Paní Simona má v ruce fujaru úplně poprvé.
3: Napřed je důležité umět do toho fouknout. Do toho se nefouká, do toho se střílí, jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a stříleli jsme tu, tu, tu, tu, tu, tu. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem. Jo?
1: Vysvětluje Bob Rychlý, který je lektorem na kurzu fujary. Tak budete střílet, Simono?
2: Mě ten nástroj fascinuje. Už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojený, jak je, no prostě je to taková rarita.
1: Nástroje zapůjčil fujarové škole Alexandr Králík ze Slovenska.
4: Ide o to, aby sa tá fujara trošku dostala aj do sveta a práve oslovila možno aj ľudí, ktorí majú vzťah k týmto nástrojom, teda dýchovým nástrojom hranovým, čiže nielen tie koncovky a šesťdierkové píšťaly, ale aj tá fujara, ktorá je vlastne tým našim unikátom, aj zapísaným do svetového kultúrneho dedičstva, ale nejde len o to, že zapísaná fujara, ale zapísaná aj tá fujarová hra a pěsně.
1: My jsme teď s Radimem Zenklem v živém domě, ze kterého ale pomalu ti účastníci se svými fujarami vychází ven.
5: Někdy si to třeba zkusíme po jednom, ale vysvětlíme téma a potom jdeme ven. Každý si najde jakoby svůj koutek tady v parku.
1: Každý z nich má jakoby jeden roh, ano. A zkouší to po svém, tak ano. Zavedete mě za někým.
5: Určitě, tak tady ten kolega hraje moc šikovně.
1: Pochvalu teď dostal od lektora Radima Zenkla Radek, který se fujarou teprve začíná. Ona ta práce potom je pro ty účastníky hlavně doma.
5: Tady se naučí tu techniku, naučí se vydávat tóny ve dvou oktávách. Nejtěžší na té fujaře je asi práce s dechem, že se hodně se mění intenzita dechu a mnohokrát ten tón je překvapivě slabý, aby se trefil ten správný tón. Takže člověk se musí vlastně naučit ovládat bránici, aby byl schopen vydat ten správný tlak v danou chvíli.
1: Vy jako lektor, ale také Bob Rychlík jste Čecho-Američané. Jak se lítá s fujarou, která má asi metr a půl přes oceán?
5: Já mám trojdílnou, takže se to rozdělá na tři díly, ale jednou jsem letěl do Ameriky i s tou jako jednokusovou.
1: Je to jako lyže?
5: Je přesně, je to jako lyže, může to být doslova v obalu na lyže a je to jakoby nadrozměrné zavazadlo, takže ještě pořád to je dobrá velikost.
1: Dvoudenního workshopu hry na fujaru se letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

It's an illusion. Try, try, try, and you will only come

0: No, sir.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. Lidé ve Zlíně budou muset od zítřka počítat s uzavřením lávky přes řeku Dřevnici, která spojuje Benešovo a Fignerovo nábřeží. Jde o jednu ze dvou lávek, které v této části města přes řeku vedou. Město ji začne opravovat a pěší ani cyklisté se po ní během prací nedostanou. Rekonstrukce má stát 2 miliony korun a potrvá nejdéle do konce listopadu. Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm má novou stálou výstavu věnovanou úspěšným místním sportovcům. Město získalo halu do svého majetku před 2 lety. Teď v ní otevřelo sportovní galerii, která všechny oceněné připomene. Při příležitosti státního svátku se dnes mohou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a Mikulově. Ty jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni Naturoldu v Mikulově, anebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají se do propasti Macocha v Moravském Krasu. Dnes je poslední možnost navštívit na Pražském hradě výstavu českých korunovačních klenotů. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovítské katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 bude otevřena mezi 9. a 17. hodinou. Vstup je zdarma. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty 12 až 3 stupně, nejvýše dnes v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/49 ve Zlíně v ulici Vizovická je prováděna výměna sloupů trolejového vedení. Doprava je omezena. A takové byly zprávy. Další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za 30 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli nás region bude zajímat po stránce kultury. Řekneme si, kam je možné ve sváteční den vyrazit. O tím se dostávám ke kalendáři. Dobré ráno si přejeme do pondělí 28. září.

Možná právě vstáváte do svátečního rána, tak jenom upřesním za 5 minut 7:45, pondělí 28. září a přidáme si kulturní tipy. Program na sváteční den s názvem Jsme stále mladí se dnes koná v Rožnově pod Radhoštěm. Ke dní seniorů zazní koncert slovácké dechové hudby Frištátská javořina. Akce se koná v Janíkově Stodole ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Senioři tam mají od 14 hodin vstup zdarma. Hudební program pak začíná v 15 hodin. 10 let, stovky hostů, tisíce projekcí a příběh, který píše kino Napajedla už od září roku 2016. Na oslavu výročí nabídne kino v říjnu program pro všechny generace. První akcí je už dnes, slavnostní večer plný vzpomínek, fotografií, setkání s lidmi, kteří se podíleli na znovu otevření kina i na jeho dalším rozvoji. Dnes se bude také promítat interaktivní detektivní komedie zvaná Případ ztraceného elektrokola. Program v kině v Napajedlích začíná v 15 hodin. Město Holešov dnes pořádá tradiční svatováclavský koncert, na kterém zahraje Holešovský komorní orchestr. Koncertu předchází v 17 hodin mše svatá v kostele na nebe.

0: Nový týden a podzimní posuny nejenom v teplotách. O tom budou příští věty. Krátkou předpověď začínám údaji meteorologických stanic.
1: Počasí.
0: 7 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a ve Valašské Senici. 4 stupně vidím v Holešově, ve Strání a ve Štítné nad Vláří. 6 stupňů je teď hodnota v Bystřici pod Hostýnem a ve Vizovicích. Kateřinice Ojičná hlásí 11, Maruška Hostýnské vrchy 12 stupňů. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích jsou to pouhé 3 stupně. 10 stupňů ve Zlíně a když přejdeme dál do Bojkovic, Rožnova pod Radhoštěm a Horní Bečvy, tady je společná teplota 8 stupňů, ve Vsetíně 5. Dnes bude obloha jasná nebo skoro jasná, jenom teď ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty půjdou na 20 až 23 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr, rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme místy mírně nepříznivé, což se bude týkat zbytku rána, potom zase večer nastane podobná situace, jinak přes celý den by ale měly být většinou dobré. Biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: České tenistky se poprvé

0: změny formátu týmové soutěže radují s vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková. Bezprostřední dojmy rodačky z Bystřičky na Vsetínsku uslyšíme už za okamžik.
1: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: a keď?
1: České tenistky slaví 12. titul v poháru Billie Jean Kingové, první od roku 2018, kdy se ještě soutěž hrála jako Fed Cup a v jiném formátu. Tým kolem kapitánky Barbory Strýcové ve finále v čínském Shenzhenu zvítězil nad Ukrajinou 2-0 díky výhrám Karoliny Muchové a Lindy Noskové. A stejně jako v předchozích zápasech rozhodli o výsledku už v singlových duelech.
2: Tým Česka přebírá trofej pohár Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a jako kapitánka se raduje Barbora Strýcová, která je čtvrtou ženou historie po Margaret Courtové, Billie Jean Kingové, Chris Evertové, tak i Barbora Strýcová dokázala získat trofej jako tenistka i jako kapitánka.
3: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména, co tam jsou. A když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě. Já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
2: Je to týmová výhra, byť jako jednička. Asi nejvíc samozřejmě zářila Linda Nosková.
4: Tak znamená to možná jedna ze tří nebo ze čtyř největších snů, který jsem měla. Grand Slam, olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě. Jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Tak jsem se na pravděpodobně Dary Kapitánku dívala v televizi a tak nějak mě to k tomu dotáhlo.
2: České tenistky s Barborou Strýcovou kapitánkou slaví zisk poháru Billie Jean Kingové.
3: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
2: Řekla šťastná kapitánka Barbora Strýcová. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájem kandidovat v komunálních volbách ve Zlínském kraji výrazně klesá. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu učili hrát na fujaru. Lidé se dnes nemohou dostat do větších obchodů a supermarketů. Na den české státnosti totiž platí zákaz prodeje. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Zlínském kraji klesá zájem kandidovat v komunálních volbách. Vyplývá to ze zveřejněných kandidátek. Letos se o místa v obecních zastupitelstvech hlásí nejméně lidí za posledních 20 let. Je jich 11 354. Nepatrně méně jich bylo jen v roce 2002.
4: Souvisí s tím také rekordní počet obcí, kde se stavili jedinou kandidátku. Takových je letos 72, tedy bezmála čtvrtina. Pozitivní je proti tomu rostoucí podíl žen na kandidátkách. Každé komunální volby narůstá a letos dosahuje necelých 33%. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: 12 lidí se o víkendu učilo hrát na fujaru ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Mezinárodní workshop se tam vrátil po 10 letech. Zkušení hráči i úplní začátečníci cvičili každý ve svém koutě Mlýnské doliny. Co je na tradičním slovenském nástroji nejtěžší, vysvětluje lektor Radim Zenkl.
5: Tady se naučí tu techniku, naučí se vydávat tóny ve dvou oktávách. Nejtěžší na té fujaře je asi práce s dechem, že se hodně se mění intenzita dechu a mnohokrát ten tón je překvapivě slabý, aby se trefil ten správný tón. Takže člověk se musí vlastně naučit ovládat bránici, aby byl schopen vydat ten správný tlak v danou chvíli.
2: Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
6: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem obsadí od zítřka dělníci. Měsíci budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřena, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
3: Počasí.
2: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou v údolích ještě vyskytovat mlhy. Aktuální teploty se pohybují mezi 12 a 3 stupni. Nejvýše dnes naměříme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Otrokovicích na Zlínsku je uzavřena ulice Karla Čapka. Budují zde nové křižovatky. Zprávy končí. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: V Uherském Brodě dnes, tedy 28. září, odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na město královské. Podrobnosti nabídneme už za chvíli, dozvíte se mimo jiné, jak je socha těžká a vysoká, nebo proč stojí na Hradním náměstí. A pak se dostane na řadu Jan Libíček, který se narodil 28. září 1931 ve Zlíně, dnes by tedy oslavil 85 let. Stvárnil bezpočet malých rolí, které se ale díky jeho hereckému umění staly legendárními. O jeho životě natáčela Silvie Pospíšilová. Reportáž z cyklu Rodáci známí neznámí uslyšíte před 8:30. Teď to bude písnička Václava Neckáře, Petr Uhřík dál přeje pohodové sváteční ráno.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Počátky osídlení Uherského Brodu sahají až do 10. století. Významným mezníkem v jeho historii je ale 29. říjen roku 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. Sídlo povýšil na královské město. Dnes tomuto významnému panovníkovi v Uherském Brodě odhalí sochu.
1: Socha Přemysla Otakara II. Je to samozřejmě jakási moje rekonstrukce, protože nikdo nevěděl, jak přesně vypadá, ale jsou jakési antropologické studie, třeba zlepky a podobně, takže já jsem se tím trochu držel.
2: Říká autor skulptury akademický sochař Radim Hanke.
1: V podstatě ta socha je jakýsi symbol vlastně trošku i té doby a ten Přemysl Otakar tady u mě jakoby v mojej formě není válečník, jo, což on se někdy dělá s mečem a podobně ve zbroji, ale u mě je spíš jako král, to znamená s tím žezlem a s jablkem.
2: Jak ta socha vlastně celkově je vysoká, protože ano. Vidíme, že vlastně je tady poměrně vysoký postavec.
1: Ano, on ten sokl, když to sečtu dohromady, tak je přes 3 metry a ta socha má asi 1,70 m, tak ono to bude mít nakonec kolem 5 metrů, ta kompozice. Samotná ta socha je v podstatě jakoby v životní velikosti. Jinak je bronzová, je to patinovaný bronz a ten sokl pod tím to je žula. Ta figura samotná není příliš těžká, ta má nějakých do 150 kg, ale ten žulový sokl, ten válec plus ty 3 segmenty, tak to má tak 3,5 tuny určitě.
2: Proč se Uherský Brod rozhodl Přemyslu Otakaru II. Sochu odhalit, vysvětluje městský architekt Jiří Kolouch.
3: Přemysl Otakar II. Byl panovník, který povýšil Uherský Brod na město královské a je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
2: Ta socha jakoby zhlíží na město, poblíž jsou historické hradby a také muzeum Jana Amose Komenského. To místo jste asi nevybrali náhodou.
3: Ta socha je umístěna v místě, kde stával kdysi historicky zeměpánský hrad na Hradním náměstí v přímé návaznosti na ulici Přemysla Otakara II.
2: Slavnostní odhalení sochy Přemysla Otakara II. Se uskuteční dnes v 16 hodin. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: počasí.
1: Nový týden začíná a my se na jeho průběh podíváme podrobněji v otázkách počasí. Právě proto už je připravený a informacemi vybavený meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím do Brna a přeju dobré sváteční ráno.
2: A pěkné ráno.
1: Bude dnešek v celkovém pohledu dnem slunečným a i v teplotách příjemným? Jaký průběh pondělí nás čeká až do setmění?
2: Ano, bude slunečno s příjemnými odpoledními teplotami 20 až 23 stupňů, obloha tedy jasná nebo skoro jasná, foukat by měl pouze slabý proměnlivý, případně během dne jihovýchodní nebo jižní vítr.
1: A biozátěží potěšíte taky?
2: Ano, potěším, je to jednička.
1: Dál se hned podíváme na zítřek, jestli pak si zopakujeme podobný scénář taky v úterý.
2: Zopakujeme, bude to velice podobné, jasno nebo maximálně skoro jasno. V ranních hodinách se mohou výjimečně vyskytovat údolní mlhy. Teploty ráno 10 až 7 v údolích při bezvětří kolem 5 stupňů. Odpolední teploty 21 až 24 stupně. A foukat bude slabý, proměnlivý, přes den spíše jihovýchodní nebo jižní vítr.
1: Jak to bude dál? Podívejme se ještě aspoň stručně na středu, čtvrtek, naznačme si, co nás čeká uprostřed týdne, jak si můžeme plánovat trochu dopředu.
2: Také ty další dny budou ve znamení babího léta, bude jasno nebo jen nepatrná oblačnost, ráno v údolích ojedinělé mlhy, ranní teploty 9 až 5 v údolích kolem 4 stupňů při bezvětří, čtvrteční ráno bude o něco teplejší, 11 až 7 stupňů, no a odpolední teploty se budou pohybovat většinou mezi 20 až 24 stupni. Oproti těmto dnům ale se trošku bude rozfoukávat jihovýchodní nebo východní vítr, ale bude maximálně mírný.
1: Závěr patří historii, zastavíme se u data 28. září a rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty se týkají našeho, tedy Zlínského kraje.
2: Nejnižší teplotu jsme zaznamenali v roce 1970 na stanici Huslenky Kichová, a to minus 3,2 stupně. Nejtepleji potom bylo v roce 1942 v Kunovicích 29,4 stupně Celsia.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil a uvedl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme hezký sváteční den a zase brzy naslyšenou.
2: A také děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Patřil k nejobsazovanějším hercům zlaté éry české kinematografie. Hrál ve filmech různých žánrů, jeho doménou se ale staly především komedie. Herecká kariéra zlínského rodáka Jana Libíčka, od jehož narození právě dnes uplyne 95 let, byla sice krátká, ale o to intenzivnější. Jaký vlastně byl tento excelentní herec? Na společná školní léta a časy ve Zlínském divadle zavzpomínal před časem bývalý herec Městského divadla Zlín Stanislav Vala. Natáčela s ním Silvie Pospíšilová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím?
3: Tři oříšky pro Popelku, Pane víste vdova nebo Čtyři svatby stačí, drahoušku. Fenomenální herec Jan Libíček stvárňoval v divadle i ve filmu hlavně komické role. Jeho silná postava a baculatá dobrácká tvář ho k ním předurčovali. Narodil se 28. září roku 1931 ve Zlíně.
4: No, první setkání bylo, když jsme se poprvé setkali při nástupu do první třídy Komenského školy na Zálešné. To byl takový s brýlami chlapec, uplakaný byl, zasmušilý, smutný byl, ale to se časem všechno změnilo.
3: Vzpomíná Libíčkův spolužák a herecký kolega Stanislav Vala ze Zlína. Mladý Honza se vyučil zámečníkem, ale už od školy ho to táhlo k divadlu.
4: Honza strašně obdivoval Voskovce a Vercha, to byli jeho první takový učitelé.
3: Chvilku se živil jako zámečník, pak ale odešel do Prahy, dodělal si maturitu a přihlásil se na divadelní akademii. Když se mu ozvali z rodného Zlína, rád přijal angažmá v divadle pracujících, kde exceloval v mnoha rolích. Po několika letech přišla nabídka, která se neodmítá. Do Pražského divadla na Zábradlí ho pozval Jan Grossman. Začala Libíčkova hvězdná dráha, která mu otevřela cestu k filmu.
4: Když jsme se setkali v Praze a když jsme byli na pivo spolu, a tak Honza říkal: Stando, já za rok tady budu hvězda v Praze. Uvidíš. Nesplnilo se to za rok, splnilo se to za dva roky. To, že on si věřil, byl společensky velmi a dá se říct, že nikdy nehrál, on byl svůj. A tím všechny ty jeho postavy byly plně životné.
3: Pro film ho objevil režisér Václav Vorlíček a velmi brzy si získal své místo mezi takovými hereckými bardy, jakými byli Sovák, Brodský, Zázvorková, Bohdalová, Janžurová nebo Kopecký. K jeho nejvýraznějším rolím patřila postava fasádníka ve filmu Světáci.
5: Tak. Šestkrát perlo rodky, ať jsou ty dámy krotky, a znova whisky s ledem a dámám Hennessy, ať trochu popojedem a blízký je náš cíl.
3: Jan Libíček měl velký apetít, kterým byl pověstný. O své zdraví nedbal a trpěl velkou fobií z doktorů.
4: Jeho maminka byla nemocná a tak jako on těm lékařům nevěřil. Kdyby neměl ten strach, možná, že by žil.
3: Zemřel ve věku 42 let při natáčení komedie Jak utopit doktora Mráčka, když přímo na place upadnul do bezvědomí. V nemocnici pak podlehl selhání ledvin. Za svou krátkou hereckou kariéru ale stihl natočit desítky nezapomenutelných filmů, které rozhodně patří do Zlatého fondu české kinematografie. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Hezké sváteční ráno. Zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého se jedná o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře a výměnou prošly i věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes ve 13, 14, 15 a 16 hodin. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezona tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit celkem 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Zpěvačka Taylor Swift obdržela cenu hudební televize MTV za nejlepší videoklip roku. Ocenění Video Music Awards získala za klip k písni The Fate of Ophelia. Sošku při děkovné řeči věnovala zpěvačce Dolly Parton, která zemřela letos ve věku 80 let. MTV rozděluje ceny na základě hlasování fanoušků. V kategorii umělkyně roku uspěla Madonna, která byla oceněna i za svůj duet se Sabrinou Carpenterovou. Dnes bude ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno se mohou v údolích ještě taky vyskytovat mlhy. Aktuální teploty se pohybují mezi 13 a 4 stupni. Nejvýše dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Luhačovicích na Zlínsku v ulici Masarykova havarovalo osobní vozidlo a z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Datum 28. září není jenom volným dnem, státním svátkem, ale taky oslavou pro Václavy. Hojně užívané jméno v sobě ukrývá slovanské hodnoty i kousek české hrdosti přímoslávu. Je současně tvárné a dává k dispozici množství variací. Svůj svátek oslaví bezmála 125 tisíc českých mužů a já už posílám gratulaci s písničkou Olympiku.

0: Poslední letopočet, kdy se ještě vejdeme do hudební kategorie Oldies, je rok 1979 a tam taky přesně zamíříme, zajímat nás bude hit Alana Sorrentiho. Dopředu prozradím, že jde o klasické vyznání lásky. Ona je jeho jediným důvodem k životu a nežádá o nic víc, než aby byly city opětovány. Druhá strana vnímá věci stejně, ve skutečnosti by žádné ráno už nikdy nechtěla, aby musel odejít. Někdo může namítnout klišé, ale ono to prostě funguje, když přidáte správné noty a dobře se to smíchá ve studiu. Vítězná písnička italského festivalbaru měla pak otevřené dveře i daleko za hranice Apeninského poloostrova, líbila se v podstatě všude na starém kontinentě. A tak si toho neapolského šviháka s knírkem pustíme. Alan Sorrenti už je ve věku seniora, v prosinci oslaví 76 let.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: zprávy bylo 8:45, řekneme si, jak vidí úvod nového týdne meteorologové a jestli platí jejich původní předpoklady o babím létě.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 4 a 13 stupni v tomto širokém rozmezí. Musím ale dodat, že nad 10 stupni jsou jenom dvě místa. Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy, to jsou ty 13, jinak jsme všude pod 10. Co nám říká celková předpověď? Myslím, že budete spokojení. Obloha jasná nebo skoro jasná, jenom teď ještě ve zbytku rána se mohou někde v údolích vyskytovat ojedinělé mlhy. Takže slunečno, příjemné odpolední teploty, už se k ním dostávám, 20 až 23 stupňů. Slabý, proměnlivý postupně, jihovýchodní až jižní vítr, povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé a budou znovu večer, jinak přes den většinou dobré. Biozátěž prozatím zůstává pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.

28. září v kalendáři. Ráno sice pomalu končí, ale myslím, že někteří naši posluchači teprve procitli, když máme volný den. A proto pozvu na další pořady. Po 10. hodině uvedeme sváteční vydání rubriky Tlapky z kraje. Vrátíme se ke zvířatům, která aktuálně čekají na nový domov v útulcích a adopčních kavárnách. No, protože na dnešek připadá svátek Václava a za týden to bude 90 let od narození Václava Havla, připravili jsme speciál složený z reportáží, které mapují Havlův vztah k našemu kraji. Uslyšíte ho po 11. hodině. Příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín a hezký sváteční den přeje Petr Uhřík, 9 hodin bude za 8 minut. Před zprávami ještě posílám písničku Mira Šbírky a taky jednu filmovou, jeden z mnoha hitů, které doprovodili kultovní snímek Flashdance.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský krajský soud bude zítra pokračovat v projednávání případu muže obžalovaného ze zapálení baru u autobusového nádraží. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy silnic. Ode dneška dělníci pracují ve Smetanově ulici. Česko má před sebou 2 týdny babího léta. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Zlínská pobočka krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzinu a kanistr a zapálil poblíž skladu, ve kterém byl barman. Ten utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 21 až 22 let vězení. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy místních silnic. Radnice v minulých dnech opravila točnu a část silnic v ulici Na Štěpánově. Ode dneška se přesunuli do Smetanovy ulice, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
2: Dnes frézujeme Smetanovu ulici. Jedná se o úsek od ulice u nemocnice po Šafaříkovu. Městská hromadná doprava jede podle jízdního řádu pouze s malým zpožděním. Když dělníci dnes práce nedokončí, budou pokračovat zítra.
0: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušovat vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíše výjimečné. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situaci se zásobou paliv je už teď potřeba řešit. Opatření by podle mluvčího asociace Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
0: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinérie. Uplatňovat se bude v letošním i příštím roce.
1: Počasí.
0: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná, povane mírný vítr a nejvýše naměříme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Horní Bečvě na Vsetínsku je sražená zvěř na vozovce. V Luhačovicích na Zlínsku v ulici Masarykova havarovalo osobní auto. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby jsou tu srdcovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zvláště dneska mělo by se přáti k svátku velkoryse. Slavme hlava nehlava je svatého Václava. Dodám také v krátkostni jeden české státnosti. Proto všichni teď hned svorně chovejme se státotvorně. A co národ nejlíp stmelí, na to mám plán víc než smělý. Libušiny staré sudby, předčí dávka české hudby. Takže všichni, ba i děti, slavme spolu do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro sváteční srdcovky. Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve svátečních srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 28. září roku 2026 a v kalendáři máme psáno státní svátek, Den české státnosti. Ale protože taky svátek slaví Václav a my víme, že to je svátek svatého Václava, tak pravda, do básničky se mi vešel svatý Václav, ale Václav jako takový a Václava křestní jména, takže moji milí, vy všichni muži, ženy, kteří se honosíte tímto křestním jménem Václav či Václava, vám vinšuji všecko nejlepší. Venku to vypadá na pěkný den. Určitě lesy v okolí Brna budou obleženy hledači hub, vyrazí všichni na houby do přírody. Opravdu užijte si to. Já jsem tedy zkoušel najít nějaké ty houbičky, ale zatím se mi nedařilo, taky jsem se daleko nedostal od Brna. Ono to bude chtít asi vyrazit kousíček dál směr, tu Vysočinu prozkoumat a uvidíme. A já už tady pro vás mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání pěkné písničky pro moje rodiče Magdu Pekaříkovou a Pavla Pekaříka z Ivaně. Písnička bude k výročí sňatku 45 roků od svatby. Moc vám děkuji. Výběr písničky nechám na vás, pane Junáku. Syn Pavel. Milý Pavle, rád splním vaše přáníčko, tedy ale řeknu vám, že jste odvážný. No tak, já jsem tady hrábl do svého playlistu, který již mám přichystán a já si myslím, že vám udělá radost Jarek Nohavica.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Moji milí posluchači, málo kdy se člověku podaří, aby držel v knihu v ruce, která je ještě v tiskárně. A já, představte si, tu knížku už mám před sebou. Vrátím se do krátké minulosti. Před 2 lety vyšla publikace 100+24 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností pánů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra, která připomínala 100 let rozhlasového vysílání na Moravě. Loni spatřil světlo světa druhý díl s číslicí 100+25 v názvu, který vyzdvihl 100 let od dokončení současné rozhlasové budovy v Brně. A letos vytvořili opět moji kolegové Miloš Šenkýř a Tomáš Kremr díl 3, který nese název 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Ovšem, stovka se tentokrát vztahuje ke 100 letům něčeho naprosto běžného, a to rozhlasového časového znamení. Rozhlasové vydavatelství Radioservis již vydá v druhé polovině října teď, co nevidět. Ovšem, my už do knihy nahlédneme dnes. Stejně jako jsme si četli z jejich předchůdkyň. To, abychom připomněli další zajímavosti z našeho Brna, které by byla škoda nechat zapadnout v archivech. Pro dnešní den jsem pro vás vybral díl s názvem Rolling Stones se opírají o špacírky z Brna. Bezmála 30 tisíc lidí přihlíželo 22. července roku 2007 na brněnském výstavišti koncertu britské skupiny Rolling Stones. Uskutečnil se oproti plánu o rok později, protože před původním termínem vystoupení kytarista Keith Richards spadl při dovolené na Fidži z palmy a těžce se zranil. Přesto skupina do Brna dorazila. Pódium rostlo týden a plochu pro ně vyrovnávali 300 železničních pražců. Pánové si z Brna odvezli originální dárek. Každý jednu umělecky stvárněnou kovovou špacírku, tedy vycházkovou hůl s rukojetí ve tvaru ženského těla se znakem Brna na korzetu. Vytvořil je kovář Pavel Tasovský na námět znalce brněnského podzemí Aleše Svobody. Honorářem od města jako oficiálního dárce se pro tvůrce staly vstupenky na koncert. Každá z holí má své číslo. Jedničku ve speciálním pouzdru převzal zpěvák Mick Jagger. Při předávání tehdejší primátor Roman Onderka pronesl poznámku, o co by se měl muž opřít, když například od někud spadne, když ne o ženu. Rozesmál tím i Keith Richardse. Tak to byla první kapitolka z knihy 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností, kterou v říjnu vydá rozhlasové vydavatelství Radioservis, a vy se máte na co těšit.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

je léto, co mám rád. No jo, léto už nám zamávalo a my máme před sebou podzim, ale to se nedá nic dělat, to tak prostě je. A já tady mám další přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dnes, 28. září roku 2026, je tomu přesně 65 let, kdy si spolu slíbili cestu životem v dobrém i zlém dva vzácní lidé. Manželé Vladimír a Ludmila z Bílovic nad Svitavou. Drazí rodiče, u příležitosti vaší kamenné svatby vám děkujeme za vaši lásku, trpělivost, obětavost a za domov, který jste pro nás vytvořili. Jste pro nás všechny obrovskou inspirací. Do dalších společných let vám ze srdce přejeme pevné zdraví, spokojenost, stále stejný úsměv na tváři a spoustu radosti z každého prožitého dne. Máme vás moc rádi. Dcera Eva, vnoučata Lída, Kevin, Eva, dále Lenka, Dominik, Marcel a Jarek. Tož, moji milí, to víte, že rád zahraji panu Vladimírovi a paní Ludmile. Škoda, že jsem se nedozvěděl příjmení. Doufám, že si to najde svého adresáta. Takže přejete si písničku, už je tady Michal David.

0: Tak to byla skupina Roxette a můj milý pátek, svátek, to je úplně jedno. Máme klasický pondělní den a to znamená, že začínáme novou celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. Opakuji pondělní indicii. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. Tak to byla pondělní indicie a už vám bude zpívat Marie Rotrová.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla skupina Rangers, oči tvé lžou nejvíc, máme 10:15 a já tady mám pro vás ještě jedno přáníčko z webového formuláře. To zní takto. Chceme ze srdce pogratulovat paní Iloně Kotasové a panu Jaroslavu Kotasovi z Chvalčova ke krásnému výročí 68 let manželství. Poděkovat, že tady pro nás spolu byli a popřát prožití dalších manželských let. Vnučka Monika s rodinou, vnuk Adam, vnuk Jarek s rodinou, syn Kamil a dcera Šárka s rodinou. Prosíme zahrát od mistříňanky svatební válčík. Moji milí, vaše přání rád splním, ale bude to mít takovou malinkou vadu. Nemůžu vám zahrát mistříňanku, protože mistříňanka je dechová kapela a v srdcovkách dechovku nehrají. Ne, že bych něco měl proti dechovkám, to vůbec v žádném případě, ale tento pořad by lezl do zelí jinému pořadu a to je blahopřání s písničkou. A mý kolegové Karel Hegner, Ivanka Slabáková, Květa Navrátilová, Jiřina Ostrá by se na mě určitě zlobili, takže bohužel vám mistřiňanku nezahraju, ale přání vám splním a pošlu vám jinou písničku, třeba Petra Čáslavského.
1: Český rozhlas Zlín.

Tož, moji milí posluchači, dnešní sváteční srdcovky s datem 28. září pomalilinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. Tak to bylo pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční, takže máme toho dost před sebou. A v pátek zase přijde nějaká ta malá pikoná povědička, protože teď ani nevíme vlastně, co po nás ten Miloš Šenkýř vlastně chce. Moji milí posluchači, než se s vámi rozloučím, ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání písničky, ale to mě musíte dát vědět dopředu. Máte tyto 3 možnosti, pokud nechcete psát, můžete mi to namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní písničku, prosím, pište mi a volejte v dostatečném předstihu. A ještě jednou upozorňuji, moji milí, dechovku nehraj. Ne, že bych proti ní něco měl, to v žádném případě, ale abych se svým pořadem nelzl do zelí pořadu blahopřání s písničkou. Tak to je pro dnešek všechno. Užijte si dnešní sváteční den a zítra po 9. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Uherském Brodě dnes v 16 hodin odhalí sochu Přemysla Otakara II. V Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu lidé učili hrát na fujaru. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále porazili Ukrajinu. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů. Matěj Neradělek u mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Přemysl Otakar II., který v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město, bude mít ve městě svou sochu. Její slavnostní odhalení se uskuteční dnes ve 4 hodiny odpoledne na Hradním náměstí. Podobu bronzové skulptury popisuje její autor, akademický sochař Radim Hanke.
4: Ten Přemysl Otakar tady u mě jakoby v mojej formě není válečník, jo, což on se někdy dělá s mečem a podobně ve zbroji, ale u mě je spíš jako král, to znamená s tím žezlem a s jablkem. Když to sečtu dohromady, tak sokol je přes 3 metry a ta socha má asi 1,70 m, tak ono to bude mít nakonec kolem 5 metrů, ta kompozice. Samotná ta socha je v podstatě jakoby v životní velikosti.
2: Socha i s žulovým podstavcem váží přes 3,5 tuny. Za její pořízení město zaplatilo zhruba 1,5 milionu korun. V Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu lidé učili hrát na fujaru. Tradiční slovenský nástroj si mohli vyzkoušet ve Valašském muzeu v přírodě. Účastníci se tam učili základní techniku hry a seznámili se taky s dalšími lidovými píšťalami. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se tam vrátil po 10 letech.
5: Podle lektora Boba Rychlíka je důležité si uvědomit, že se do nástroje nefouká.
6: Do toho se nefouká, do toho se střílí. Jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a stříleli jsme. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem.
5: První tóny na fujaru zkoušela účastnice kurzu Simona Lukešová.
7: Mě ten nástroj fascinuje, už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojen, jak je, no prostě je to taková rarita.
5: Celkem se kurzu letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země.
8: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
9: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
8: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
9: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
2: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazili v Shenzhenu Ukrajinu 2-0 na zápasy. Týmovou soutěž ovládli po 8 letech. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která turnaj vyhrála jako hráčka i kapitánka.
10: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou. A když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě. Já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě Země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
3: Počasí.
2: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná. Povane mírný jihovýchodní až východní vítr a nejvýše naměříme v rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Sazovicích na Zlínsku je omezen průjezd u příležitosti oslav hodů svatého Václava. A zprávy končí. Pohodovou sváteční jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přeji vám krásné pondělí. Jsem ráda, že se opět slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Máme 28. září, tedy Den české státnosti. A v první hodině dnešního svátečního vysílání uslyšíte speciální vydání rubriky Tlapky z kraje. Vrátíme se totiž ke zvířatům, která aktuálně čekají na nový domov v útulcích a adopčních kavárnách. Ale nejprve jedno nové jméno. Už po písničce poznáme Portu. Fenku, která rozhodně není žádný gaučový povaleč. Potřebuje k sobě zkušeného chovatele, dostatek pohybu a nejlépe i dům se zahradou. Jaká Porta je a ke komu by se mohla skvěle hodit, uslyšíte už za okamžik. Přeji vám pohodový poslech a klidný sváteční den. Na společně strávený čas se těší Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: První dnešní tlapky z kraje patří Fence Portě z městského útulku pro psy a kočky Kroměříž. Váží úctyhodných 35 kilo a podle pracovníků útulku by potřebovala opravdu aktivní domácnost, která si poradí s její energií. Koho Porta hledá a co všechno by měl její budoucí majitel vědět, prozradila Eva Tomečková, vedoucí městského útulku pro psy a kočky Kroměříž.
1: Porta je přibližně 3letá kříženka většího vzrůstu. Potřebuje majitele, který jí dodá pocit bezpečí a bude pokračovat v jejím vedení a dopře její pozici jediného mazlíčka ve svém domě. Ideálním domovem bude rodinný domek se zahrádkou a skvěle se hodí ke starším dětem.
0: Doplním, že Porta je velmi dobrá hlídačka. Při procházkách je kvůli její velké síle potřeba počítat s tím, že nemá ráda ostatní psy a kočky. Proto hledá zkušenou a sportovně založenou rodinu, která jí nabídne dostatek pohybu i jasné vedení. Pokud vás Porta zaujala, podrobnosti k adopci najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. A už za chvíli vám představíme další zvířata, která čekají v útulcích v našem regionu na své nové majitele.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.
1: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Zlín a rubriku Tlapky z kraje, ve které společně hledáme domov opuštěným zvířatům. Jedním z nich je také kočka Maruška a ta čeká na člověka, se kterým by jí bylo dobře a mohla s ním sdílet nový domov. Jaká Maruška je a komu by mohla dělat společnost, prozradila Petra Luptáková z adopční kavárny Kočičí ráj ve Zlíně.
1: Kočička se jmenuje Maruška, je to klasická mourinka. Kočička má 2,5 roku, je neuvěřitelně hodná, akorát je bázlivá. Je určitě vhodná pro někoho staršího, klidnějšího, který nevytváří moc velký hluk. Ale moc ráda si hraje a je mazlivá.
0: Maruška stále čeká na svou šanci a podobně je na tom i kocour Teodor. Pojďme si připomenout, jaký společník je právě on. Představí nám ho znovu Petra Luptáková z adopční kavárny Kočičí ráj ve Zlíně.
1: Kocourek se jmenuje Teodor, má 2,5 roku a má bengalské znaky. Je mouratý, je to mazlivý kocour, trošku bojácný, takže když si ho přinesete domů, tak určitě vlku zabere, než se stabilizuje a než vám začne důvěřovat. Ale když už vám začne důvěřovat, tak bude za váma chodit a nastavovat hlavičku k mazlení neustále. Hodí se určitě do domácnosti, kde už jsou větší děti, anebo třeba nějaký senior.
0: Maruška i Teodor jsou očkovaní, kastrovaní a testovaní na FIV a FELV a můžou tak hned jít do nového domova. Pokud vás některý z nich zaujal, podrobnosti k adopci najdete na našem webu.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz

V dnešním svátečním vydání rubriky Tlapky z kraje se na chvíli vrátíme také do zvířecího útulku Vsetín. V minulých týdnech jsme vám představili dva psy, kteří by rádi zdi útulku na dobro opustili. Béďu, který si užívá společnost lidí i procházky, a 11letého Hava. Ani jeden z nich zatím nenašel svůj nový domov. Jejich příběhy si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín připomeneme už za chvíli.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Béďa patří k pejskům, kterým dělá dobře společnost člověka a pořádná procházka. Ve vsetínském útulku čeká na někoho, kdo s ním bude chtít trávit čas a nabídne mu dostatek prostoru. Jaký je Béďa společník, zjišťovala naše regionální stopařka Petra Sedláčková.
1: Pes Béďa se pravděpodobně narodil v roce 2018. Má rád lidi, neodmítne pohlazení a užívá si klidné i delší procházky. Je to nenáročný parťák, který se přizpůsobí vašemu tempu. Bude vám věrně stát po boku při toulkách přírodou i při odpočinku doma. Béďa není vhodný do bytu, hodí se spíše do domu se zahradou.
0: To byl pes Béďa. A v pořadí druhý obyvatel vsetínského útulku, kterého dnes připomeneme, je Havo. Pes, který už není nejmladší, ale chuť na procházky ani na dobré jídlo ho rozhodně neopustila. Poslechněme si, co jsme o něm zjistili. Slovo má opět naše regionální stopařka Petra Sedláčková.
1: Pes Havo je asi 11-letý kříženec. Vzhledem k tomu, že většinu života prožil zavřený v bytě bez možnosti se čemukoliv učit a poznat, nedoporučujeme jej do rodin s dětmi. Nejlepší by pro něj bylo klidné prostředí u starších lidí, kteří mu zajistí důstojné stáří, jistotu a klid. Havo je psem pro trpělivého majitele, který se mu bude věnovat a dá mu dostatek prostoru.
0: Béďa i Havo jsou očkovaní, čipovaní a kastrovaní a oba jsou připraveni odejít ze zvířícího útulku Vsetín do nového domova. Možná je právě mezi vámi někdo, komu by jeden z nich mohl dělat společnost. Podrobnosti k adopci najdete na webu Českého rozhlasu Zlín. zlín.rozhlas.cz.

0: Desátá hodina byla ve svátečním vysílání Českého rozhlasu Zlín věnována zvířatům. Pojďme si připomenout rozhovor s trenérem psů Ivem Eichlerem z Ostraty na Zlínsku, který byl v červnu mým hostem chovatelské poradně. Mluvil třeba o tom, co bychom měli promyslet, pokud si chceme psa pořídit, obzvlášť pokud se jedná o zvíře z útulku. Pokud bychom si chtěli, plánovali pořídit psa z útulku, co bychom podle vás neměli podcenit?
1: Já jsem k tomu napsal úplná pravidla, protože musíme přemýšlet nad tím, že ten pes, ať je sebevětší mazlík, pokud nevíme, proč se tam dostal, ale pozor, můžou i zaláhat je lidi, tak pokud nevíme, jak se tam dostal, tak může být to způsobené proto, že oni ho měli rádi, ale prostě byli zklamaní, že chtěli tuťu muťu, tady nechoď, prostě počkej, já ti to podám, nebo něco takového. A pes místo toho, aby jim porozuměl a čekal, milé vrtil ocáskem, tak je ťafal, kousl. Čili na začátku prvních aspoň 14 dní by měl být trošku odstup od toho psa.
0: A když to potom zobecníme, teď nebudeme mluvit o psech z útulku, tak co by si podle vás měl člověk rozmyslet, promyslet, než si pořídí jakéhokoliv psa?
1: Určitě promyslet, jestli psa nebo fenu. Jako ze zkušenosti vím, že s fenu mají daleko méně problémů. Byly celé roky, co jsem vlastně feny necvičil. Jsem tam se jako objeví nějaká, ale často to bývá jenom proto, že je nezvládatelná. Třeba byl nějaký zlatý retriever nebo co. A ona mě lozila po zádech v 6 měsících. Rozumíte, to bylo šílený, to ty drápky. A vy jste jí řekli, Bobinko, ty jsi šikovná. V momentě, jak přiletěla, v momentě mě vyrazila oko, ale drápky zase, rozumíte, ty život drála, jo.
0: Podle vás, tedy z vaší zkušenosti, jak velký problém je to, když si někteří lidé pořídí psa jenom kvůli tomu, jak vypadá a vybírají si rasu jenom proto, že se jim líbí a neodhadnou třeba, že ten pes může být aktivní a chodí s ním třeba potom jenom na procházky kolem domu. Jak důležité je vlastně zvážit všechny tady tyhle okolnosti, než se, pokud si tedy pořídím štěně, rozhodnu pro nějakou konkrétní rasu, aby ten pes potom u mě nebyl nešťastný?
1: Vy jste si v podstatě odpověděla vlastně sama. Já jsem tam... Jako když jako radím jakého psa,

0: tak vždycky řeknu, hele, vyberte si to, co byste chtěli nejradši. Ovšem, musíme zvážit, jestli si budu brát jájím nějakého chrta nebo nějakého jájím pointra, který potřebuje dobermana, který potřebuje hodně prostě pohybu, hodně času, abyste se mu věnoval, anebo si vezmete nějakého flegmatického labradora. Rozumíte, když máte klid, když jste papučový, tak prostě bulldogo anglického, ten pochoduje pomalu, jde za vama 100 metrů. takže je to takové jako lepší, jako obecně, pozor, neříkám, že každý, ale jako obecně dá se říct, že v podstatě je daleko pomalejší a méně vitální než nějaká čiperka. No. Jinak dochází vlastně k tomu, že k nepochopení, nedorozumění, než si ten pes zvykne na to chození, taky to jde.
1: Kdybyste teď mohl našim posluchačům dát na závěr nějakou jednu radu, řekněme, která by mohla zlepšit život psům i jim jako majitelům, jaká by to byla?
0: Aby nedali na nějaké keci a přímo od malička, úplně od toho, jak vám přijde domů, ho začali vychovávat, se vším možným seznamovat s ruchem, různým mlátěním, popelnicama, až po dopravu městskou třeba, nebo jenom pozorování na křižovatce, aby ten pes byl dobře socializovaný, chodil mezi štěňata někde do nějakého výcvikového střediska. No a začít učit. Vůbec to nezáleží jako na tom, že bychom chtěli dosáhnout v prvním roce ani zkoušky třeba z nějaké, ale o tom, že čím víc ten pes vám bude rozumí, to znamená to, že on zná víc a víc podmínek reflexu, čili věcí, které se musel naučit. On se učí, ale tím, že je vnímavý, on se učí i každému vašemu pohledu, každému pohybu. On prostě na blízko reaguje na mimiku toho psoura.
1: Takže učit. Učit,
0: hrát si s ním, ale učit.
1: Říká trenér psů Ivo Eichler v Českém rozhlase Zlín. Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Na

Sváteční vysílání Českého rozhlasu Zlín bude pokračovat i v 11. hodině. Za týden to bude 90 let od narození Václava Havla. A my si připomeneme, jaký měl první svobodně zvolený prezident po sametové revoluci vztah k našemu kraji. Tak poslouchejte dál.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Průměrný věk kandidátů do komunálních voleb ve Zlínském kraji je poprvé přes 47 let. Rožnov pod Radhoštěm připomíná všechny svoje sportovce roku. Silnici mezi Přerovem a Hulínem uzavřou opravy. Dnes očekáváme v regionu převážně jasnou oblohu a na teploměru až 23 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Hezké dopoledne. Kandidáti do komunálních voleb ve Zlínském kraji stárnou. Průměrný věk letos poprvé přesahuje 47 let. Oproti volbám před 4 lety jsou kandidáti průměrně o půl roku starší. Přímo v okresních městech jsou navíc kandidátky ještě značně nad průměrem. Třeba v Kroměříži se dostali přes 53,5 roku. Při minulých volbách před 4 lety to přitom bylo o více než 4 roky méně.
2: V celém Zlínském kraji kandiduje 31 18-letých, což je nejnižší možný věk pro obecního zastupitele. A ačkoliv zájem mezi nejmladšími narostl, kandidátů pod 30 let je letos v kraji celkem nejméně v historii komunálních voleb. Nejstarší kandidátkou je naproti tomu 92-letá Silva Knedlová, učitelka kandidující ve Frištáku za ODS. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm má novou stálou výstavu věnovanou úspěšným místním sportovcům. Město získalo halu do svého majetku před 2 lety. Teď v ní otevřelo sportovní galerii, která všechny oceněné připomene, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
3: Je tam galerie, kde vlastně budou vystaveni všichni sportovci roku, kteří získali své ocenění, a je to takový motivační faktor i pro ty všechny sportovce, které máme v Rožnově, že o nich víme, že jsme rádi, že sportují a reprezentují město Rožnov pod Radhoštěm nejenom v České republice, ale třeba i ve světě.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem na Kroměřížsku obsadí v úterý dělníci. Měsíc si budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně.
1: Počasí.
0: Dnes bude obloha ve Zlínském kraji jasná nebo skoro jasná, povane mírný jihovýchodní až východní vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 257. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený osobní automobil. A na silnici 1/35 v Horní Bečvě na Vsetínsku je mrtvá srna na vozovce. To už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 11. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. Za týden to bude 90 let od narození Václava Havla, našeho prvního svobodně zvoleného prezidenta po sametové revoluci. A proto jsme na dnešní sváteční den připravili speciál složený z reportáží, které mapují Havlův vztah k našemu kraji. Jako první se zaměříme na jeho dětství. Václav Havel měl totiž ve Zlíně dědečka, u kterého trávil prázdniny.
1: Český rozhlas Zlín.

0: O dětství Václava Havla ve Zlíně se ví méně než o jeho pražských letech. Přitom právě tady prožil řadu šťastných okamžiků, které si nesl po celý život. A hlavním důvodem byl jeho zlínský dědeček Hugo Vavrečka, jeden z ředitelů firmy Baťa. Malý Václav společně se svým bratrem Ivanem tam jezdil na prázdniny.
1: Zlín, město, k němuž cítím určité osobní vazby. V dětství jsem tam trávil nějaký čas. Můj dědeček býval dlouhá léta ředitelem u Baťů. Moje žena se u Baťů vyučila kdysi punčochářkou. A je to město, které mám rád, protože jemu v 30. letech vtiskl Baťa určitý zajímavý profil v podobě těch cihlových staveb a jakéhosi urbanistického řešení.
2: Vzpomínal v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 1996 Václav Havel. Jeho dědečkem byl jeden z ředitelů u Bati Hugo Vavrečka. Malý Václav společně s mladším bratrem Ivanem do Zlína za prarodiči rádi jezdili.
3: Havlovi byli na návštěvě u Vavrečkových v létě 1942. Byl to podle všeho delší pobyt, kdy oba bratři trávili kus léta u dědečka Vavrečky ve vile, která vlastně v té době byla jako nová.
2: Přibližuje historička Jana Volmut Markupová. O rok později už byl Hugo Vavrečka po těžkém infarktu.
3: Spíše jezdil za Havlovými na Havlov, než že by Havlovy jezdili do Zlína. Takže těch návštěv, jako bylo určitě X, ale dlouhodobějších, těch bylo pravděpodobně méně a byl to pravděpodobně hlavně ten rok 42.
2: Hugo Vavrečka se svým dětem kvůli vysokému pracovnímu nasazení moc nevěnoval. Vynahradil si to u vnuků Václava a Ivana. Pokračuje historička.
3: Paradoxně k tomu asi přispěl právě nešťastný infarkt, kdy tedy Vavrečka byl na Havlově, což bylo tedy rodinné sídlo Havlových, a trávil s těmi chlapci spoustu času a ta hlavní jeho role byla vlastně jako role učitele.
2: Ve válečných podmínkách nebylo vzdělání jednoduché. Oba chlapci měli nastoupit do školy a jejich matka Božena se rozhodla, že je bude vzdělávat i doma.
3: Partnerem v tomto vzdělávání byl primárně Vavrečka. Takže Vavrečka je vzdělával v celé řadě věcí o tom, jak fungují letadla, jak funguje tento stroj a tamhle ten stroj. Osobně je vzdělával například tak, že se je snažil naučit různé cizí řeči, protože sám mluvil asi 8 jazyky.
2: Možná i proto říkali bratři svému dědovi děd vše věd. Do Baťových závodů, které v té době vedl, je Vavrečka nebral. Když byli ve Zlíně, zdržovali se ve vile. Když Hugo Vavrečka v roce 1952 zemřel, bylo Václavovi 16 let. Čím ho zlínský dědeček vybavil do života?
3: Určitě tam mohl Vavrečka fungovat jako nějaká literární inspirace. Napsal celou řadu děl. Stejně tak mohl být inspirací filozofickou. Vavrečka svým vnukům podsouval celou řadu textů, které měl pocit, že by bylo dobré, kdyby si přečetli. Václavovi podsunul takhle knížku 7 listů Melinovi Josefa Šafaříka, kterou potom Václav Havel mnohokrát označil za v uvozovkách svou první filozofickou bibli.
2: Dodává historička Jana Volmut Markupová. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte sváteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Příští týden, v pondělí 5. října, to bude 90 let od narození prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Kde najdeme jeho stopy v našem kraji? Především ve Zlíně, v klidné čtvrti Mokrá, mezi jižními svahy a Mladcovou, kde mezi mohutnými stromy zahrady stojí zrekonstruovaná funkcionalistická Vavrečkova vila. Vila podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka byla domovem nejen baťovského ředitele a spisovatele Huga Vavrečky, ale často také jeho rodiny, včetně vnuka Václava Havla, který jezdíval k dědečkovi do Zlína na prázdniny. Ve vile natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Hosté zpravidla i vědí, kdo to byl Hugo Vavrečka, ale málo kdo ví, že to byl dědeček Václava Havla a že sem dokonce Václav Havel jezdil, takže je to pro ně vždycky taková jako zajímavá zmínka.
2: Uvádí nás do Vavrečkovy vily ve Zlíně Martina Žáčková z restaurace La Villa, která ve funkcionalistické budově dnes sídlí. Inženýr, diplomat a spisovatel, baťovský ředitel Hugo Vavrečka vilu užíval od roku 1941 do roku 1946. Tehdy byl z firmy propuštěn, obviněn z kolaborace s nacisty a i když byl obvinění zproštěn, nakonec byl odsouzen k zabavení veškerého majetku, včetně vily. Místa vzpomínek na návštěvy dcery Boženy a vnuků Václav a Ivana. Z Václava se stal první polistopadový prezident Československa. Vilou se procházím se zlínskou historičkou umění Lucí Šmardovou.
3: Procházíme skrz halu jednoramenným schodištěm do patra, kde vlastně byly čtyři pokoje. Dvě ty ložnice měly ještě takovou šatnu a ve vile Hugo Vavrečky žil i nějakou dobu jeho syn Ivan, což byl strýc Václava Havla a chemik, který vlastně měl tady dokonce i laboratoř.
2: Víme, kde při návštěvách spali Havlovi?
3: Z největší pravděpodobností to byly ty dva menší pokoje tady v patře.
2: V kterých letech pobýval Václav Havel se svojí maminkou a bratrem v této vile?
3: Hugo Vavrečka přichází do Zlína už v roce 1932. Víme, že první ubytování našel Hugo Vavrečka ve vile Tomáše Bati, potom byli ubytovaní v jednom z domků nad Ovčírnou a pak se právě přesunul na začátku těch 40. let do téhle vily, kterou si nechal postavit.
2: Vila byla dokončena v roce 1941, tedy uprostřed období druhé světové války.
3: Zde rodina Václava Havla nacházela útočiště hlavně v té Pomnichově době, obávali se bombardování Prahy, takže se přesunuli na Moravu do Zlína, kde to bylo klidnější.
2: S historičkou umění Lucí Šmardovou vcházíme na terasu Vavrečkovy vily.
3: Tahle ta vila se nachází kousek nad Pasickým potokem. Ta oblast v mapách se jmenovala Stráže, ale dneska bychom to spíš připojili k části Mokrá. Tohleto místo bylo téměř jakoby nezastavěné nebo úplně malinko. Jižní svahy nebyly postavené, takže tohle bylo opravdu jako okrajová část Zlína.
2: Přesto měl Hugo Vavrečka a tím pádem i rodina Havlova své sousedy a my už nahlížíme na Hlavničkovu vilu.
3: A to je další vila Vladimíra Karfíka. Byly vlastně projektované i postavené ve stejných letech. 1939 až 1941 byla ta výstavba. Ty vily byly propojeny takovou cestičkou, což vlastně svědčí o tom přátelství, které vlastně mezi nimi bylo, že se často navštěvovali.
2: A jak by vypadal příjezd Havlových na prázdniny k dědečkovi do Zlína?
3: Šli by tou cestou, kterou jsme vlastně šli přes tu halu do patra, do svých pokojíčků. Zároveň by měli k dispozici celý ten komfort, který tahle ta vila nabízí. Tady ta obslužná část se vlastně odehrávala v druhém křídle, které je na to rodinné navázáno kolmo, že jsou to vlastně dvě křídla na sebe navázané. A v tom obslužném křídle měl pokoj šofér, hospodyně, byly tam garáže pro dvě auta. Zároveň v té rohové části už byla kuchyň, která byla přímo navázaná na jídelnu, takže mohli už třeba jít se občerstvit.
2: Víme, jak vila v době Havlova dětství vypadala?
3: Máme dochovanou složku ve stavebním archivu, která vlastně ale jenom ukazuje půdorysy jednotlivých patér, ale vlastně podobu interiéru nemáme ji zachovanou ani z fotek.
2: Zakončujeme procházku Vavrečkovou vilou se zlínskou historičkou umění Lucií Šmardovou.
3: Trávit dětství tady v té vile bylo určitě fantastické, protože děti mohly obíhat kolem vily, ale zároveň v tom patře mohly využít balkóny, ze kterých je krásně vidět vlastně do okolní přírody, takže byly pořád jako v kontaktu vlastně s tím, co se děje okolo vily.
2: Z Vavrečkovy vily ve Zlíně Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Bratné láhve, vyprávěj, líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září. Od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník. Český rozhlas Zlín.

Pondělí 5. října to bude 90 let od narození Václava Havla, prvního polistopadového prezidenta naší země. A v reportážním cyklu Českého rozhlasu Zlín se vydáváme po Havlových stopách na Zlínsku. Už jsme mluvili o tom, že v dětství trávil prázdniny u dědečka Huga Vavrečky ve Zlíně a nahlédli jsme do jeho vily. Kdo vlastně byl Hugo Vavrečka? Dozvíte se v další reportáži.

0: pondělí 28. září dopoledne je s vámi Český rozhlas Zlín. Hugo Vavrečka byl fascinující osobnost. Vizionář, diplomat, baťovský strateg i myslitel, který dokázal propojit průmysl, politiku a kulturu do jedné životní dráhy. Byl také dědečkem Václava Havla, který za ním jezdil do Zlína na prázdniny. O osudu Huga Vavrečky natáčela s pražskou historičkou Janou Volmut-Markupovou redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Byl odbojářem, válečným zpravodajem, námořníkem, diplomatem i ředitelem v baťových závodech. Právě Tomáš Baťa o něm říkal, že byl jeden z nejbystřejších lidí, jaké kdy poznal. Kdo ale byl Hugo Vavrečka?
2: Jeho vnuk Václav Havel o něm v rozhovoru Dálkový výslech řekl, že byl mužem devatera řemesel. Byl vystudovaný elektrotechnik, byl to zároveň literát, byl skutečně vzdělaný v celé řadě oblastí.
1: Přibližuje historička Jana Volmut-Markupová. Vavrečka se narodil roku 1880 ve Slezské Ostravě. První světovou válku prožil jako důstojník rakousko-uherského námořnictva v italském Terstu. Po válce působil jako československý diplomat. Kvůli jeho povolání se rodina musela často stěhovat.
2: Ta rodina se mu sice musela nějakým způsobem přizpůsobit, ale na základě toho se Vavrečka vlastně snažil, aby i té rodině se dobře samozřejmě dařilo. Byl mužem velmi starostlivým, dbal o vzdělání svých dětí.
1: Tomáš Baťa si Huga Vavrečku vyhledal v roce 1906. Pokračuje historička.
2: Vavrečka velmi dobře zachytil celou tuto situaci, kterak ho Baťa údajně v podstatě jako v nadsázce přepadl v kavárně Slávě v Brně a z ničeho nic se tedy zeptal, vy jste pan Vavrečka? Ano, já jsem pan Vavrečka. Ano, já jsem Baťa ze Zlína. Prosím vás, jak funguje kosinus fí?
1: Chtěl využít Vavrečkových znalostí pro chod své zlínské firmy. Z mužů se stali přátelé. Baťa nabídnul Vavrečkovi práci.
2: Je zajímavé, že od toho prvního setkání v té době, kdy Vavrečka konečně tedy kývnul Baťovi na nabídku stát se jeho obchodním ředitelem, uplynulo 26 let.
1: Do firmy nastoupil pár dnů před tragickou smrtí Tomáše Bati.
2: Byla to skutečně doba, kdy se ta firma musela přizpůsobit a vlastně úplně změnit v tom svém vedení. Z Vavrečky se potom vedle Dominika Čipery a Jana Antonína Bati se nakonec tedy stal jeden z hlavních mužů té firmy.
1: Vysvětluje Jana Volmut-Markupová. Ve vedení působil Vavrečka až do jara roku 1945, krom několika měsíců, kdy se zotavoval po těžkém infarktu. Po květnovém osvobození byl propuštěn. Ve spolitizovaném procesu byl později v nepřítomnosti odsouzen ke 3 letům vězení.
2: Protože v té době už vůbec nebyl s nikým od Baťů ve styku, nebydlel už ani ve Zlíně. Když tedy začal mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti v prosinci 1948, tak to Vavrečka nevěděl.
1: Byl vážně nemocný a když se od svého právního zástupce, který mu byl přidělen, dozvěděl, že na Moravě probíhá soud, byl to pro něho šok.
2: Požádal o milost prezidenta Gottwalda, ten jí formálně nemohl vyhovět, protože to nedávalo z ideologických důvodů absolutně pro něj smysl. Nicméně neoficiálně platila nepsaná dohoda, že mu bude umožněn odklad nástupu do vězení na základě zdravotních problémů.
1: Hugo Vavrečka prožil závěr života u dcery Boženy v Praze, kde se věnoval vnukům Václavu a Ivanu Havlovým. Zemřel 9. srpna roku 1952. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

poslední reportáži našeho speciálu k 90. výročí narození Václava Havla se projedeme vozem, který Havel řídil v době sametové revoluce. Dnes auto vlastní David Hubáček z Luhačovic. Více už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.

0: Stříbrný Volkswagen Golf druhé generace, který má na přední kapotě státní vlajku, na skle zadních dveří nálepku Občanské fórum. Auto, které má v technickém průkazu jako jméno prvního majitele uvedeno Václav Havel. Zrenovované a udržované vozidlo je ve stavu, jako by někdo ozočil kalendář do roku 1987. A právě o něm a také o všem, co symbolizuje, bude reportáž Markety Macháčkové, která se s jeho majitelem Davidem Hubáčkem z Luhačovic vydala na zámek v Lánech u Prahy, kde je nyní auto vystavené.
1: Vystoupili jsme ze Slováckého expresu a jsme v Praze. Jak se sem dostalo auto, které běžně stojí v garáži u Luhačovic?
2: Díky výstavě, kterou pořádá Národní technické muzeum a zámek Lány, nedožitým 90. letům Václava Havla, tím, že tématika této výstavy jsou automobily Václava Havla.
1: A právě jeden z automobilů

0: Asi 87.
1: Přesto bylo toto auto součástí československých dějin v roce 1989.
0: Ze začátku sloužilo jako obyčejné a disidentské vozidlo, protože se s ním převážely různé materiály, knížky a tak dále. Ale tohle auto, protože bylo Václav Havla, tak všude s ním jezdil na jednání s občanským fórem, na vyjednávání s tehdejší komunistickou stranou a tak dále. A tohle auto je doslova revoluční, protože s ním opravdu v listopadu 89 strávil hodně času a v něm hodně času.
1: Dokdy mu sloužilo?
0: Sloužilo mu pravděpodobně do roku 1990. Na konci roku 90 nebo začátkem roku 91 jej prodal panu Antonínu Maninovi, což byl jeho kamarád a posléze šéf hradní policie. Pár dnů, možná týden, toto auto bylo opravdu prezidentským vozidlem, protože odmítl jezdit v tehdejších oficiálních prezidentských vozidlech Tatra 613 po prezidentu Husákovi.
1: Díváme se na nálepky občanského fóra, které najdeme na přední kapotě. Má SPZ-ku ADC 77 13.
0: Ta SPZ-ka je zajímavá tím, že je tam to číslo 77. Ano, je to opravdu odkaz na chartu 77, protože Václav Havel, když si tohle auto kupoval v roce 87, a to víme ze svědectví Zdeňka Siráka, na dopravním inspektorátě přímo poprosil tu úřednici, jestli by tam měla nějakou značku s číslem 77, a ona opravdu vyštrachala SPZ-ku a tam bylo 77. Václav Havel to pak komentoval, že ta 13 nám přinese štěstí. Připomínám, že se psal rok 87 a za dva roky vypukla sametová revoluce.
1: Z přihrádky spolujezdce teď vytahujeme technický průkaz motorového přípojného vozidla.
0: Originální průkaz, který se naštěstí dochoval. Je tady jasně vidět, že první SPZ-ka, státní poznávací značka tomuhle autu, byla předělena 9. června 1987. Majitelem vozu je uveden Václav Havel, narozen 5. 10. 1936.
1: Tedy před 90 lety.
0: To snad to chytne. Rozsvítila se žlutá kontrolka, žhavíme. Na první drb, jak se říká.
1: A ze zámku v Lánech vyrážíme na Žižkov za Markem Šimonem, přítelem Václava Havla. Tak pojďme nasednout.
2: Kolik to je let, jo? To je 40 let. Je to krásný, no, najednou sedět zase v tomhle autě.
1: V tomto autě prožíval Václav Havel i ty listopadové události roku 89, ale vy jste s ním tímto autem jezdil ještě dřív. A vy jste ho taky mnohem dřív poznal.
2: Já jsem ho poznal ve vězení na Borech, kde jsme se skamarádili. Proč já jsem ho vozil? Protože mu bolševici sebrali řidičák, aby méně škodil, tak já jsem mu v podstatě dělal takového šoféra kamaráda. No.
1: Jaká vzpomínka na něj se vám vybaví?
2: Jako na laskavýho, ale nekompromisního člověka. Laskavýho v životě, a který by každému pomohl, ale nekompromisního v té politice. No. Jsem ho obdivoval, že vlastně dokázal, i když se politikou zabýval, že výbor na obranu, nespravedlivě souzený, charta a tak, takže tou politikou žil, ale touhletou vysokou, že to musel být pro něj předěl životní, se utnout od toho stylu života uměleckého. Ne, že by nechodil mezi kamarády, ale už to nebylo takový, no.
1: Říká Marek Šimon. Kdy se zase Volkswagen Golf vrátí do Luhačovic?
0: No, doufám, že brzo. Jsme domluveni s správou zámku, že ta výstava potrvá do konce října. To znamená, na začátku listopadu by se snad mělo vrátit k nám na Luhačovicko.
1: Říká mi současný majitel vozu David Hubáček z Luhačovic. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Naše dopolední vysílání se chýlí ke svému závěru. Pokračovat budeme zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný a klidný sváteční den a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Loučí se s vámi Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zájem kandidovat v komunálních volbách ve Zlínském kraji výrazně klesá. Rožnov pod Radhoštěm má novou koncepci bydlení. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Ve Zlínském kraji klesá zájem kandidovat v komunálních volbách. Vyplývá to ze zveřejněných kandidátek. Letos se o místa v obecních zastupitelstvech hlásí nejméně lidí za posledních 20 let. Jejich 11 354. Nepatrně méně jich bylo jen v roce 2002.
2: Souvisí s tím také rekordní počet obcí, kde se stavili jedinou kandidátku. Takových je letos 72, tedy bezmála čtvrtina. Pozitivní je proti tomu rostoucí podíl žen na kandidátkách. Každé komunální volby narůstá a letos dosahuje necelých 33%. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Zastupitelé v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku schválili novou koncepci bydlení. Developeři kvůli ní budou muset k novým domům vybudovat taky parkování, chodníky a zeleň. Město navíc příští rok vypíše dotaci pro bytová družstva. Komu má pomoct, vysvětluje mluvčí města Petra Graclíková.
3: Bytovky, které mají třeba 4 patra, můžou díky dotaci vybudovat výtahy ve svých domech, tak aby ty domy byly bezbariérové, protože populace stárne, tak aby se mohly bezpečně a jednoduše dostat domů, ale zároveň třeba i pro rodiny s dětma, aby se s kočárkama bezpečně a pohodlně dostali do svých pater.
0: Lidé si dnes nenakoupí v supermarketech a dalších prodejnách s plochou nad 200 metrů čtverečních. Ty musí být dnes, v den české státnosti, zavřené. Zákonem o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se ale nemusí řídit například obchody na nádražích nebo letištích. Zákaz neplatí ani pro lékárny nebo čerpací stanice. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude ve Zlínském kraji jasná nebo se přechodně vyskytne jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku pak čekejte místy jen kolem 19 stupňů a vítr povane slabý jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Motorka srazila zvěř na silnici mezi Litenčicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Tak dnes jsme se, přátelé, probudili nejenom do krásného rána, ale také do svátečního dne. Slavíme Den české státnosti. No a tak je jasné, že ani dnes nemůže chybět Morava krásná zem. Právě začala a začala písní Václave Svatý Jaroslava Máchy, hrála Šohajka. No a dnes tedy není třeba připomínat vzhledem k významnému dni, kdo má svátek. Je to tak, svátku blahopřejeme všem Václavům a Václavám, a to jak u nás, tak na Slovensku. Tedy i my přejeme jen to dobré. Za chvilku dám prostor k předávání, vinčování i vám. Tady je telefonní číslo 726 46 520 a nyní už Dambořanka a Moravské polečko.

0: Tak to bylo Moravské polečko Františka Manese staršího a Vladimíra Salčáka. Hrála, jak už bylo řečeno, Dambořanka. No a mám tady první telefonáty. Pane Jeníku, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem Jeník z Brna, ale teď jsem na prázdninách u babičky ve Strání.
0: Ano, no já jsem řekla pane Jeníku, ale to je mladý pán. Kolik je ti roku?
1: 10.
0: 10, tak. Povídej, komu chceš poslat písničku?
1: Chtěl bych popřát mému dědovi, který dnes slaví svátek. Pan Vašek Mikláš.
0: Aha, a co popřeješ dědovi s babičkou?
1: Všechno nejlepší, ať má nervy.
0: Dobré
1: ať nemá nervy.
0: Nervy
1: a ať se mu daří. A ať ještě...
0: No a ti ještě s vámi hodně dlouho let, Jeníku, že jo? To je jasné.
1: Ano.
0: Takovej děda, to je k nezaplacení. Tak dobře, tak si to užívej babičkou.
1: Pěkný, a ještě bych ano? Prosím mým rodičům, kteří dnes slaví 13. výročí svatby.
0: Prosím tě, a jak pak se rodiče jmenují?
1: Jan a Marie Miklášovi.
0: Tak to je krásné. No tak rodičům popřejeme také krásný další život. Třeba zrovna s tebou si Jeníku určitě užívají. No a já už se tedy loučím s tímto mladým pánem, 10letým Jeníkem. Jeníku, někdy zase nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou a zdravím i babičku. A teď už zdravím paní Ludmilu z Kobylí. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla poslat 3 přání. Jedno do Velkých Bílovic zeťovi Václavu Knápkovi, druhý zpěvákovi Vaškovi Kovářikovi do Radostic a třetímu Vaškovi Komárkovi do Němčiček. Všem těm Václavům všechno nejlepší. Našemu ať to hraje, Radostickýmu ať mu to zpívá a Němčickýmu ať se mu daří ve Vinici. A do toho muzikánského nebe taky posíláme dědovi a pradědovi a těch tam všechny ještě obveselují. Moc děkuji a krásný den všem Václavům.
0: Nashledanou paní Ludmilo. No a písnička k dnešnímu svátku i pro milého tatínka Václava Slívu. Celá rodina mu přeje hodně zdraví, božího požehnání a mnoho sil do dalších let. Ze srdce manželka Broňka, dcery s rodinami a všechna vnoučátka. No a dnes slaví svátek i kamarád Vašek Pindák z Popova a zároveň se dožívá 2. října významného životního jubilea 80 let. A přání, milý Vašku, přejeme ti ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví a boží ochrany do dalších let. Pěkná písnička také pro jeho ženu Zdeňku a blahopřejí Pavla a Lojza Žáčkovi ze Slavičína. Na řadě je Moravské lidové, zpívá Miroslav Blaha za doprovodu cymbálové muziky Jaroslava Čecha.

0: Tak to byly Moravské lidové, no a teď už to bude telefonát z Lechotic, paní Šidlíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Ostrá. Dnes má svátek můj zeťák, pan Václav Bouška a můj vnuk Vašík Bouška ze Žeranovic. A svátek má i můj synovec, pan Václav Navrátil z Prusenovic i jeho syn Vašík. Takže svatí Václaví, vévodo české země, já vám přeji hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu a za celou moji velkou rodinu to přeje babička a teta z Lechotic. Děkuji moc krát a naschledanou.
0: Není zač, naschledanou, tak to bylo další krásné přání. A komu pak pošle milý pozdrav paní Olejníková? Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát mému švagrovi Petru Rakovi z Vlachovic s dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody. Tomu přeji švagrové Zdena, Maňa a Jedina. Děkuji vám mockrát. Nashledanou,
0: paní Olejníková. No a dnes slaví neuvěřitelných 95 let paní Marie Darmovzalová z Hlohovce. Pro ní následující. Milá naše maminko, babičko, prababičko a praprababičko, k tvým narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, pokoj, radost a boží požehnání. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a sílu, kterou nám po celý život dáváš. A tě Pán Bůh ještě dlouho opatruje a provází. Máme tě moc rádi. S láskou tvé 4 dcery, 9 vnoučat a 23 pravnoučat. Jedno je ještě na cestě. No a také jedno její první pravnouče. Dnes se dožívá krásných 92 let paní Božena Poláčková z Velatic. Přání, milá maminko, za celou rodinu ti děkujeme za vše, co jsi pro nás udělala. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, pohody a božího požehnání. Velkou radost a ti dělají pravnoučata Verunka, Anička, Sasinka, Samík a Daniel. Poděkování také patří sourozencům Božce a Václav za jejich obětavou péči oni. Dále přeji k svátku všem Václavům v rodině vše nejlepší, hodně zdraví. No a to všem přeje dcera Jana s rodinou. No a dnes tento sváteční den nemůže chybět ani Morava, krásná zem.
3: Český rozhlas Zlín.
4: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá. Tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Dozněla krásná písnička, no kapelu ani není třeba představovat, přesto byla to Moravanka. No ale teď už to bude pan Popelka z Hračovic. Dobrý den.
1: Milé sváteční pozdravení vám do redakce a všem posluchačům, paní Ostrá. Naše blahopřání a dneska zaletí do Strání, kde slaví své životní jubileum naše nejmladší švagrová, paní Liduška Popelková. Milá Liduško, za celou naši rodinu ti posíláme pozdravení a přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví, pohody a štěstí, ať se ti daří a nadále prožíváš dny plné radosti a spokojenosti v kruhu své rodiny, dětí a vnoučat. Pozdravujeme i našeho bratra, tvého manžela Libora. A paní Ostrá, ještě jedno přání mám. U nás teď na návštěvě mám bratra Martina s manželkou Miluškou z Nového Boru. Má rád naše moravské písničky a proto prosím i jemu tu následující věnujeme.
0: No tak určitě.
1: Marie a Jenda Popelkovi z Hračovic celou rodinou a vám prosím.
0: Jo, pane Popelko, já jenom chci dodat, že to sice nebude teď moravská písnička, ale já jsem si jista, že si Zelené háje za chvilku tam všichni společně zaspíváte. Naschledanou.
1: Moc krát děkujeme, naschledanou.
0: Naschledanou, no a teď už Matouš, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěl poslat písničku mému bratrovi a bratrancovi, oni jsou už teď velcí kluci, bude jim celých 17 let a oni mají strašně rád tady ty dechové hudby.
0: A jak se jmenují?
2: Jmenuje se Šimon a Radovan.
0: Šimon a Radovan, a příjmení tedy neprozradíte, Matouši?
2: No, jeden je ryba a druhý je horák.
0: No
2: a oni teď ještě budou dělat řidičské průkazy, tak jim přeju hodně štěstí.
0: Ano, pevnou ruku na tom volantu, že jo? No Matouši, pro vás to byla premiéra, že dneska?
2: Ano, ano.
0: Tak já doufám, že budou i nějaké reprízy, že si dovoláte k nám a opět pošlete někomu pěknou písničku a já tu písničku věnuji i vám. Mějte se tam všichni moc hezky. Naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
0: Naschledanou. No a nyní už přání k dnešním narozeninám milé mamince, babičce a prababičce paní Marii Vymazalové z Drahanovic u Olomouce. Za vše děkuji a hlavně pevné zdraví přeji všichni blízcí, kteří mají moc rádi. No a také pro manžele Konečných z Holešova zazní k odpolední pohodě písnička. Písničku posílá dcera Jitka, no a ta už byla prozrazena, ta písnička, jsou to skutečně Zelené háje.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo k nám do studia 726465200. Ještě jednou vám krásný sváteční den přeje Jiřina Ostrá. No ale teď už mezi nás zvu milou posluchačku z Jalubí a je to paní Vávrová. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, paní Ostrá, všem posluchačům i vám ve studiu. Prosím o písničku s přáním pro mého manžela, pana Václava Vávru z Jalubí. Od manželky, dětí, vnuků, pravnučky. Přejeme mnoho zdraví, pohody, ale i štěstí k jeho dnešním narozeninám i jmeninám. A taky děkuji všem, co mu přáli, ať osobně nebo telefonicky, rodině, kamarádům a všem známým, ať písnička potěší i je. Mm-hmm. A do Rakvic taky ještě kamarádce Věrce Rosypalové pozdrav a jeho jejímu příteli Václavu taky všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
1: Ano. Tak jo, paní Vávrová, víte, jak se jmenuje ta další písnička? Ta se jmenuje Krásný je příběh náš. Můžete se třeba s tímto ztotožnit? Krásně jste popřála manželovi?
2: Můžeme, protože ještě před týdnem, paní Ostrá, jsme oslavili 58. výročí naší svatby.
1: To je roku, paní Vávrová, tak doufám, že mnohé další společné roky máte ještě před sebou. Mějte se oba moc hezky.
2: Ale víte, co to zdraví už moc neslouží manželovi, ale tak zaplať.
1: Pomaličku, polehoučku může tak. Být. Tak jo, nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: A paní Dana z Kútu, slovenský telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den, prajem všetkým poslucháčom. Ja by som dneska chcela dať zahrať k dnešným 75. narodeninám pani Evie Ryškovej, ktorá vás počúva denodene, lebo je priputaná na lúžko. A prajem jej, nech sa jej zdravíčko trošičku aspoň zlepší a tú pohodu v rodine a spokojnost jej prajem.
1: Tak určitě, paní Dano, a možná by si zasloužili poděkování i ti, kteří se o paní Evu Liškovou starají.
3: Ano, ano, že? Aj oni. Manžel, Ferdinand a dcery Lada a Evička.
1: Tak není to nic jednoduchého, ale hlavně, že paní Eva Lišková má dobré rodinné zázemí a má koho, kdo by se o ní postaral. Takže paní Dano, hezký pozdrav na Slovensko, nashledanou.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Nashledanou. No a další vinčování je pro pana Vaška Mikláše ze Strání. Vše nejlepší, Vašku, ať se dneska máš. Hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěch ve všem, co děláš. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí manželka Marie a přátelé Alena, Jan, Danka a Dana. Další neslaví svátek i milý pan Václav Popelka z Bánova. Přejeme mu hodně zdraví, pohody, lásky a nechť ho provázejí krásné chvíle s vnoučátky, dětmi i s milovanou manželkou Boženkou. To ze srdce přejí manželé Maruška a Mirek Koktavý. A jak už jsem říkala, teď to bude Krásný je příběh náš.

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky, krásný je příběh náš, hrála Hanačka z Břestu. No ale teď už zdravím, řekla bych pana Mirka z Bánova, ale tentokrát to není tak. Říkal mě pan Mirek, že je ve Staré Boleslavi, takže zdravím do Staré Boleslavi pana Mirka. Dobrý den.
1: No zdravím, tak já posílám krásný pozdrav té svatováclavské národní pouti ze Staré Boleslavi. Čekáme tady na autobus do Prahy, tak pojďám, poslouchám to, tak vám zkusím, jestli se dovolám. Takže bych chtěl pozdravit všechny známé posluchače a poslat jim pozdrav pěkně sváteční poledne nebo odpoledne přeji, tak hlavně paní Bětku Svobodovou do Petrova, maminku na Březovou, paní Marošku Žemlovou a všechny přátelé a známé. Takže. A tomu Václavovi Popelkovi do toho Bánova teda pošlete taky.
0: Tak to určitě, no, vy máte za sebou.
1: Nebudu to vzpomínat tady. Nebo to,
0: tak
1: je to,
0: tak vy máte za sebou krásný zážitek určitě.
1: Ano.
0: No a před sebou další krásné zážitky, ne, pane
1: určitě,
0: Mirku?
1: Určitě, ještě dostřeli jsme v Praze, takže to.
0: Tak jo, tak si užívejte toho života. Doufám, že vám přináší samé pěkné chvíle, jako zrovna dnešní den. No, můžeme se rozloučit, protože pozdravy jste vyřídil. Naschledanou.
1: Naschle.
0: A teď už telefonát z Jezeřan paní Marie. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat popřát paní Jarmily Skřičkové z Těšan k jejím dnešním narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho jen to nejlepšího. A ještě bych chtěla popřát jejímu manželovi, mojímu bratru, panu Josefu Skřičkovi, který se 23. měl taky narozeniny, jenomže to neslyšeli, takže dneska ještě dodatečně. Jím přeji oběma hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho jen toho nejlepšího. Mm. A všem Václavům.
0: A to jste a hodná, paní Marie.
2: Taky.
0: Děkujeme. Jo, naschledanou i pro vás. No a tady mám vinčování pro pana Karla Fabičovice z Charvatské Nové Vsi, který se 29. září oslaví krásné významné životní jubileum. Náš milý Karle, 70 je krásný věk a zároveň příležitost radovat se ze všeho dobrého a těšit se na to, že něco dobrého ještě přijde. K tomuto významnému dni ti přejeme především pevné zdraví, ať ti dobře slouží a ať tu s námi si ještě mnoho krásných let, nejlépe alespoň do stovky. Přejeme ti také hodně štěstí, pohody a radosti. Ať máš každý den důvod k úsměvu, starosti, ať se vyhýbají a život ať ti přináší co nejvíce šťastných chvil a krásných zážitků, které budeme moci společně prožívat. Užij si svůj narozeninový den podle svých představ a do dalších let vykroč s úsměvem a dobrou náladou. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí manželka Marie a dcera Hanka, no a Radek by se určitě k přání připojil. 26. září oslavila 80. narozeniny paní Marie Předsechtělová. Milá maminko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. A tě každý den provázejí úsměv, pohoda a pocit, že jsi obklopena těmi, kteří tě mají ze srdce rádi. Všechno nejlepší přejí synové Rosťa a Roman s rodinou. Podhoranka pak potěší pěknou písničkou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Podhoranka, Polka, Františka vystoupila. No a teď už to bude paní Hrnčiříková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak nejdříve pozdravím všechny vás tam v Brně, v redakci. A je perfektní s vaším programem. A jinak bych prosila písničku pro mého bratra Václava, má dneska svátek, a jeho manželku Janu. Jsou to manželé Soukupovi z Přílep. Jana měla před měsícem narozeniny, takže něco hezkého jim tam zavolí.
0: Zahrajeme, určitě, no, paní Hrnčiříková. Určitě.
1: Ne,
0: je to v pořádku. Já ještě zopakuji, no, pro Václava a Janu Soukupovi bude pěkná písnička. Ano. Naschledanou.
1: Odkrát děkuji, naschledanou.
0: Není zač, naschledanou. A teď ještě pan Mojmír. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jeden karáty. Dnes by také slavil svůj svátek náš kamarád, pan Václav Kameník z Hrušova u Brna. Byl to velmi a také velmi poctivý člověk a také bývalý starosta Hrušova.
0: Takže, pane Mojmíre...
2: Často na něj vzpomínáme za všechny kamarády a známe, přeji Pepa Irvec z Mariánských lázní a Mojmír z Moravského krasu.
0: Pane Mojmíre, já jsem ještě chtěla dodat, nechtěla jsem vás přerušovat, že vzpomínky vysíláme pouze v té druhé části Moravy krásné země od 18 do 19 hodin. To pro příště,
2: takže to,
0: ano?
2: Dobře, jo? Takže děkuji moc.
0: Prosím.
2: Děkuji za vysílání a přejeme, posíláme mu do nebička hezkou písničku a melodie, které vyberete.
0: Tak se už rozloučíme.
2: Ještě se jednou omlouvám a děkuji.
0: Nashledanou. A ještě než budu předávat další blahopřání, tak poprosím Borka, aby si nachystal písničku pro tebe. Tak a ještě písnička patří kapelníkovi z Klepanky z Vrbice, Václavovi Herzánovi. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které vás trochu zlobí. Lásku, klid, pohodu, spokojenost vám přeje Hanka z Hulína. Písničku posílá také celé Sklepance a všem, co s kapelou jezdili do Luhačovic. Je to už nějaký pátek, co jste tu už nehráli. Bylo to vždy veselé. Škoda, že dechovka tak málo hraje v Luhačovicích. No a přání sváteční i narozeninové pro Václava Vaculíka ze Sadů. Milý Venánku, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, ať tě život jenom baví. Ať se ti splní každý sen a krásný je tvůj každý den. A pivečko u kovaříků si za nás dej. To ze srdce přejí rodiny Paškova, Hirkova a Zahnášova. A teď už pro tebe.

Tak to byla polka Jaroslava Humpolíka a Růženy Sýpionové v podání Starobrněnské dvanáctky. A poslední ze srdce přejeme našemu milovanému bratrovi Václavovi Vaculíkovi k jeho 73. narozeninám a k svátku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. To přejí sestra Marie, dále Ludmila a bratr Alois s rodinami. A úplně poslední, chtěli bychom zahrát pěknou písničku pro dobrou náladu při návratu z dovolené Krejzovi z Rackové a nyní ve Francii, ve Florencii. Rádi vás posloucháme a děkujeme za zahrání Krejzovi, písnička Pramen lásky.

Podhoránka dohrála, no a seniori z Hluku vás zvou na seniorskou besedu se zpíváním, která se koná už zítra v úterý 29. září od 19 hodin ve velkém sále Hlucké tvrze. Jako hosté vystoupí mužský sbor Hůtek z Bánova, k tanci jak poslechu bude hrát dechová kapela Pohoda. No ale teď je 12 hodin 56 minut, přátelé, takže polední část sváteční Moravy krásné země končí. Ovšem nebude chybět ani ta druhá část, takže se opět setkáme krátce po 18. hodině. Krásný sváteční den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už zní valčík na rozloučenou v podání svárovanky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tento týden začne ve Slavkově u Brna rekonstrukce Koláčkova náměstí. Lávka, která spojuje Fignerovo a Benešovo nábřeží ve Zlíně, bude na 2 měsíce uzavřená. Senát dnes tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Slavkově u Brna začnou stavbaři tento týden rekonstruovat Koláčkovo náměstí. Rozsáhlou proměnu město připravovalo několik let. Práce vyjdou na 64 milionů korun, jsou rozdělené do více etap a hotové mají být za 2 roky. Přinesou také dopravní omezení nejen na samotném náměstí, kde nebude možné parkovat, ale i v okolních ulicích. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání na západní straně náměstí, říká vedoucí investičního odboru Slavkovské radnice Petr Lokaj.
4: Staveniště už je předaný, zhotoviteli stavby. Oni si teďka vyřizují přechodné dopravní značení, aby ty auta mohly odparkovat pryč. A předmětem toho projektu je oprava komunikace před synagogou. Tam vznikne vodní prvek, ale i stromů, parkoviště pro auta, veřejné osvětlení i dětské hřiště.
2: Současně se stavbou začne archeologický průzkum. V minulosti tam totiž stála židovská čtvrť. Lidé ve Zlíně budou muset od zítřka počítat s uzavřením lávky přes Dřevnici, která spojuje Benešovo a Fignerovo nábřeží. Jde o jednu ze 2 lávek, které v této části města přes řeku vedou. Město ji začne opravovat a pěší ani cyklisté se po ní během prací nedostanou. Rekonstrukce má stát přes 2 miliony korun a potrvá nejdéle do konce listopadu.
5: Stavaři opraví hlavní část lávky, vymění izolaci i celé zábradlí a konstrukci opatří novým nátěrem. Oprava je jedním z projektů participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, ve kterém o využití části městských peněz rozhodují sami obyvatelé. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
3: Počasí.
2: Obloha dnes bude v našem regionu jasná, nebo se přechodně vyskytne jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku a Vyškovsku čekejte místy jen 19 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta bourala na Benešově nábřeží ve Zlíně. Dále máme hlášenou nehodu dvou aut na dálnici D1 ve směru na Prahu v úseku u Starého Lískovce v Brně. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Osobnosti Česka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála. Mně to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít, než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jo, jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67 jsou tací, zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknu, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat vystavovat... pět spánkových cyklů?
2: Potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdyby jsme prostě všichni spali 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví? Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí, to se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jeskyně v Moravském Krasu a v Mikulově jsou dnes výjimečně otevřené. Přemysl Otakar II. Bude mít v Uherském Brodě 5 metrů vysokou sochu. Od čtvrtku začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost s teplotními maximy kolem 24 stupňů. Posloucháte Český rozhlas a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni na Turoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají do propastí Macocha v Moravském Krasu. Podrobnosti doplňuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
2: Teď v posledních letech se snažíme co nejvíce vycházet lidem vstříc, když jsou státní svátky, v případě třeba 17. listopadu a podobně, se snažit odevírat jeskyně, kdy to jenom trochu jde, aby jsme vyšli návštěvníkům vstříc. Kromě v podstatě punkevních jeskyní v Moravském Krasu většina je zavřená v pondělky, ale takhle byla škoda nechat ji zavřenou.
0: V Uherském Brodě dnes v 16 hodin odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
3: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
0: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
4: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
5: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
4: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
6: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
4: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude převážně jasná nebo se přechodně vyskytne pouze malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme jen kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku a Vyškovsku čekejte místy pouze 19 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta měla nehodu na dálnici D1 ve směru na Prahu v úseku u Starého Lískovce v Brně. Zprávy Českého rozhlasu končí a nyní už je na řadě naše odpolední vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den. Já myslím, že právě tak vnímá pondělí 28. září drtivá většina z vás. A to nejen proto, že si připomínáme svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa, a zároveň při té příležitosti Den české státnosti. Ale radost jistě musí mít snad každý i z toho dnešního nádherného počasí, co říkáte. To, které panuje v celém našem kraji, si myslím, vyloudí nejeden úsměv na tváři. Věřím tomu, že to tak bude i s naším vysíláním. Většina meteostanic rozmístěných po regionu posílá aktuálně údaj o 22 stupních a snad i u vás by mělo svítit sluníčko, jako tady ve Zlíně. A ještě větší nadšení jistě panuje v Hulíně, kde jsou dnes svatováclavské hody. Nechybí tradiční jarmark, místní folklorní soubory nebo dechová hudba. A vy se tam s námi můžete podívat. Přímo do Hulína se za chvíli spojím s naší reportérkou, která přidá podrobnosti. Ať už posloucháte Český rozhlas Zlín někde venku, třeba v lehátku s přimhouřenýma očima, nebo při čemkoliv jiném, ať je vám s námi jen a jen dobře. Přeje Pavel Vacek od mikrofonu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 28. září, den, kdy vám také dělá rád společnost Český rozhlas Zlín. Dnes si připomínáme Den české státnosti, je odkaz národního patrona svatého Václava. Na mnoha místech republiky můžou lidé navštívit svatováclavské poutě a slavnosti. V Hulíně program nabízí tradiční jarmark, vystoupení místních souborů i odpolední koncerty. Z místa se nám do vysílání hlásí naše reportérka Michaela Kočendová. Alespoň doufám, dobré odpoledne, Míšo.
1: Hezké odpoledne.
0: Spojení funguje, slyšíme nádhernou atmosféru. Ty jsi přímo u hulínského koupaliště, jestli se nepletu, tak co se tam teď děje? Jsme zvědaví, ale co slyšíme? Popiš nám to.
1: Tak já stojím mezi stánky tradičního hodového jarmarku, který tady pokračuje až do 5 hodin odpoledne. Kolem mě procházejí převážně místní, kteří drží rukou v koláčky, různé nápoje nebo také cukrovou vatu. Ta se váže i k přilehlým kolotočům. Za mnou je také slyšet hudba z hulínského letního kina, kde přesně ve 14 hodin začal koncert Davida Matioliho s Nikolou Potrubovou. Od 15:30 tady taky potom zahraje rocková skupina Turbo.
0: Hody ale začaly už dopoledne. Co bylo jejich hlavní součástí?
1: Začínalo se už v 9 hodin hodovou mší v kostele svatého Václava. Odtud potom vyšel průvod, který za doprovodu dechové hudby Hulíňané zamířil na náměstí. Tam hody oficiálně zahájil starosta města a následovala vystoupení místních souborů, například hulínských Hanáků nebo dětského souboru Hulíňáček. Nechyběly ani soutěže a kvízy pro děti a dospělé.
0: A jak moc se v Hulíně při hodech drží tradic?
1: Tradiční část je tady pořád hodně výrazná. Ostatně samotné hody jsou spojené se svatým Václavem, kterému je zasvěcený i zdejší kostel. Právě dnes, 28. září, si navíc připomínáme také Den české státnosti. Ta tradiční část je tady výrazná poměrně dopoledne. Pořadatelé ale tradiční program doplnili teď převážně v té odpolední části i současnou hudbou. A kdo by chtěl do Hulína ještě dnes vyrazit, stále to stihne. Jarmark u koupaliště pokračuje do 5 hodin odpoledne a od 15:30 zahraje v letním kině, jak už jsem zmiňovala, skupina Turbo. Vstup je na obě akce zdarma.
0: I tohle ví reportérka Michaela Kočendová o dnešních svatováclavských hodech v Hulíně, odkud se nám živě přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme za to i za to zpříjemnění pondělního odpoledne. Naslyšenou, Míšo.
1: Naslyšenou.
0: A další téma bude také spojeno s dnešním státním svátkem. Tento svátek, jak už zaznělo, je spojený se svatým Václavem. Jako kníže rodu Přemyslovců vládl jen 10 let, přesto se stal patronem českého národa a my o něm více řekneme už za chviličku. Počkejte si.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Sledujeme především náš kraj. Teď, to znamená necelou minutku, po čtvrt na tři se ale rozhlédneme po celé naší vlasti. Stará Boleslav nebo svatovícká katedrála. To jsou místa, která jsou spojená se svatým Václavem. Výročí jeho úmrtí si připomínáme právě dnes, na Den české státnosti. Podle legendy Václava při cestě na raní pobožnost nejdřív napadl jeho bratr Boleslav, vraždu pak dokončila jeho družina. Patron českého národa zemřel 28. září, nejspíš roku 935, ve Staré Boleslavi, kde byl nejdřív i pohřben. Později nechal kníže Boleslav jeho ostatky převést do dnešní svatovícké katedrály v Praze. Poslechněte si víc.
1: Václave kníže, vojvodo té země.
2: I Ferstrova kantáta zmiňuje svatého Václava jako patrona české země. Je ale taky ochráncem míru, sládků a vězňů. O jeho životě toho nevíme moc. Nejčastěji se o něm totiž zmiňují legendy. Podle nich byl zbožný, mírumilovný a vzdělaný. Oproti tehdejším panovníkům, kteří se učili hlavně bojovat a vládnout, uměl třeba číst a psát.
3: Vzhledem k tomu, že se to objevuje už vlastně v té nejstarší legendě, takzvané první staroslovenské legendě 60. let 10. století, tak bych se domníval, že na tom něco mohlo být, že skutečně byl tedy vzdělanějším než jiní panovníci té doby.
2: Řekl před časem ve vysílání Českého rozhlasu historik Petr Kubín. Svatováclavský kult je podle historiků nejdéle udržovanou národní a duchovní tradicí v českých zemích.
4: On je výrazně spojen s christianizací, tedy s rozšířením křesťanství v českých zemích a současně velmi výrazně i přispěl k tomu, že stát byl upevněn na té zahraničně politické úrovni.
2: Řekl už dřív historik Jaroslav Šebek. Po rozpadu východofranské říše a nástupu nového krále Jindřicha I. Ptáčníka se Václavovi podařilo zachovat nezávislost českého národa. Po porážce saským králem mu kvůli tomu musel platit roční daň za mír. Jindřich Ptáčník se tak podle historiků stal spojencem českého knížete. Těchto historických událostí za dob protektorátu využíval i zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Nebyl ale sám.
5: Tajemník Háchy, doktor Kliment, sepsal takové pojednání, ve kterým spojuje právě tu svatováclavskou tradici s říší, takže tohleto si uskutečnili sami Češi. Z toho pak vzniká také to vyznamenání svatováclavská orlice, které je takovým viditelným znamením kolaborace.
2: Řekl v našem vysílání historik Jan Reut. V českých dějinách podle něj ale svatý Václav k politickým účelům posloužil i třeba Habsburkům, kteří ho uváděli ve svém rodokmenu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Krvácení dásní může být prvním varováním před onemocněním, které patří mezi nejčastější příčiny ztráty zubu u dospělých. Parodontitída přichází nenápadně a často bez bolesti. Jak ji včas odhalit? Lze její postup zastavit? A jak souvisí zdraví dásní s celkovým zdravím organismu? I na vaše otázky bude odpovídat parodontoložka Pavla Molová. Už 30. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
7: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Bratné láhve, vyprávěj, líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Na svatého Václava bývá slunce záplava, říká jedna z pranostik spjatých s tím dnešním svátečním dnem a já myslím, že dneska by mohla platit. Teď se o tom dozvíme více a to z odborného hlediska.
1: Počasí.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už totiž vítám meteoroložku Jitku Kučerovou. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Vy se na počasí musíte dívat, paní Kučerová, nezaujatě, čistě vědecky, ale přesto. Já myslím, že je dnes krásně, že i tak se to dá shrnout. Pojďte ale i promluvit řečí čísel.
2: Snad ano, snad pro všechny nebo většinu je to dnešní počasí krásné, takové ještě prodlužování léta, takže typické babí léto i vzhledem k rozložení tlakových útvarů nad Evropou a proudění, to je právě takové teplejší jižní. Teploty jsou dost vyrovnané v rámci kraje 22 až 23 stupňů, vyšší polohy kolem 20. Na obloze v podstatě žádná oblačnost není, nebo jenom taková hodně malá kupovitá oblačnost, ona se zase bude potom postupně rozpouštět. No a vítr, ten fouká právě tedy z těch jižních směrů a na většině území Zlínského kraje jsou ty rychlosti slabé.
0: A při tomto pohledu by si leckdo mohl říct, kéž by to vydrželo ještě aspoň chvíli. Co vy na to?
2: Ono to vydrží, vypadá celkem delší chvíli, možná krom čtvrtka, kdy bude přechodně tak jakoby víc oblačnosti a pátečního dne, tak v podstatě i ty další dny budou takové hodně slunečné i zítřek, respektive noc na zítřek by měla být jasná, respektive převažovat bude jasno, jenom ráno, zítra k ránu se v údolích, ale hodně malou pravděpodobností, čili tedy výjimečně vytvoří nějaké mlhy. A teploty, ta rána už jsou taková chladnější, nebo na kopcích teplejší, v údolích chladnější, takže to bude podobně i zítra, 10 až 7 stupňů, na kopcích to může být ještě víc a v údolích naopak při bezvětří kolem 5 stupňů, podobně jako to bylo dnes, dokonce ty teploty klesaly až ke dvojce. No a zítra odpoledne také hodně podobně jako dnes ty odpolední teploty 21 až 24 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo vítr jižních směrů.
0: Takže zítra ještě vydrží. Podobný ráz počasí, biozátěž bude zítra také v pořádku?
2: Ano, stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Skvělé, a vy už jste to trošičku naznačila, ale jenom velmi stručně. Středa, teda podle toho, co jsem už četl mezi řádky, by měla být stále taková babí létu podobná?
2: Ano, ano, je tomu tak. I středa bude jasná, nebo na obloze bude jasno. Případně se na nejvýš objeví nějaká menší průsvitná oblačnost. Ráno i odpoledne teploty podobné 10 až 6 stupňů ráno, přes den 20 až 24, ale bude trošku možná víc foukat. Mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: A pak tam byl nějaký zhub v rámci čtvrtka pátku, tak pojďte nám lehce dočrtnout i ten týden potom dál až do konce směrem k neděli. Protože tam bych zase četl mezi řádky, že nás čeká podobně laněný víkend jako tento.
2: Ve čtvrtek to vypadá nejprve také, že bude méně oblačnosti, ale postupně bude přibývat a housnout a hlavně ta oblačnost vysoká, takže ono potom už může být oblačno nebo dokonce zataženo, ale ta oblačnost by alespoň částečně měla být průsvitná, takže sluneční paprsky se přes ní budou zřejmě dostávat. Teploty by to nemělo nijak zásadně ovlivňovat. I ve čtvrtek ty maximální teploty čekáme mezi 20 až 24 stupni Celsia a vítr ve čtvrtek také bude pofukovat mírný od jeho východu až východu, k večeru pak bude slábnout.
0: A další víkend tedy v tom dlouhodobějším, pouze zevrubném pohledu, podobný jak teď, už teď se můžeme těšit?
2: Vypadá to, že ano, jenom v neděli už se tam potom zvyšuje šance, respektive v noci na pondělí, že bude přecházet nějaká fronta, ale ono je to asi ještě docela daleko, takže uvidíme.
0: Určitě ještě zpřesníme. Vy ale víte naprosto přesně, jaké byly na svatého Václava maximální a minimální teploty dosažené v našem kraji. Prozraďte ještě tohle.
2: Nejvyšší hodnota je 29,4 stupně Celsia, naměřena byla v Kunovicích v roce 1942 a Huslenky Kychová v roce 1970, hodnota nejnižší, minus 3,2 stupně Celsia.
0: Fíha, tak by mohl klidně i mrznout dnes. O to pozitivně jistě vnímáme ten dnešní den a krásný pohled na něj nám poskytla i meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za to, mějte se hezky, příjemný zbytek svátku.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A už za malou chvíli s námi můžete také nahlédnout do fascinujícího světa starobylého umění, které po staletí zdobilo zbraně, šperky, hodinky i slavnostní předměty. Vydáme se do kovoritecké dílny v Uherském Brodě. Pojďte s námi hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Co se skrývá zajemnými liniemi vyrytými do kovu? Kolik trpělivosti, talentu a mistrovské přesnosti je potřeba k vytvoření díla, které přetrvá generace? Tradice kovoritectví sahá až do starověku a přetrvává dodnes. Své o tom ví Iris Fojtíková z Uherského Brodu, pro kterou se tato profese stala velkou láskou. Do její dílny vyrazila i redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
2: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
3: Kořeny kovoritectví sahají až do starověku. Rytými ornamenty se tehdy zdobily šperky, zbraně, pečetidla nebo třeba nádoby. Iris Fojtíková z Uherského Brodu přišla k tomuto řemeslu vlastně náhodou.
4: Kovoritectví mě bylo přiděleno, protože já jsem chtěla být zlatnicí. A protože tam byl nával a nebylo už jako místo, už jsem byla nad ten počet, tak mě bylo přiděleno rytectví.
3: Vzpomíná na časy studií. Do řemesla se zamilovala téměř okamžitě.
4: Málo kdo ví, co to je rytectví, protože se mě někdo zeptá, co děláš rytectví. A tak vždy následuje, a co to je. Je to vlastně zdobení věcí.
3: Paní Iris živí hlavně zdobení zbraní. Čas od času si udělá radost reliéfem. Pokračuje Iris Fojtíková.
4: Reliéf to je už taková sochařská práce a tam právě k tomu potřebujete ten výtvarný cit. Moji zákazníci jsou většinou myslivci, lovci, takže chtějí, aby ty zvířata vypadaly tak, jak mají. Tam právě je to potřeba, aby ten člověk výtvarně byl schopný, aby to dokázal zobrazit tak, jak to prostě ve skutečnosti vypadá.
3: Nevždy ale pracuje na zbraních.
4: Nedávno jsme udělali pro pana arcibiskupa pražského pečetidlo s jeho znakem biskupství. Byli jsme tři, já jsem ryla ten erb, manžel vyrobil tu rukojeť a paní Pavla Slunečková Surá dělala ozdobnou kazetu, takže pak jsme to předávali s velkou slávou na Velehradě a bylo to hrozně fajn, protože pan arcibiskup je velice příjemný člověk.
3: Když se před lety změnila legislativa, musela si tato energická dáma doplnit vzdělání v oboru puškař. Později své zkušenosti předávala dál.
4: Neznám nikoho, kdo by jako žena učil tady ten obor, takže asi jsem jediná ženská ve střední Evropě, která učí chlapy, jak mají dělat zbraně.
3: Právě onen puškařský kurz jí přinesl do života i lásku. Lektor se později stal jejím manželem. Jsou tedy nejenom životními, ale také profesními partnery, kteří se skvěle doplňují. A kolik času paní Iris zabere zdobení jedné zbraně?
4: Já obecně teda nesnáším tu časovou tíseň, tak proto já si dávám na každou tu zbraň měsíc až tři, podle toho, jak je to náročné. A když to pak odevzdám dřív, tak je z toho radost.
3: Iris Fojtíková už si vychovává následovnici.
4: Velice si toho cením, že tady ta slečna tráví svůj volný čas. A tak si tak jako maluju, že mi to prostě jednou jako převezme a že to bude pokračovat. No.
3: Co jí řemeslo přineslo do života?
4: Mně přineslo naplnění a radost. Já se každý den těším do práce. Mě to neskutečně baví a já pořád to dělám ráda.
3: Z Uherského Brodu Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
1: I ve svátek pro vás budeme mít za chvíli v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Dnes další velmi důležité téma, a sice jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Ještě předtím věřím, že vás potěší píseň ze slavného, téměř pohádkového fantasy příběhu Nekonečný příběh.

0: Věřím, že 3 minutky před 3:15 prožíváte s Českým rozhlasem Zlín sváteční pohodu. Možná ale třeba teď míříte někam autem, třeba někam na návštěvu za svými blízkými. Tak i vy, ale i vy, třeba, kteří třeba jenom někde lenušíte, si s námi můžete teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je celkově za volantem bezpečno. Ještě tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před vámi. Slovo dostane Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou. Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v rámci tohoto seriálu povíme o dalším velmi důležitém tématu. Už při jeho vyslovení se možná leckterý řidič poškrábe na hlavě a nebude si příliš jistý, jak vše správně řešit. Tím tématem bude záchranářská ulička. Nevynechejte!
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková. Bezprostřední dojmy rodačky z Bystřičky na Vsetínsku uslyšíte v našem vysílání už za okamžik. Ještě předtím, Vlasta Rédl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
2: Smutno je mi, smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno neslyšíš. Smutno je mi.
1: České tenistky slaví 12. titul v poháru Billie Jean Kingové. První od roku 2018, kdy se ještě soutěž hrála jako Fed Cup a v jiném formátu. Tým kolem kapitánky Barbory Strýcové ve finále v čínském Shenzhenu zvítězil nad Ukrajinou 2-0 díky výhrám Karolíny Muchové a Lindy Noskové. A stejně jako v předchozích zápasech rozhodli o výsledku už v singlových duelech.
2: Tým Česka přebírá trofej pohár Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a jako kapitánka se raduje Barbora Strýcová, která je čtvrtou ženou historie po Margaret Courtové, Billie Jean Kingové, Chris Evertové, tak i Barbora Strýcová dokázala získat trofej jako tenistka i jako kapitánka.
3: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
2: Je to týmová výhra, byť jako jednička. Asi nejvíc samozřejmě zářila Linda Nosková.
4: Tak znamená to možná jedna ze tří nebo ze čtyř největších snů, který jsem měla. Grand Slam Olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě. Jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Tak jsem se na pravděpodobně tady kapitánku dívala v televizi a tak nějak mě to k tomu dotáhlo.
2: České tenistky s Barborou Strýcovou kapitánkou slaví zisk.

0: Billie Jean Kingové.
1: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
0: Řekla šťastná kapitánka Barbora Strýcová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Zlínský krajský soud bude zítra pokračovat v projednávání případu muže obžalovaného ze zapálení baru. Spolky v Hodoníně se stěhují zpět do dětského městečka. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Dnes čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 24 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Zlínská pobočka krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu a kanistr zapálil poblíž skladu, ve kterém byl barman. Ten utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a rok nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 21 až 22 let vězení. Do dětského městečka v Hodoníně se začínají zpátky stěhovat děti a vedoucí zájmových spolků. Areál ve čtvrti Bažantnice před 5 lety zničilo tornádo. Dělníci teď dokončili opravy, práce vyšly na téměř 115 milionů korun. Teď je tam 12 chatek a provozní budova. První schůzky už v dětském městečku měli třeba skauti, doplňuje vedoucí Daniel Čada.
5: Po tom tornádu vlastně to šlo zrovna tady tím pásem, takže ty chatky, které byly taky původně dřevěné tady, tak ty stromy to popřilehávalo a kompletně se to tady zlikvidovalo, kromě nějaké zděné budovy, která byla teď na místě hřiště, tak tam zůstala klubovna, ve které my jsme ještě rok přebývali, protože byla obyvatelná, ta nespadla.
4: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. To nabízí nový program spolufinancovaný nadací The Kellner Family Foundation. Jeho cílem je do Česka přivést špičkové vědce ze zahraničí. Peníze jim pak mají pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není určený jen cizincům. Hlásit se můžou i Češi působící v zahraničí a přihlášky jsou otevřené do 9. listopadu. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie.
6: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
7: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
6: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes bude v našem regionu jasná obloha nebo se přechodně vyskytne jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 21 až 24 stupňů. Na Kroměřížsku a Vyškovsku čekejte místy jen kolem 19 stupňů a vítr povane mírný jihovýchodní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Odstavené osobní auto může komplikovat provoz na dálnici D2 ve směru na Brno v úseku u Kostic na Břeclavsku. Na zprávy Českého rozhlasu už nyní navazuje druhá hodina pořadu Dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: září se do značné míry vše točí kolem knížete Václava. V Uherském Brodě dnes ale odhalí sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na město královské. Podrobnosti k tomu uslyšíte už za chvíli. Dozvíte se mimo jiné, jak je socha těžká a vysoká, nebo proč stojí na Hradním náměstí. Tak poslouchejte rozhodně i po písničce, ale i pak dál, kdy přineseme mimo jiné další inspirativní rozhovor spjatý s posledním pondělkem v měsíci. Dnešní naplno s Věrou Hotařovou uvítá dámu, která se věnuje činnosti častěji stereotypně spjaté spíše s muži. Poslechněte si po čtvrt na čtyři Marii Gejdošovou, která je myslivkyní. Možná i vy jste si přibalili sváteční vysílání Českého rozhlasu Zlín na cestu někam do lesa, tak Pavel Vacek přeje jménem celého našeho týmu nádherné odpoledne.
0: Český rozhlas Zlín.

0: rámci prohlížení našeho kraju nám teď může padnout pohled na Uherský Brod. My určitě směřujeme pozornost právě tímto směrem, a to i vaši. Počátky osídlení Uherského Brodu totiž sahají až do 10. století a významným mezníkem v jeho historii je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. Sídlo povýšil na královské město. A právě dnes tomuto významnému panovníkovi v Uherském Brodě odhalí sochu.
1: Socha Přemysla Otakara II. Je to samozřejmě jakási moje rekonstrukce, protože nikdo nevěděl, jak přesně vypadá, ale jsou jakési antropologické studie, třeba zlepky a podobně, takže já jsem se tím trochu držel.
2: Říká autor skulptury akademický sochař Radim Hanke.
1: V podstatě ta socha je jakýsi symbol vlastně trošku i té doby a ten Přemysl Otakar tady u mě jakoby v mojej formě není válečník, jo, což on se někdy dělá s mečem a podobně ve zbroji, ale u mě je spíš jako král, to znamená s tím žezlem a s jablkem.
2: Jak ta socha vlastně celkově je vysoká, protože ano. Vidíme, že vlastně je tady poměrně vysoký postavec.
1: Ano, on ten sokol, když to sečtu dohromady, tak je přes 3 metry a ta socha má asi 1,70 m, tak ono to bude mít nakonec kolem 5 metrů, ta kompozice. Samotná ta socha je v podstatě jakoby v životní velikosti. Jinak je bronzová, je to patinovaný bronz a ten sokol pod tím, to je žula. Ta figura samotná není příliš těžká, ta má nějakých do 150 kilo, ale ten žulový sokol, ten válec plus ty 3 segmenty, tak to má tak 3,5 tuny určitě.
2: Proč se Uherský Brod rozhodl Přemyslu Otakaru II. Sochu odhalit, vysvětluje městský architekt Jiří Kolouch.
3: Přemysl Otakar II. Byl panovník, který povýšil Uherský Brod na město královské a je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
2: Ta socha jakoby zhlíží na město, poblíž jsou historické hradby a také muzeum Jana Amose Komenského. To místo jste asi nevybrali náhodou.
3: Ta socha je umístěna v místě, kde stával kdysi historický zeměpánský hrad na Hradním náměstí v přímé návaznosti na ulici Přemysla Otakara II.
2: Slavnostní odhalení sochy Přemysla Otakara II. Se uskuteční dnes v 16 hodin. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
0: A já doplním, že program nabídne průvod s dechovou hudbou, radovčankou a královskou družinou, slavnostní proslovy a poté samotné odhalení sochy. A po programu následuje pohoštění s hudebním doprovodem v atriu muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. To byla tedy pozvánka také na to, jak třeba strávit zbytek toho dnešního svátečního dne. Další tip přidáme i za chviličku a ještě předtím si poslechněte Hanu Zagorovou a přímo Kosmický sen.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Minutku po čtvrt na čtyři mám pro vás v pondělí 28. září, tedy ve sváteční den, jednu pozvánku, jak ještě můžete ten dnešní den krásně završit. Město Holešov dnes pořádá tradiční svatováclavský koncert, na kterém zahraje Holešovský komorní orchestr. Koncertu předchází už v 17 hodin mše svatá v kostele na Nebevzetí Panny Marie a samotný koncert začne v 17 hodin a 45 minut. To je tedy jedna z pozvánek. Další bude mířit na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz, kde můžete najít i spoustu dalších tipů, jak se příjemně zabavit, ale také si doplnit různé informace z našeho vysílání. Třeba pokud vás zajímá náš seriál Co v učebnicích nebylo, tak zjistíte, když kliknete na ty správné odkazy, že vzduch nad námi skrývá přímo oceán. Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli a že v atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Tak to je další z témat, které vám nabízejí i naše stránky a samozřejmě také naše vysílání. Nejen seriál Co v učebnicích nebylo, ale i další jako Osobnosti Česka, Výlety, Hobby magazín, tohle všechno i na našich webových stránkách. Ale samozřejmě budeme rádi, když budete poslouchat dál, ať už jste kdekoliv, bude to stát za to. Hostem dnešního Naplno s Věrou Hotařovou bude nadšená myslivkyně Marie Gejdušová z Uherského Hradiště. A tento rozhovor vám nabídneme už po písničce.
1: Co se může stát, když dítě místo telefonu vezme do ruky hudební nástroj? Třeba z toho jednou vznikne kapela, která koncertuje a skládá vlastní písničky. I takový příběh znají v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích. S jeho ředitelkou Miroslavou Vavrušovou budeme mluvit o tom, co dětem nabídnout, aby jejich volný čas nepatřil jen obrazovkám. Poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už 29. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Hezký den, přátelé. Taky to máte tak, že když se někde debatuje o myslivosti a myslivcích, automaticky si představíte statné muže v zelené uniformě. V Uherském Hradišti se ale v tomto převážně mužském oboru prosadila žena. A to tak, že 18 let zastávala funkci jednatelky okresního mysliveckého spolku, léta je hospodářkou mysliveckého sdružení v Kněžpoli a členkou mysliveckého sdružení v Boršicích u Blatnice. Patří k nejvýznamnějším a nejvýraznějším osobnostem v české praktické myslivosti a za svoji celoživotní práci obdržela dokonce i prestižní ocenění čestné členství v Českomoravské myslivecké jednotě. Přitom právě tato etapa jejího života se odehrává v době, kdy je téměř 20 let v penzi. Paní Marie Gejdošová z Uherského Hradiště, dnešní host naplno s Věrou Hotařovou. Vítejte, paní Gejdošová.
1: Dobrý den.
0: Já ještě doplním pár údajů o vás, aby to bylo úplné. Jste zemědělská inženýrka, ale většinu profesního života jste pracovala i v jiných odvětvích. Třeba jste byla redaktorkou Uhersko-Hradišťské redakce rozhlasu Podrátě, takže kolegyně, a do důchodu jste odešla v roce 2007 po 27 letech práce ve funkcích vedoucí odboru školství a kultury, pak odboru organizační a vnitřní správy městského úřadu Uherské Hradiště. Ale u vás to teda na zasloužený odpočinek zatím nevypadá. Vy jste se netěšila na to, jak si budete užívat volných chvil a budete dělat, co se vám zachce, kdy se vám zachce a co vás baví?
1: Netěšila, poněvadž jsem byla stále mezi lidmi a tato práce mě bavila, protože to je to nejdůležitější, aby člověk něco ze sebe i vydal, co zkušenostma získal za celá léta. A potom mě bavilo jednat s lidmi všech možných profesí, dát jim radu, být k ním vstřícná a hlavně je důležité, což bych řekla, že na dnešní dobu se moc nenese úsměv a netraní.
0: Ano, to vidím na vás, co jsme se potkali, tak máte úsměv na tváři, oči vám září. No a když tak ráda jednáte s lidmi a ještě jste měla vlastně, dá se říct, celoživotní zkušenosti a zážitky právě v oboru myslivosti, to byla náhoda, že jste se dostala do té funkce jednatelky okresního mysliveckého spolku?
1: Já jsem nejdříve pracovala v komisích jako okresního mysliveckého spolku a takže jsem trošku o tom životě toho OMSu něco věděla, díky panu Lubomírovi Novotnému, který tam byl jednatelem a chtěl odejít a hledal jako, kdo by mohl tu funkci za něj převzít. A já jsem zrovna končila na tom městském úřadu, tak jsem to brala jako dobrý pokyn, že bych měla něco ještě dělat.
0: To vás muselo velmi povzbudit. Protože ano. Jste věděla, že tím pádem máte další práci na plný úvazek. Dalo se to tak říct, jo?
1: Bylo to velmi rozsáhlá činnost, do které jsem se zabavila. Tam pomocníci, kteří mě tady v tom pomohli a dá se říct, že díky nim jsem poznávala tak tuto práci průběhnu roku, která naskakuje, dá se říct.
0: Chodíte ještě na obchůzky do lesa?
1: Ano, musím. Mám to povinnosti jednak jako hospodář a pak mě to i baví, jak jste vzpomněla v Boršicích u Blatnice, tam je taky dobrý kolektiv, různá struktura zvěře, přírody a všeho možného.
0: A jestli pak máte i mysliveckou kamizolu, neboli uniformu a flintu přes rameno, když se vydáváte do toho lesa?
1: Několik kamizol, zbrojní průkaz a takové různé věci, které k tomu přísluší a hlavně osvědčení, že můžete tuto práci dělat. To jsou zkoušky, vyšší odborné zkoušky myslivecké, které musíte mít, abyste mohla vykonávat tuto práci veřejného činitele, dá se říct.
0: Když se chystáte do lesa, vy jako žena, velmi upravená, dbáte na svůj zevnějšek, otevřete si skříň, kde máte myslivecké uniformy a přemýšlíte, kterou si dáte na sebe?
1: Podle toho, kam jdete, jestli do společnosti anebo na posed, takže jsou to různé druhy oděvů, které
0: mnohdy... A to opravdu
1: jsou,
0: máte?
1: Mnohdy, ano, mnohdy jsou připraveny už v baťohu, jenom přijdete a rychle vezmete a jdete.
0: No a za tu dobu, co teda sbíráte a nakupujete ty myslivecké dámské uniformy, mění se móda i v této oblasti?
1: Taky, ano, je pěkná móda, jsou takové hezké věci, už jdou s trendem nových látek, nového zpracování a všeho. Mm-hmm. Je to moc hezké.
0: A
1: moc hezké.
0: Poslední uniformu jste si pořídila kdy?
1: Myslím tak před 6 lety.
0: Takže to je moderní kus.
1: Ano, jde o to, jak máte fyzickou stabilitu, abyste se do toho vešla.
0: Tak já si myslím, že vy problém nemáte. Že ty velikosti maličké ano. jsou vždycky k dostání. Marie Gejdošová, uznávaná odbornice v myslivosti, je hostem Naplno s Věrou Hotařovou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Marie Gejdošová, host naplno s Věrou Hotařovou, je jednou z nejvýznamnějších a nejuznávanějších osobností mysliveckého života na Uhersko-Hradišťsku. Před rokem odešla z postu jednatelky okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště, ale myslivosti její celoživotní lásce zůstává věrná. Třeba jako hospodářka mysliveckého sdružení v Kněžpoli, členka mysliveckého sdružení v Boršicích u Blatnice a nebo předsedkyně zkušebního senátu při zkouškách s myslivosti. Paní Gejdušová, jste přísná zkoušející?
1: Děkuji za otázku. Já většinou zpracovávám ty dokumenty písemnosti a musí se jmenovat podle zákona a vyhlášky komise zkušební a tou většinou bývám předsedkyni, protože tam je třeba zpracovat hodně argumentů, které jsou příslušné k té vykonání zkoušky. Od přihlášek, od senátu, od otázek, tak dál. A potom od výsledné zkoušky jako vysvědčení. Takže tady tyto věci má za úkol předseda a musí také dohlížet, aby ta zkušební komise pracovala v tom sledu, jaký je vyhláškou daný. Čiže musí k těm adeptům být i přísná a ptát se, co je.
0: A vy osobně, když probíhají takové zkoušky, tak před nimi oživujete si některé informace, které padnou třeba právě v těch otázkách při té zelené maturitě? Nebo už to máte všechno v malíčku?
1: No tak musí se stále člověk učit, jsou nové a jsou i nové předpisy.
0: Takže to není tak vůbec jednoduché.
1: Ano, tak jak sledují akce od jara, sčítání, krmení, že v zimě ještě potom brigády jsou nějaké udržování.
0: A vy jste u všeho, u tady těchto akcí?
1: Ne.
0: Ale vy sama jste si to taky tím prošla, taky
1: Určitě.
0: Jste to absolvovala.
1: Ano, všechno.
0: Takže
1: to
0: víte, co je čeká. No a vy ještě ke všemu, co děláte, všechno, já jsem toho řekla opravdu minimum, co všechno děláte a co jste teď dělala za těch posledních 20 let. A ještě ke všemu jste si teď přibrala brigádu v archeoskanzenu v Modré. Jaký tam máte úkol, jaké tam máte poslání?
1: Tam je to poslání takové, že napomáhám při vstupu do archeoskanzenu. Tam přicházejí návštěvníci, hodně návštěvníků musím. Je tam velmi dobrý kolektiv, ten organizační, který přijímá jak pokladna, tak jsou tam nějaké upomínkové předměty, kde si co si dalšího vyprávět i z historie toho archeoskanzenu mají za úkol. A jsou tam takové organizačně potřebné práce, že zvířátek je tam hodně, ano, věnují se tam tady těm zvířátkům, aby tam bylo všude uklizeno, čisto a tak dál. Případně si popovídám s těmi návštěvníky.
0: Když vás návštěvníci vidí, jak se na ně usmíváte, tak musí s nadšením a s velkým očekáváním vstoupit do areálu archeoskanzenu.
1: A radostí je tam vstup dětí. Ty malá mrňata, jak já říkám, která se teprve učí chodit a zakopávají o trávník a o všechno, tak to je to radostné, jak oni tam na volné ploše prohájí, nebo jdou za zvířátky, kozičky, že to ano. Ovečky a slepice, husy. Takže to je radostné. To je úplně radostné.
0: Já přidám ještě další radostnou věc a informaci o vás. A to je fitko s vaší kamarádkou Blaničkou. A to chce fakt detailní vysvětlení.
1: No tak, detailní. Já mám po bratrovi pozemek s chalupou v Hovoranech. Má 1800 metrů, sama louka, už tam není nic jiného než zatravněno. Je to tam krásné, na samotě u lesa. No ale když to zaroste, tak se mě ptají všichni, co děláš? Říkám, no jsem ve fitku. A s kým? Já s Blaničkou. A ty máš nějakou kamarádku, Blanička, říká, mám sekačku. Takže nemůžou to pochopit, že se vyžívám dostatečně se svojí Blaničkou.
0: A jak se ještě vyžíváte jinak? Pěstujete třeba bylinky a pak je nějak zpracováváte?
1: No tak většinou už pak dávám tady ten produkt zeleně i sena, tak to dávám kamarádce, která je taktéž ve skanzenu a má svém kontě takovou dobrou práci, které chci snažím pomáhat a má dravce.
0: Takže tam se
1: dravce,
0: to
1: ovečky,
0: sejde.
1: Lamy, tak tam já tyto produkty ráda do VESu.
0: Takže vy jste dodavatel potřebných produktů
1: ano,
0: pro tato zvířátka.
1: Nic nebylo.
0: Máte nějakou záhlibu, které dáte vždycky přednost před všemi ostatními?
1: Já mám ráda práci, jakoukoliv. Mm-hmm. Takže jako, když se naskytne jakákoliv práce, takže...
0: Tak to slyšíte, takto pilná je Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Vedle myslivosti, v níž je uznávanou odbornicí, má čas i na mnoho jiných aktivit, které jí dělají radost. Je hostem Naplno s Věrou Hotařovou.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

świat, jak znam tu lest. Ach, krasko, skrzecieś winili.

0: Hostem naplno s Věrou Hotařovou je Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Výrazná osobnost myslivosti na Uhersko Hradišťsku. Žena, která dokazuje, že penze není cílová rovinka, ale může být začátkem další skvělé kapitoly života. Vy jste v penzi bezmála 20 let, ale pořád pracujete naplno a něčím se bavíte. Splnila vaše očekávání o tom, jak má vypadat život bez těch každodenních pracovních povinností?
1: Určitě ano, protože není nejlepší, aby se člověk zabíral nějakou starostmi, jako jsou starosti, ale aby je tak na sebe dával znát a vůbec se neoprostil od toho alespoň na to, aby nějaký koníček nebo zálibu pracovní měl. A hlavně, co já pořád zdůrazňuji, styk s lidmi. To víte, že v těch lidech, kteří tam přijdou, má každý své starosti, nálady, bolesti i radosti. A mnohdy se rozpovídali, mnohdy ne, a tak z toho taky člověk čerpal moc těch zkušeností, hlavně od těch starších, kteří znali i myslivost z jiných dob, tak je to příjemné. A zase mladí jsou šikovní, že se ptají, jsou zvídaví, mají daleko větší přístup k jiným novým moderním prostředkům a mají zájem. Nemůže se říct, že mladí nemají zájem. Narůstá zájem o myslivost a kurzy.
0: Takže vy jste teď jasně dala najevo to, že když někdo přemýšlí, co vlastně si počne se životem, když odejde z toho běžného profesního života, že je dobré něco pořád dělat, obklopovat se lidmi, protože s vámi se taky život moc nemazlil a měla jste celkem krušná období, z kterých jste se vždycky dokázala sama nějak dostat, a to bylo právě tou prací a tím stykem s těmi lidmi?
1: Ano, bylo. Protože když přijdou a někdo se rozpovídá, jaké má potíže, takže vidíte, že není nikdo sám na to, že je spoustu lidí, který má problém i radost v rodině a musel taky zažít všechno a překonat. Takže tak to i ta příroda mu dává to, že jde do klidu a tím pádem možná těch bolestí ubyde.
0: Vy se netajíte tím, že pracujete ráda a všechno, co děláte, tak děláte s nadšením a máte z toho velkou radost. Taková jste celý život, anebo až po odchodu do penze to na vás takhle přišlo?
1: Musela jsem taková být od maličku, protože my jsme měli hospodářství velké, takže jsem musela pomáhat mamince, že tatínek byl zaměstnaný, bratr už nebyl od mojich 9 let doma, takže se všechno. Obyčejně tatínek řekl, Majo, jdu do lesa na srnce, tam zapřahni si kravku a dovez to tu trávu. Tak jsem jela s travou domů. A byla legrácka, že jsme měli malé kozlíky a ti, jak byl vozík, tak oni šli se mnou, běželi do lesa a při hrázi si skočili na vůz, vezli se chvilku, pak zase skočili do lesa. Takové to bylo radostné mládí.
0: No a teď v čem máte radostný podzim života, abych neřekla stáří, tak radostný podzim života.
1: Ano.
0: Také chodíte s nějakými svířátky, také vás pronásledují někam.
1: Mám 2 holky, Fenečky, jezevčici, takže taky jsou to takové hodné holky, někdy darebné, a pomáhají mi s nimi vnuci, když přijedou, takže takové záživné je to.
0: Říká se, že člověk má mít pořád před sebou nějaký plán, nějakou výzvu. Máte nějaký sen, který si chcete splnit?
1: Mám sen, abych byla ještě zdravá a setkávala se pořád s lidmi, kteří jsou pozitivní, ne negativní. A aby jsme si hodně předávali, že spoustu mám teda spolky kamarádů. A právě, že když pracuji, třeba takový příklad, děvčata pracují u neslyšících, u nevidoucích, že jo, a tam, když se tento kolektiv sejde, tak vidíte i přes ty trampoty, jak jsou pozitivní, jak dovedou se zabavit, takže s nimi taky hodně v tomto kolektivu se zúčastňuju.
0: Pozitivní a stále velmi vitální Marie Gejdošová z Uherského Hradiště byla hostem naplno s Věrou Hotařovou. Někdejší dlouholetá jednatelka okresního mysliveckého spolku, hospodářka mysliveckého sdružení v Kněžpoli, členka mysliveckého sdružení v Boršicích u Blatnice a v neposlední řadě také předsedkyně zkušebního senátu. Za svoji celoživotní práci v oboru obdržela prestižní ocenění čestné členství v Českomoravské myslivecké jednotě. Moc vám děkuji, že jste se s námi podělila o to, jak neuvěřitelně naplno a s radostí svůj život prožíváte a přeji vám pevné zdraví a chuť pořád něco podnikat, ať už v myslivosti nebo jinde. Takže lovu zdar po vašem.
1: Děkuji vám, lovu zdar. A ještě bych podotkla jeden citát, který je velmi pravdivý. Jestliže tě zdraví lidi, které se nepátuješ a neznáš, asi si pro ně udělala něco, na co oni nezapomněli.
0: Krásný závěr. Moc vám děkuji.
1: Děkuji.
0: A vy, přátelé, užívejte si života a naslyšenou příště se těší Věra Hotařová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnešní den české státnosti asi dominuje našemu povědomí o 28. září. Ale já zmíním i to, že je to také světový den boje proti vzteklině, který připomíná výročí úmrtí francouzského chemika a mikrobiologa Louise Pasteura, objevitele séra proti vzteklině. Pokud jste tedy ještě někde v lese, tak v tomto kontextu pozor na případné setkání s nějakým podezřelým zvířátkem. Jinak ale věřím, že se s námi budete nadále především bavit. Postará se o to například už za pár okamžiků Petr Uhřík ve své hudební cukrárně. Včera byla neděle, jelikož je víkend prodloužený dnešním státním svátkem, tak si i tohle můžeme připomenout. Zároveň tím ale mířím už i k dnešní humoriádě po 16. hodině. Souvislost pochopíte hned, jakmile trošku upravím slovosled dané věty a řeknu, včera neděle byla. A věřím, že teď už myšlenky drtivé většiny z vás zaletěly k dnešnímu hostu humoriády, kterým bude Pavlína Filipovská. Moderátor Pavel Kučera uvítá ji, ale samozřejmě i vás hned po zprávách. Pavel Vacek přeje vše dobré k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Je to už nějakých 13 let, co psali nejenom hudební noviny o 50-letém výročí skupiny KTO. Kamarádi táborových ohňů. Suprafon vydal rozsáhlou kompilaci, kde se mapuje celé to dlouhé období fungování jedné naší legendy. Takže můžeme postupovat od začátků v akustickém triu přes poměrně značné narůstání obsazení až po spolupráci s Valdemarem Matuškou a jeho Olinkou. Jenom jedna zajímavost. Když skupinu KTO pozvala americká country asociace na světový festival do Nashvillu poprvé, povolení dostali až potom, co splnili drsnou podmínku. Odehrát 100 koncertů v tehdejším Sovětském svazu. V Tennessee pak byli vybráni jako nejlepší zahraniční kapela, o tom se ale u nás samozřejmě v době socialismu mlčelo. 4x pak ještě zajeli na tento mezinárodní festival a byli jmenováni čestnými členy Country Music Association s diplomem za propagaci zmíněného stylu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Zprávci odhadují letošní návštěvnost Baťova kanálu až okolo 90 tisíc lidí. Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy silnic. Laureátkou ceny Václava Havla se stala iránská právnička Nasrin Sotoudíová. V noci a ráno očekáváme většinou jasno s mlhami a nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Na Baťův kanál letos přijelo zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Detailní data budou ještě sčítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes končí. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
4: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
2: Ve Valašském Meziříčí pokračují opravy místních silnic. Radnice v minulých dnech opravila točnu a část silnic na Štěpánově. Ode dneška se přesunuli do Smetanovy ulice, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
5: Dnes frezujeme Smetanovu ulici. Jedná se o úsek od ulice u nemocnice po Šafaříkovu. Městská hromadná doprava jede podle jízdního řádu pouze s malým zpožděním. Když dělníci dnes práce nedokončí, budou pokračovat zítra.
2: Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudíová v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému vězení. Věznění. Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnosti. Sport. Čeští fotbalisté den po prohře s Chorvatskem na úvod Ligy národů trénovali před vlastními fanoušky. Na hřišti byl celou dobu taky kapitán Ladislav Krejčí, který do zápasu s Chorvatskem vůbec nezasáhl kvůli zranění. Několik desítek příznivců následně čekalo na fotografie a podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl právě o Krejčího, který k tomu to říká.
6: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn a cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
2: České fotbalisty čeká zítra druhý duel v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají ve 20:45 Anglii.
3: Počasí.
2: V noci čekáme většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte jen kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Se zvýšenou opatrností jeďte po Mikulčické ulici v Brně. Stala se tam nehoda autobusu. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už má slovo Pavel Kučera. Začíná humoriáda. Klidný poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
3: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchači. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrýmu vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, je, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: víc. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak si to tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No, nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to...
2: Na čem to zmrzlo, teda řekni.
3: Oni to litovali potom.
2: No, napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho litujou.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkoušky, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec, jako ty. A víš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Staneník vás staví, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se zpožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem odlu neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasuju mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to zkrátím.
6: No to je právě. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí,
3: vidíte,
5: si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný, v těch 75 let.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce.
7: Já se na ní
5: dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo.
3: Ale já vím, po kom to má.
5: Jo?
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju, ale ano. Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Pany?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nose, prosím.
10: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to, v jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč? No,
12: počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Ale co pak to se nepatří. Ale, tvář, to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o tý, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál, nebo futrál.
8: Futrál Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak je to žertovný.
12: No ne.
8: Není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 0,8, 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 80. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
16: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
17: Panty jsou.
16: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
17: Zapomeneš zavřít.
2: Humoriáda.
3: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možné, že to je dobře spočítaný? Asi
3: já si myslím,
5: jo.
3: Že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
3: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.
13: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzovi Čítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Až on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani, Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On ho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád okázal. Půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já bude. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, kde by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že no, jsi tohle odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme jak jest.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, jako, on je slepej, on má 19 jotry a on říká R. A to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zas tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujaja.
5: Hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a ona jak říká, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlez na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vondel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítelem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím. Volá.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Pane
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože mě přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě 100krát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohoto pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle, to já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo,
5: tak ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: jo občas,
2: poslouchejte
6: jo,
2: dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlíku, Božené, ze času zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, jak nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural, já? Dneska jezdím, říkám. No nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné, žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. Už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný? Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá, na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu, já mám koně vraný koně, no, na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá, já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládec tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. A samozřejmě, když teskníval mládec, tedy panenka měla plný právo tesknit taky. A kde jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes. Nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy. A pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát po rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Aha, ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusum.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera, Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a takový malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo,
8: no.
7: On píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla, bust, no. Já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán.

0: to už dávno neplatí, prosím vás, banány, banány. Ne. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarskej guláš.
1: Jo.
0: Takovej maďarskej guláš, naďmároš guláš.
1: A jaký to je?
0: No to je hodně ostrej guláš, ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
1: no.
0: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
1: Nepovídal, povídejte.
0: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
1: Ne.
0: A zase sprcha, ale něco černýho.
1: Magy.
0: Fernetštok. Za chvíli zase fernetštok, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
2: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
2: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec. Mějme se rádi a bude nám krásně, zkusíme to, jo?
2: Souhlasí je i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Průměrný věk kandidátů do komunálních voleb ve Zlínském kraji roste. Brněnská zónově umožňuje návštěvníkům naplánovat si návštěvu podle vytížení. Silnice mezi Přerovem a Hulínem uzavřou opravy. V noci a ráno čekáme většinou jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S podvečerními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Kandidáti do komunálních voleb ve Zlínském kraji stárnou. Průměrný věk letos poprvé přesahuje 47 let. Oproti volbám před 4 lety jsou kandidáti průměrně o půl roku starší. Přímo v okresních městech jsou navíc kandidátky ještě značně nad průměrem. Třeba v Kroměříži se dostali přes 53,5 roku. Při minulých volbách před 4 lety to přitom bylo o více než 4 roky méně.
5: V celém Zlínském kraji kandiduje 31 18-letých, což je nejnižší možný věk pro obecního zastupitele. A ačkoliv zájem mezi nejmladšími narostl, kandidátů pod 30 let je letos v kraji celkem nejméně v historii komunálních voleb. Nejstarší kandidátkou je naproti tomu 92-letá Silva Knedlová, učitelka kandidující ve Frištáku za ODS. David Jabůrek, Český rozhlas.
4: Návštěvníci brněnské zoo mají nově možnost nahlédnout do dlouhodobých dat jejího fungování a vývoje. Díky tomu se mohou podívat, v jakých dnech bývá návštěvnost nejvyšší a naplánovat si svůj výlet tak, aby se vyhnuli špičce. Odkaz na datový přehled najdou zájemci na webových stránkách zoologické zahrady. Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem obsadí v úterý dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
4: Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok dnes v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center či na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
7: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Přes noc čekáme většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte jen kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na dálnici D2 ve směru na Bratislavu v úseku u Židlochovic. Osobní auto tam havarovalo do svodidel. Dále měla dvě osobní auta nehodu mezi Miloticemi a Kyjovem na Hodonínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, ve sváteční den vám přinášíme sváteční vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, tentokrát s herečkou Nelou Boudovou. Natáčeli jsme na letní filmové škole v Uherském Hradišti a věřím, že se dozvíte spoustu zajímavostí, o kterých jste neměli ani tušení. Pohodlně se usaďte, začínáme. Spokojený poslech vám i dnes přeje Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Nela Boudová, herečka, dabérka, koučka, co ještě?
2: Matka.
1: Matka, partnerka, dcera a tak dále a tak dále.
2: Jak se říká těm, co chodí do posilovny? Cvičenka, něco jako cvičenka.
1: Ty chodíš do posilovny?
2: No dneska ráno jsem tady v Uherském Hradišti byla, tak se tím teďka.
1: Jako cvičenka?
2: Jsem právě úplně vyčerpaná, unavená.
1: Aha, dobře. No já jsem chtěl právě začít u toho, když jsem říkal, že jsi dcera. Pojďme se pobavit o tom, jaký jsi měla život, než jsi přišla tady na filmovku do Hradiště.
2: Jak to myslíš?
1: Pokud to nevíte, tak paní Boudová prožila dětství v místě, kde svůj
2: ty
1: život...
2: Ty narážíš na moje dětství v NDR.
1: Ne. Já narážím na tvoje dětství v Ahníkově. Pokud to nevíte, tak v Ahníkově, kromě Nely Boudové, vyrůstal taky Maxi Pes Fík.
2: Myslím, že žil vedle, ne? Nebyl...
1: Ne, já vím, že byl v Ahníkově.
2: Počkej, on byl v Ahníkově a autor žil v Málkově.
1: Aha, takhle to je. Ale ty jsi byla v Ahníkově. Tak jaké to tam, prosím tě, bylo?
2: Z dnešního pohledu depresivní, tak jsou to Sudety, ale já jsem prožila rané dětství v Ahníkově s důchodci, protože to byla taková ta oblast, kam se stěhovali lidi po válce, že dostali ty domovy a děda byl horník povrchových dolů, takže dostal po odsunutých Němcích, dostali dům a žili jsme v Ahníkově, protože já jsem vyrůstala s babičkou a s dědou. A místo pohádek jsem chtěla poslouchat příběhy z koncentračního tábora od důchodců. Jako opravdu, to bylo jako ta napínavá věc, která mě zajímala a bavila.
1: Co, proč tě zajímaly ty příběhy z toho koncentráku?
2: No, protože tam nebyly děti, já jsem si nepovídala s dětma, ale s těma důchodcema. A to byly opravdu, to byla ta generace, která zažila válku, takže jsme hodně mluvili o válce a mnoho z nich bylo v koncentračních táborech, jako opravdu.
1: Aha.
2: Takže to formovalo moje dětství, protože jsem právě vyrůstala mezi těma důchodcema, tak jsem si vytvořila imaginární přátelé mezi zvířaty, mezi slepičkama, jako opravdu. A měli jsme králíky a měla jsem opravdu takovýto idylický dětství na vesnici. Hodně jsem si s něma povídala a hrála jsem si na zahradě s něma a myslím si, že to byl takovej můj jako začátek herectví.
1: Dobře, promiň, ještě řeknu jednu věc. Nevím, jestli to víte, ale Nelin biologický tatínek je Tunisan. Co z něj máš? Co máš jako temperament, divokost?
2: Co myslíš? Hraješ se mnou, tak to víš.
1: Já myslím, že temperament a divokost, ale chtěl jsem to slyšet od tebe.
2: Myslím si, že mám trochu jiný gesta, ale možná je to moje domněnka.
1: Máte pocit, že má Nela Boudová jiná gesta, než jako kdo? Než jako středoevropani?
2: Řekla bych. Řekla bych, že více vyjadřuju rukama a že jsem taková jako celá víc v pohybu.
1: A tvoje maminka to takhle nemá? Není taková divoká?
2: Myslím,
1: já tvoji maminku
2: ne.
1: Znám, ale no. Nevšiml jsem si toho, že by byla jako až takhle.
2: Tak já si myslím, že vždycky se ta genetika podepíše. Souhlasíte se mnou. Všichni máte 50% DNA své matky a 50% DNA svého otce, tak to prostě je.
1: Dobře. Tak jdeme od tohleto tématu.
2: Já bych se přišla rozvědět. Do současnosti,
1: dobře,
2: ano.
1: No ne do současnosti, ještě jdeme do NDR, protože ty jsi od 6. třídy žila v NDR. Řekni nám prosím tě, proč?
2: Moje maminka se podruhé vdala, otec pracoval v České televizi a jako zpravodaj v Berlíně a já jsem žila v NDR. Ale já tak nerada vzpomínám, jako já vůbec nežiju ve vzpomínkách a taky se vůbec nevracím do minulosti. Prostě co bylo, bylo. A pro mě je vlastně strašně zvláštní a ty se mě na to ptáš často, protože spolu děláme besedy tady na poliklinice v Uherském Hradišti, pak se
1: jako
2: dostaneme
1: to, aby to nevypadá, že si děláme besedy na poliklinice, že jsme se úplně zbláznili. My se potom k tomu samozřejmě dostaneme, protože spolu hrajeme v inscenaci, ale teď jsme v NDR.
2: Ale dobře, tak já vám to teda povím. NDR, vidím tady vrstevníky, takže si asi pamatujete na NDR. Chodila jsem v Berlíně do základní školy, chodila jsem do FDJ, Freie Deutsche Jugend, a skládala jsem slib a za odměnu jsem jela do Moskvy. Bylo mi 14 let, takže to bylo moje dětství. Byl to pro mě trochu traumatický zážitek, protože jsem neuměla německy. Když jsem přišla do německé školy, prošla jsem takovým dvouměsíčním výcvikem, kde jsem se naučila základní slovíčka a pak jsem přišla do německé třídy. ale samozřejmě život ukázal, že to bylo skvělé. Teď umím dobře německy, jsem za to vděčná a jsem ráda, že jsem tam žila.
1: Otec byl zahraniční zpravodaj Československé televize, ano, v Německu, ale potom byl i v Sovětském svazu, nebo?
2: Ano, byl v Moskvě. Já jsem hrála v té době hru na kladně, kterou režíroval ruský režisér. Noční zabavky se jmenovala. A stala se taková věc, že on tu hru režíroval i v Moskvě a ta ruská herečka jim onemocněla. A měli jet na zájezd do Toljaty a neměli, kdo by se to tak rychle naučil, tak jsem dostala tenkrát, naprosto to nechápu dneska, dostala jsem ten scénář v azbuce a tu roli jsem se naučila. A opravdu jsem letěla do Moskvy, kde jsem se setkala tady s rodiči, ale hlavně jsem teda, jsem se s nima pak zase rozloučila a zkoušela jsem s těmi ruskými herci tuhle hru, Mereška, noční zabávky, a letěla jsem do Toljaty. A byl to pro mě naprosto neuvěřitelný zážitek, protože jsme tam byli v době, kdy nebylo moc jídla. 80. roky to byly. A všichni vlastně ty herci si vezli z Moskvy spoustu jídla. Jeli jsme vlakem přes noc do Toljaty. Tam jsme byli v příšerném hotelu a viděla jsem na trhu poprvé, a to mě úplně fascinovalo, kuřata, který si nosili ty ruský ženy a vykukovali jim ty pařáty, víš, protože oni jako prodávali s těma pařátama. Takže jsem měla takový jako spoustu zvláštních věmů. Ale taky jsem se dostala s tím ruským divadlem do pionýrského tábora, který byl zavřený, a ten náš režisér se znal s tím vedoucím toho tábora a jeli jsme na lodičce v noci po řece. Pila se vodka, k tomu se zakusovaly ty slaný okurky. Takže tam mám jako spoustu zážitků z toho Ruska a s tou herečkou, která mi hrála maminku, jsme do dneška v kontaktu. A bylo to zrovna v době, kdy byla válka v Afghánistánu. A ona mi vyprávěla, jak prodala všechny věci a podplatila někoho na úřadech, aby její syn do té války nešel. A to mě jako fascinovalo tenkrát. Jako je velký, hluboký příběh zatím byl a ten syn pak emigroval do Ameriky a tam zůstal doteďka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte sváteční vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme s herečkou Nelou Boudovou natáčeli na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
1: Ty jsi říkala, že když jsi hrála na dvorku v Ahníkově, že jsi hrála s těma zvířátkama, že tam byl možná zárodek herectví tvého?
2: Já myslím, že ano. Já jsem teda přesvědčena, jsem fatalista, jo? Tak já jsem přesvědčena, že my ten osud máme naplánovaný. Já jsem jako věděla vždycky, že budu herečka, i když u nás v rodině nikdo nehrál. Já jsem o tom nepochybovala ani minutu, takže já jsem o 4 let věděla, že budu herečka. Asi mě nějak bavilo se předvádět, ráda jsem se jako malá převlíkala, vymýšlela jsem si různé postavy. A vůbec jsem si samozřejmě nedokázala v té době představit, co všechno je zatím, že jo, viděla jsem ten povrch. A taky se mě maminka vzala do Národního divadla na Lišku Bystroušku, když mi bylo asi 6. Posadila mě na tuto báječnou dlouhou Janáčkovou operu v 6 letech a sama odešla. Jo, nechala mě tam někde na přístavku. A jednak jsem měla trochu strach, ale byla jsem fascinovaná tím, že člověk může být liška. A tam se mi to jako utvrdilo, že chci být herečka, že můžu být vlastně čímkoliv.
1: Když potom začala vnímat divadlo, byla to ta Liška Bystrouška, nebo to ještě byly další formativní zážitky v divadle?
2: Já si myslím, že jsem divadlo začala vnímat teprve na konzervatoři. Kam jsem se vrátila, když jsem byla v tom NDR, pak jsem šla na konzervatoř.
1: No ale to, že ses přihlásila na konzervatoř, tak mezi tím nic nebylo? Tam byly jenom ty hrátky s těma slepicema a najednou ses přihlásila? A nebo tam bylo něco mezi tím, co tě utvrzovalo v tom, že bys tuhle tu cestu chtěla postoupit?
2: Byla tam ta obrovská touha, ale já jsem byla v tom NDR, rozumíš? Takže já jsem se připravovala sama, pak se na mě díval Jiří Vala, který tenkrát mi pomáhal. A přišla jsem na konzervatoř, měla jsem báječné spolužáky, Martina Zounara, Mahulenu Bočanovou, Míšu Jilkovou, která tenkrát hrála, Terezu Brodskou, jsem byl takový fakt silný ročník. A samozřejmě na škole jsem strávila veškerý čas, co to šlo v divadle, každý den jsem byla někde v divadle, hlavně v divadle Na zábradlí, to jsem milovala. Pak mě učil Josef Vinklář, takže ten nás hodně bral do Národního divadla. Takže konzervatoř jsem strávila vlastně v divadle a vždycky jsem chtěla hrát.
1: A byla jsi takový typ studentky, která hltá to divadlo? A nebo jsi říkala, teď je tady ta umělecká svoboda a užívala si party? Protože já jsem vypozoroval, že ti studenti jsou jako dvojí. Někteří mají pocit, že jim teď patří svět.
2: Já myslím, že jsem měla oboje v sobě. Jo? Že jsem jako dokázala si užít fakt mejdany a že jsem byla takový rebel. Což se teda pak ukázalo, že jsem jako podepsala několik vět a všechny tyhle ty věci, když mi bylo 18, ale zároveň jsem to divadlo hltala a milovala jsem texty Shakespearea a vlastně to bylo hezký období, když se mě donutil vzpomínat, když tak nerada vzpomínat.
1: A byl nějaký typ divadla, který by tě oslovoval třeba blíž, víc?
2: Je to zajímavé, já jsem si vždycky myslela, že budu hrát na velkém divadle, protože jsem měla ráda velký divadlo, fascinovaly mě ty kulisy a ten prostor a vlastně jsem skončila v Černoherním klubu.
1: Což
2: je malinkaté divadlo a vlastně mám ráda teď malinké formy, což se ukazuje i tady u nás na poliklinice v Uherském Hradišti, viď Jožko? Už bys to možná mohl prozradit.
1: K tomu se dostaneme, ale pojď nám říct, když jsi šla z konzervatoře, měla jsi představu, do jakého divadla bys chtěla? Protože ty jsi nebyla rovnou v Praze, ty jsi nezůstala
2: v Praze. Ne, já jsem si hezky to tak obchodila, já jsem byla v Karlových Parech, pak jsem byla v Českých Budějovicích, pak jsem byla na Kladně a pak jsem se dostala do Prahy.
1: A do Prahy tě koupil kdo?
2: V Činoherním klubu. Ne, počkej, byla jsem u Realistů chvilku. Aha. Takže Hanka Burešová a pak jsem právě ve Varech jsem dělala s Janou Kališovou u Realistů, s Hankou Burešovou a pak mě pan ředitel Procházka oslovil do Činoherního klubu, kde jsem hrála svoji první hru Nahé o dívati Pirandela s panem Suchařípou v hlavních rolích.
1: Kdo to režiroval?
2: Pan Smoček.
1: No a to je právě to. Pan Smoček, pokud náhodou nevíte, je geniální český divadelní režisér. Kolik je mu let panu Smočkovi? Už má přes 90.
2: Já myslím, že mu je hodně přes 90, 95.
1: Je to možné.
2: Ale ještě jsem zapomněla na jednu věc, na jednu velmi důležitou věc v mém životě. Já jsem udělala konkurs do divadla Za branou, takže já jsem zažila Otomara Krejču a tam jsem byla vlastně před Činoherním klubem asi 2 roky. A jezdili jsme po světě s Višňovým sadem A to byl zas úplně jiný přístup než přístup v Činoherním klubu, protože pan Krejča to s náma vždycky rozebíral, dělali jsme jednu stránku dva dny a všechno musel být úplně přesný, narežíroval nám každý pohyb a v Činoheráku jsem pak cítila vlastně, taky se to rozebralo, ale cítila jsem tam naprostou jako svobodu.
1: Činoherní klub je slavná scéna, kdy v těch 60. letech tam byly ty velké osobnosti, pan Abraham, pan Husák,
2: Čepek,
1: pan Šafránková a tak dál a tak dál. Zůstalo tam z toho divadla něco i v době, kdy jsi tam byla ty?
2: Tak já už jsem tyhle velikány bohužel třeba na rozdíl od Ondry Vetkého nepoznala, ale určitě to tam někde bylo. Já jsem pak hrála právě s Ondrou Vetkým, s Ivanou Chýlkovou, s Láďou Dulavou.
1: S panem Nárožným.
2: S panem Nárožným jsem hrála hodně.
1: Uh-huh. Jaký je tenhle ten typ herců, zrovna třeba pane Nárožný? Jak se pracuje s někým takovým? My ho většinou známe, když vypráví o Machovi a Šebestové. Nevím, jestli možná, že někteří z vás jste viděli pana Nárožného na divadle. Jaký on byl jako herecký partner?
2: Naprosto skvělý, ale všichni ty, který jsem jmenovala, Dana Černá, všichni byli výborní. Byly to osobnosti, nebo jsou to osobnosti, byli něčím vychýlený a to mě vždycky jako bavilo, jo? Že byli výrazný, že byli bez mindráků. My jsme si nehráli moc na takovýto kolektivní divadlo, jo? Že každý tam jako přines tu svoji barvu a žili jsme si tak jako ty svoje životy. Petr Nárožný si rád povídal po představeních. Říkal, že vlastně už moc nemá s kým, protože mu odešli všichni právě z té velké generace, ty kolegové. Takže my jsme si hodně povídali, Petr měl rád historii, rád si povídal o divadle. Vlastně mě hrozně mrzí, že už nehraje teďka, že už dělá besedy, ale také si mi připomněl, že bych ho měla navštívit. A byl to báječný kolega a když měl asi 75. narozeniny, tak jsme mu přáli, psali jsme mu všichni přání do programu a já jsem tam napsala, ať se Ondra Vetký na mě nezlobí, ale Petr Nárožný je pro mě největší muž Činoherního klubu. A tak to opravdu bylo. Je to velký muž stále.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti jsme se sešli s herečkou Nelou Boudovou a vy teď v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka posloucháte, o čem jsme si spolu povídali.
1: Pojďme se prosím tě posunout k filmu. My jsme na filmovce, chodíme na filmy, užíváme si filmy. Pamatuješ si, kdy jsi byla poprvé v kině?
2: Jo, jako vůbec.
1: No.
2: Černý Bim, Bílé ucho.
1: Jo, o tom Pejskovi.
2: O tom Pejskovi, ano, to byl můj...
1: Bílý Bim, Černé ucho.
2: Bílý Bim, Černé ucho.
1: Je to tak,
2: já jsem to přesně otočila.
1: Že je Bílý Bim?
2: Ano, vím, že jsme chodili ve třetí třídě jednou týdně do kina. Především převážně na ruské filmy. A to byl můj snad první film, který mě úplně totálně dostal.
1: Dostal tě?
2: Jako dítě, jo. Nevím, jak bych se na to dívala. Teď bych se možná na to dívala, že to je jasný vydírání.
1: A to bylo smutné, že jo?
2: Bylo to smutný a myslím si, že to bylo hodně manipulativní a vykalkulovaný. Viděl jste to tady někdo? Tady. No bylo to prostě o Pejskovi, který se ztratil v Moskvě. Běhá Moskvou. Ani nevím, jak to dopadlo. Myslím, že umřel. A bylo to strašně dlouhý, ale byla jsem fascinovaná.
1: Uh-huh. A začalo tě potom ten svět filmu taky nějak jako přitahovat po tomhle tom zážitku s Pejskem?
2: Určitě. Já jsem měla obrovskou výhodu, protože jsem teda byla to prominentní dítě redaktora České televize. Já jsem byla v 7. třídě na Berlinále v Berlíně. Takže já jsem měla vlastně možnost už jako 13letá vidět filmy, který vlastně vidím teď tady na filmovce. Tak druh takovýchto filmů, že?
1: Pamatuješ si na první krůčky před kamerou?
2: Pamatuju si,
1: že se nepamatuješ první natáčecí den, to asi ne.
2: No, pamatuju si, protože pan Ludvík Ráža byl velice přísný režisér. Dělali jsme na to taky konkurs. A měla jsem taky dvě traumatické věci, že jsem věděla, že tam budu muset běžet nahá do vody. Že jsem se teda ukázala zezadu na kameře. A pak jsem asi 3 dny vůbec nechápala, že ta kamera, která se rozsvítí, takže mě snímá. Protože my jsme v té škole ty filmové herectví neměli. Nebo televizní herectví. A pak mi to přišel ten pan režisér říct až po těch 3 dnech, jakože říká, můžeš se prosím tě dívat do té kamery, která svítí.
1: Ty jsi tam dívala do ní?
2: No, ne, já nevím, asi jsem něco měla tím směrem říct, rozumíš, ale nechápala jsem, že ta kamera mě bere, která svítí.
1: A tam je při televizi kamer víc.
2: Ano,
1: tak
2: ano.
1: Tak to jen, ano, jenom na vysvětlenou. Ano. No a co ti říkal, pane režisér, jak tě učil hrát? Protože na kameru a na divadlo to je úplně jiné herectví, že jo? Rozdíl je v tom, že pojď to vysvětlit to sama, no, když z toho tolik natočila.
2: Ne, já přemýšlím, no, tenkrát se v České televizi všechno zkoušelo. Takže my jsme to měli velmi pečlivě naskoušený. Bylo to vlastně skvělý. Takže já jsem opravdu zažila ještě takovou tu dobu, kdy se pracovalo s hercem krůček po krůčku, jo. Si myslím, že ty děti, ale teď už je zase na škole filmový herectví, což tenkrát nebylo na konzervatoři.
1: Já si myslím, že spousta lidí si tě spojuje s Vratnými lahvemi.
2: Ano, i spousta, jak bych řekla, úchylných mužů, protože mi do dneška chodí na sociální sítě různé nabídky.
1: A, fakt?
2: Ano, jasně. A často mi lidi říkají, já si vás pořád představuju v tom vlaku. A říkám, prosím vás, to bylo před 10 kily.
1: A oni ti píší, jako, že tě viděli v tom filmu a že by co? Jako si s tebou chtěli sejít nebo...
2: Jak kdo? Co? Jak kdo, Jožko?
1: No.
2: No hádej, to... jak kdo?
1: Ne, až tak.
2: Až tak, až
1: fakt?
2: Tak, samozřejmě.
1: To jsou takhle neomalení.
2: Já myslím, že sociální sítě k tomu dávají teďka jako velký prostor, že ti píšou anonymně muži věci, které se prostě nepatřejí.
1: Se neříkají a nepíšou.
2: Ale já bych zazpomínala ještě na režisera, kterého jsem opravdu milovala, s kterým jsem natočila ty nejkrásnější moje role, a to byl Vláďa Drha, s kterým jsem natočila krásný televizní inscenace v Brně hlavně. Točili jsme Racka, dvoudílnou inscenaci s Dášou Bláhovou a panem Hanzlíkem. Pak jsem s ním točila první film, vlastně to byl první film, ten se jmenoval Dotyky, o holkách z učiliště kadeřnického. A pak jsem s ním točila ještě v televizi Anino dítě. To byl zase film o matce z Lidic, která přijde o dítě, že ho vezmou do Německa na převýchovu a přivezou jí dítě. A to je opravdu podle skutečného příběhu. A to dítě není její, ale ona ho nechce dát pryč. Ona se ho chce nechat, i když už ví, že není její, ale pak tam přijde ta německá matka a pozná ho.
1: V čem byl pan režisér Drha zajímavý pro tebe? Nebo proč o něm mluvíš? Proč na něj tak ráda vzpomínáš? Bylo to tím, že ti dal tak velké příležitosti zajímavé? A nebo i tou prací samotnou?
2: Já ho měla moc ráda jako člověka. Opravdu velmi. Byl to vzdělaný člověk, jemný člověk. Neustále si zpíval. Uměl vytvořit takovou zvláštní atmosféru na place. Byl nesmírně laskavý. A měl zvláštní vidění. Zase to bylo trošku takový jako jiný a to mě bavilo.
1: Ještě bych vzpomněl pana režiséra Smyčka, protože si tě ano, určitě pamatujeme, ano. V seriálu Bylo nás pět. Zhrála tu guvernantku.
2: Pak jsem s ním také točila televizní film o Robespierrovi s panem Donutilem. A vidíš, to jsem úplně zapomněla všechno, takže jsi mě donutil fakt vzpomínat. Pan Smyček Karel byl fantastický taky.
1: Je pravda, že je laskavý na
2: place? Je taky velice laskavý, jak krásně umí pracovat s dětma. A pak bych možná vzpomněla určitě na Marii Poledňákovou, která byla rázná žena v mužské energii, která věděla, co chce, která to uměla na tom place prostě pošéfovat. A byla taky báječná.
1: To byly filmy Líbaš jako Bůh
2: a Líbaš jako Ďábel.
1: Jo, a je pro tebe pochválit. Důležité, aby režiséři tě pochválili za to, že jsi odvedla dobrou práci? Protože někteří to berou tak samozřejmě a spíše jenom upozorňují na to, co se nepovede. Je pro tebe důležité, aby ti někdo řekl, že to se ti povedlo?
2: Bylo to pro mě velmi důležité, když jsem byla mladší, teď už to pro mě tak důležitý není.
1: A paní režisérka Poledňáková?
2: Ta uměla pochválit. A já jsem si vůbec jako neuvědomovala, zrovna jsem nedávno o tím přemýšlela, že když jsme točili Líbaš jako Bůh, tak jsme měli na těch horách tak báječný lidi, jakože tam byl pan Lustyk, Jirka Bartoška, paní Adamová, samozřejmě Eva Holubová, paní Magálová, jakože tam byli fakt skvělí lidi. A já jsem byla kolikrát taková, že jsem řekla, jsem unavená, jdu spát. Já to vůbec nemůžu pochopit teďka, jo? Že jsem si ty lidi jako nechtěla víc užít. Že člověk si neuvědomoval, nebo já jsem si neuvědomovala v té době výjimečnost těchto lidí.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Herečka Nela Boudová, to byla moje návštěva, se kterou jsem se potkal na letní filmové škole v Uherském Hradišti. A vy teď na pohovce Jošky Kubáníka ve sváteční den posloucháte, co všechno jsme spolu probírali. Pojďme ještě k dalšímu oboru, další oblasti, a to je dubbing, protože ty jsi českou hvězdou Julie Roberts.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: Řekni nám svině klouzavý.
1: Svině klouzavý. Tak už to prozrád, že si svině klouzavý použil v té své divadelní hře.
0: O té mé hře.
1: Tak já bych ráda popovídala teďka o Joškové hře, kterou hrajeme spolu v Uherském Hradišti na poliklinice.
0: Tak řekni.
1: Tak já to řeknu. Tak my jsme měli v květnu premiéru hry Terapie, kterou napsal tady pan Kubáník. Je to, ano, myslím, že si to slouží potlesk. Je to fakt skvělá hra.
0: Já vám něco musím říct, Nela neví, jaké je moje jméno.
1: Pan Kubáník napsal krásnou hru, kde hraje klienta a já hraju terapeutku. Hra se jmenuje Terapie, tím všechny posluchače srdečně zvu. A je to takový thriller, detektivní, jak bys to nazval? No, thriller.
0: No, nebo detektivka, možná to může být.
1: To je
0: no.
1: I detektivka. A myslím si, že to napsal fakt výborně, protože když mi tu hru nabídnul v den mého svátku 2. února a zavolal mi do Prahy, tak jsem měla pocit, že se asi zbláznil, že jakože si představuje, že budu jezdit do Uherského Hradiště hrát na polikliniku v nějakou jeho hru. A když jsem si to četla, já jsem říkala, to je strašně daleko, jak když je to asi 3 hodiny 20 tím vlakem, to není možný tohle. A jak jsem se takhle četla, tak po každé stránce mi ta vzdálenost připadala menší a menší a menší a najednou jsem měla pocit, že Uherské Hradiště je od Prahy za rohem.
0: Ale oblíbila jsi to tady.
1: Ano, já teďka mám pocit právě na filmovce, jako kdybych byla doma, protože už jsem tady jednak získala nějaké přátelé, pak tady mám svoje místa, mám tady svoji posilovnu, takže jsem úplně šťastná.
0: A já vám musím říct, jak my jsme to zkoušeli. Samozřejmě, že jsme se taky scházeli, ale my jsme to častokrát zkoušeli online. To znamená, že Nela měla zapnutou kameru, já jsem měl zapnutou kameru, a říkali jsme, tak ten text je jenom pro 2 lidi. A takže jsme si to takhle jako vyprávěli. A Nela je trošku taková jako, nevím, jak to mám jako hezky říct.
1: Hyperaktivní.
0: No neposedná, no hyperaktivní. Takže to vypadalo tak, že ona si zapnula doma ten počítač nebo ten mobil, ty jsme si to začali říkat a ona nevydržela, najednou vstala. A teď ta třeba zalívat kytky, tak mě opřela o květináč, teď zalívala jako ty kytky, potom si to zase vzala, šla se třeba nalíčit, tak mě tak postavila před zrcadlo a teď se jako líčila u toho a pořád říkala ty texty. Já jsem měl co dělat, abych se soustředil na to, úplně jsem se takhle třásil a ona úplně s elegancí, s lehkostí a nejvíc mě dostala, když jednou jsme mluvili a ona najednou vstala, furt říkala ty texty, vstala, čapla psa, takhle to vzala pod paží, šla do auta, furt mluvila, psa tam takhle hodila, mluvila, přijela někam, až potom jsem pochopil, že přijela k nějakému psímu kadeřníkovi, tohohle psa tam odevzdala, vzala si už ostříhaného psa, pořád mluvila a vrátila se psem domů. A to jsem říkal, tak to teda panečku, to já bych neuměl.
1: Ale to je daný tím, že máš mužský mozek. My ženy jsme těkavice a my můžeme mít pozornost na mnoha věcech. Muž musí být zacílen, rozumíš, na jednu jedinou.
0: Ano, a to přesně to se nám stalo. Já jsem byl zacílen a ty zbyla těkavice.
1: Ano.
0: Ale hrajeme to rádi. Terapii máme rádi.
1: Máme rádi terapii.
0: A je to taky tím, že to hrajeme na poliklinice, což Nela se strašně dlouho, nejdřív se bránila, trošku říkala na polikliniku, prosím, jak to bude vypadat, to je jako divné. A pak se ptala, jednou mi řekla, vyfoť to tam. Jsem byl tady v Hradišti, vyfoť to tam, já to chci vidět. A já, ty vogla, teď to vyfotím. A ona řekne, že nepřijede. Tak jsem se tomu vyhýbal, takže fotku jsem neposlal.
1: Pravda.
0: Ale ty jsi myslel, že to je chodba, že budeme hrát jako na úzké chodbě.
1: Já nevím proč, já jsem si to představovala, tu polikliniku, jako velmi depresivně. Takže jsem si říkala, takže to představení není žádný hihi haha a ještě to bude v tom depresivním prostředí té polikliniky, kde ty lidi byl to mít spojený s nemocema a s nějakýma špatnýma zážitkama, co tam zažili a kdy jim říkal lékař nějakou šílenou diagnózu a do toho tam budeme hrát tuhle depresivní hru. Jo, ale ono se ukázalo, že poliklinika je velice optimistická, světlá a že to tam vůbec nepůsobí nějakým nešťastným dojmem. A šatnu máme na gynekologii.
0: Jo, my máme šatnu na gyndě. Já jsem poprvé, prosím pěkně, na gynekologii. Já jsem hrál v jednom seriálu gynekologa, ale to všechno bylo v ateliéru, ale teď jsem jako na skutečné gyndě.
1: A přijde mi to teda fakt zábavný, jít do divadla někam jinam než do divadla.
0: Uh-huh. A to jsi nezažila nikdy předtím?
1: Ne.
0: Tak to je premiéra tvoje.
1: To je moje premiéra, no.
0: Na poliklinice na gyndě.
1: Na chodbě gyndě.
0: Na chodbě, dobře.
1: No, nepřeháně, jo?
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jenom o divadle, o životě a o filmu jsem si na letní filmové škole v Uherském Hradišti povídal s herečkou Nelou Boudovou a vy teď u svátečního vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka celý rozhovor posloucháte. Pojď nám prosím tě říct něco o tom dabingu, protože to je taky jako specifická disciplína.
1: Co bys si chtěl vědět?
0: Jak se dabuje Julie Roberts? Pojď nám říct, jak, v čem ona je specifická, v čem je jedinečná?
1: Ona je specifická v tom, že má samozřejmě velkou pusu, tak to má sice víc hereček, ale ona tak zvláštně mlaská. Ona má opravdu takovou věc, že vždycky něco řekne a udělá... A to jako nenadabujete, protože by to vypadalo velmi nepřirozeně, ale opravdu ona, když si pustíte anglický originál, tak ona tak jako pořád mlaskinká, no. Hej, zlozvyk bych řekla, že to je, ale u ní je všechno skvělý. Takže
0: no a jak to jde tohleto ošálit v češtině?
1: No nemlaskneš, no ono to není jako vidět, rozumíš, no, tak jako to ošálíš. Ale já mám samozřejmě velkou radost, že mě Marie Fronková, úžasná naše dabingová režisérka, která natočila všechny ty komedie francouzský z 80. 70. let, že mě obsadila do Julie Roberts, která mi zůstala a já jsem s ní tak hezky mohla zestárnout.
0: A těšíš se vždycky, když někdy vidíš, že natočila nový film, jako a bude práce.
1: Takhle to nemám. Mám to tak jako, tak to jsem na ní zvědavá. Víš, jako těším, je mi samozřejmě blízká, protože když ji vidíte v těch záběrech pořád do kolečka znova a znova, tak vidíte každý její detail, vrásku, všechno, každou úpravu.
0: A umí tě překvapit pořád? Nebo už ji máš tak nakoukanou, že už si
1: umí
0: říkáš...
1: mě překvapit, jo? Pořád, jo, jo, no. Jo, jo. Tak člověk samozřejmě se mění, jak stárne. Takže vidím tam barvy, které samozřejmě v mládí neměla.
0: Když se bavíme o dabingu, ten se taky teď dělá jinak, než tenkrát, když začínala. Jaký je ten rozdíl?
1: Jako všechno. Všude se pospíchá, rychle, rychle, honem, honem. Teďka se takzvaně vytáčí. Dřív, když jsem začínala, když mi bylo těch 18 let, tak jsme stáli v dabingu 2. Museli jsme u toho stát, aby jsme dobře dýchali. Ta smyčka vám několikrát šla dokola, než jste ji začali dabovat.
0: Pojď nám prosím říct, co znamená smyčka. Někteří...
1: Malinký kousíček toho filmu. A teď je to tak, že sedíte, máte potrhaný ten text, máte, nebo ani text už ani není, máte to v tabletu a jedete tak dlouho, dokud to neskazíte. A nemáte toho partnera. A když máte štěstí, tak ten partner byl před vámi, takže slyšíte ve sluchátku jeho hlas, když jste druhý. Když jste první, tak máte trošku smůlu, že vlastně neodpovídáte na to. Takže je to všechno takový přibližný. Jo? A to mě fakt štve, já nemám ráda přibližné věci, ani v herectví, ani v dabingu, nikde.
0: Ptám se na otázky.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Já bych se chtěl zeptat, vy jste z té Prahy?
1: A... Jsem z Praha, povídej to.
2: Právě se chci zeptat, tady, když jste přijela do Hradiště, si vás tady třeba překvapilo něco...
1: Přízvuk?
2: Ne, spíš takhle z nářečí, nebo nějaká situace, nebo něco, co je takhle jiný než
1: tak
2: u vás.
1: Stejný, jako... Já to ale pozoruju, samozřejmě, protože já mám hodně představení, s kterýma jezdím po republice a je to opravdu neuvěřitelný, jak jakoby ten kraj formuje ty lidi. Jako jiný lidi jsou v severních Čechách, jiný jsou v jižních Čechách, jiný jsou na Moravě, tady. Je to jako strašný rozdíl pro mě.
0: A tak jací jsou lidi tady, podle tebe?
1: Veselí.
0: Jo?
1: Veselí, mají rádi víno. Což mě občas tady strhne. Líbí se mi, že tady má

0: jede tím jako malinkatým autem. To byl už ten den. A já jsem přijel metrem. Paní Boudová na mě mávala a já, ty vole, ona fakt je u toho auta. A ty jsme tam přišli, ona říká, jede zpátečka, nejede. Tak prosím tě, domluvíme se tak, zastavíš dopravu a jak zastavíš dopravu, já to roztlačím, skočím do toho a pojedeme.
1: To je ale pravda.
0: A já, ty vole.
1: Joška.
0: A teď jsem se osmělil a jsem říkal, a my pojedeme do Hradiště tady tím.
1: A jak to budeme dělat na dálnici? Tak ne, neměla jsem sílu v tom Jošku nechat. Tak jsem řekla, ne, já mám ještě jedno větší auto, tak jsem pak jeli tím druhým.
0: Protože ona má, ještě jsem vzala ty dva psy a říká, to si myslíš, kam je dáme? Protože tam není vůbec žádný prostor.
1: Ano.
0: Tak já jsem si říkal, já jsem si myslel, že budu mít na klíně.
1: Jako cesta z Prahy do Hradiště s dvouma psama.
0: Tak já jsem se netroufal se zeptat, jestli máš vozový park větší. Tak už to vím. Máte otázku?
1: Tady.
2: Ještě jednu.
1: Povídejte. A
2: to bude spíš na Jošku. Já jsem se ho chtěl zeptat, proč si vybral právě paní Nelu tady do té své hry.
1: Co myslíte?
2: No, to jsou zvědavý.
0: To bylo zvláštní. My jsme se s Nelou potkali poprvé, já nevím, před kolika lety, když přišla do divadla a přišla na jedno představení, vůbec nevěděla potom, když jsme se o tom bavili teď nedávno, že jsem v tom hrál. Potom jsme si šli sednout tady do sklepa někam. A na filmovce jsme se začali potkávat asi 3 roky zpátky a vždycky jsme každý ten rok k sobě měli jako blíž a blíž a blíž. A loni, když byla filmovka, tak jsme šli na kafe, to se protáhlo, nakonec jsme na tom kafe byli několik hodin a já jsem jí tam říkal, že jsem tu hru měl, já jsem ji zrovna měl rozepsanou, ještě nebyla dokončena. Takže ona o tom věděla a zrovna v tom únoru, toho 2. února se to tak sešlo, že to bylo hotovo. Já jsem se rozhlížel, kdo by tu terapeutku mohl hrát. Bavili jsme se o tom, takže Nela to ví. Bavil jsem se o tom i s Dagmar Peckovou, ta byla taky ve výběru, ale paní Pecková měla nějaké povinnosti, takže to nakonec nedopadlo a Nela byla úplně jasná volba, protože ona pro tu postavu je ideální. Jestli jste tu hru neviděli, tak ona je trošku taková rutinérka, je někdo, kdo to trošku jakoby fláká, ale zároveň je hluboká.
1: Co tím chceš říct, promiň, jako, že jsem rutinérka, která něco fláká.
0: Že to, že jako umíš tohleto, jako, že to umíš zahrát, ale zároveň je ta dáma, ty to chci právě říct, nesmírně hluboká a má silný osud a má silný příběh za sebou. A tohleto dohromady není vůbec snadné zahrát a ta Nela to umí.
1: Já ti děkuju. A vůbec jsme si dneska nepovídali o filmech na filmovce.
0: Povídali jsme si o filmech, povídali jsme
1: ale
0: si...
1: Ale ne na filmovce, kde
0: no, na
1: právě
0: filmovce
1: jsme.
0: Jsme si nepovídali. Tak si budeme muset o filmech na filmovce popovídat zase příště.
1: Dobře.
0: Tak jo, děkuju vám, Nela Boudová.
1: Děkuju moc krát. Děkuju.
3: Dnešní sváteční vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka končí. Jsem moc rád, že jste nás poslouchali a těším se, že se příště potkáme zas. Do té doby buďte zdraví a mějte dušu v péří. Přeje vám to Joška Kubáník.
4: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem a jeho hosty.

0: Krvácení dásní může být prvním varováním před onemocněním, které patří mezi nejčastější příčiny ztráty zubu u dospělých. Parodontitída přichází nenápadně a často bez bolesti. Jak ji včas odhalit? Lze její postup zastavit? A jak souvisí zdraví dásní s celkovým zdravím organismu? I na vaše otázky bude odpovídat parodontoložka Pavla Molová. Už 30. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas. Zprávy.
3: Na jižní Moravě vzniknou nové filmové a audiovizuální projekty i díky krajské dotaci 19 milionů korun. Rožnov pod Radhoštěm připomíná všechny svoje sportovce roku. Vláda se od čtvrtka vrátí k regulaci cen pohonných hmot. V noci a ráno čekáme většinou jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Tvůrci filmových a audiovizuálních projektů z jižní Moravy dostanou krajskou dotaci. Zastupitelé odsouhlasili podporu 19 milionů korun. Podle vedení hejtmanství podobné aktivity pomůžou i firmám a službám, které se na jejich vzniku podílí. Pokračuje mluvčí úřadu Martina Žítková.
5: Cílem podpory není pouze vznik samotných audiovizuálních děl, ale také rozvoj místního filmového a kreativního průmyslu a ekonomiky. Do dotačního programu se letos přihlásilo celkem 61 žadatelů. Uspěla více než 1/3 z nich.
3: Sportovní hala v Rožnově pod Radhoštěm má novou stálou výstavu věnovanou úspěšným místním sportovcům. Město získalo halu do svého majetku před 2 lety. Teď v ní otevřelo sportovní galerii, která všechny oceněné připomene, říká mluvčí Rožnova Petra Graclíková.
6: Je tam galerie, kde vlastně budou vystaveni všichni sportovci roku, kteří získali své ocenění, a je to takový motivační faktor i pro ty všechny sportovce, které máme v Rožnově, že o nich víme, že jsme rádi, že sportují a reprezentují město Rožnov pod Radhoštěm nejenom v České republice, ale třeba i ve světě.
3: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. Kabinet zároveň schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Platit má letos a příští rok. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Počasí.
3: Přes noc čekáme v našem regionu většinou jasno a kránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte pouze kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dočasně uzavřená je komunikace mezi Křtinami a Olomoučany na Blanensku po nehodě motocyklu. Dále je po nehodě 3 aut kyvadlový provoz mezi Ochozem u Brna a Brnem. Pozor si dejte také na hlavní silnici ve Žďánici na Hodonínsku, kde bourala 2 osobní auta. Po zprávách Českého rozhlasu začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

Tak dnes byl skutečně krásný sváteční den, den jako vymalovaný. No a v této sváteční atmosféře budeme pokračovat, protože zrovna nyní můžeme při pořadu Morava krásná zem si užívat pěkných písniček. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá, no a k poslechu těch hezkých písniček vás polkou Vladimíra Fefra Jatelinka pozvala Sokolka ze Šakvic. A také dnes budou písničky ze srdce. O jednu z písniček mě poprosil pan Milan Vyžrálek z Miroslavy. Ovšem ne pro sebe. Pro koho, to prozradím, až přijde čas na známou holuběnku. No a pro paní Jolanu Liškovou z Prahy tady mám tichý večer. Už nyní přeji jmenovaným příjemný poslech. Komu blahopřejeme k svátku, není překvapení. Je státní svátek Den české státnosti. Připomínka svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy. Ovšem nezapomeňme, že svátek mají i Václavy, Václavky. Takže blahopřeji a ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Šmukař.

0: Jožka Šmukar dospíval a už tady mám první telefonát a je to paní Jarka z Kroměříže. Paní Jarko, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla vás poprosit o písničku a přáníčko poslat mému vnukovi Honzičkovi Kašikovýmu, který slaví dneska 13 roků. Tak by mu chtěli s dědečkem popřát. Honzičku, všecko nejlepší, hodně štěstíčky, lásky, samé jedničky ve škole a ať ti to všecko šlape. To ti přeje babička Jarka a děda Karošek.
0: Ano.
1: A Kristýnka, sestřenica.
0: Krásných 13 let, paní Jarko,
1: krásný,
0: že jo?
1: Krásný, kdyby to bylo.
0: Tak Honzíček má život před sebou, jaký si ho udělá, takový bude. Paní ano, Jarko, nashledanou, hezký večer.
1: Nashledanou, děkuji moc.
0: Není zač, nashledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, tady Hruška Raječko. Mhm. A chtěl bych popřát panu Jordánkovi, dneska je Václava.
0: Ano.
2: Je to tak, jo, do Horních Bojanovic. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. A paní Jordánkové zahrát písničku pro radost.
0: Tak děkuji. Určitě, pane Hruško. Tak i vám krásný večer. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a tu písničku nám zahraje Moravanka.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak dnes byl skutečně nádherný den. Toto byla Modřická Hodová Rudolfa Zavadila. Věřím, že přinesla radost našim milým posluchačům. No, já jsem tady měla několik telefonátů, dva telefonující nevydrželi, ty to zavěsili asi, ale potom jsem tady měla paní Janu z Ježova, ta nechtěla jít do vysílání, jenom mě poprosila o svoji písničku ze srdce, říkala, že když jsem pro ní hrála, že byla v nemocnici, tak to je jasné, paní Jano, za nějakou dobu vám tu písničku v některé večerní části Moravy krásné země zahrají patronku Bavárii. Teď to budou jiné písničky, ale věřím, že i ty vám přinesou radost, paní Jano. Tak a přání mám tady pro pana Václava Tourka z Chrlic. Milý strejdánku, k tvému svátku ti přejeme pevné zdraví, hodně životní pohody a spoustu výborných vtipů, kterými dokážeš pobavit všechny kolem sebe. Máme tě moc rádi. Maruška, vnoučata Martinka, Markétka a Honzík s partnery a pravnoučata Honzík, Martínek, Maruška, Máťa a Tereska. No a já si tady zkusím vzít ten blikající telefon, takže zdravím, dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu? Takže bohužel musíme se rozloučit, písničky jsou připraveny, hrát bude Podhoranka.

vrca dívča okolo mňa. Vrca dívča okolo mňa. Udělej kolečko, moja galánečko, budeš moja, budeš moja.

0: Tak to byla Podhoranka a už je na řadě první písnička Ze srdce, o kterou mě poprosil pan Milan Vyžrálek z Miroslavy, ale jak už jsem říkala v úvodu, nechtěl tu písničku pro sebe. Tu písničku rád věnuje své ženě Zlatce Vyžrálkové z Miroslavy a také babičce Zlatce Krečkové z Miroslavských Knínic a je to k nedávnému svátku Zlatušek, tak pro tyto Zlatušky bude Holuběnka od pana Milana Vyžrálka. Všechny je zdravím a teď už Holuběnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Já se naskok vrátím k předchozí písničce, byla to Holuběnka Jiřího Zmoška. Tentokrát zněla v podání Vlčnovjanky. No a hlavně ještě jednou musím říct, že tuto písničku Milan Vyžrálek, pan Milan Vyžrálek z Miroslavy, poslal své milé ženě Zlatce Vyžrálkové a také babičce Zlatce Krečkové z Miroslavských Kninic a bylo to k tomu svátku Zlatušek, měli minulý pátek. Takže já přeji všem krásný večer, za maličkou chvilku přijde na řadu ta další písnička ze srdce, ale předtím ještě paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý večer. Tak paní Bětko, dobrý večer.
2: Dobrý, já vás zdravím. Já bych se chtěla popsat a písničku nechat zahrát do Sudoměřic k dnešnímu svátku Vaškovi Možnarovi a trošku opožděně vašemu manželovi také k svátku. Já jim přeju obom hodně zdraví, všecko nejlepší a nech jich písnička potěší. A chtěla bych ještě poděkovat Mírkovi z Bánova, moc mě to potěšilo, když mě poslal pozdrav z té někde, kde je...
1: Ano, on byl na pouti.
2: Tak jsem to poslouchala.
1: Jasně.
2: No. A moc mu děkuju a ať se vrátí v pohodě a ať se zase někdy potkáme. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a poděkování jejím bratrovi Peťovi a panu Makovičkovi Milanovi a manželům Špačkovým a manželům...
1: No prostě všem těm vaším přátelům určitě.
2: Všechno nejlepší a za všechno jim děkuju a posílám jim písničku.
1: Ano.
2: Paní Ostrá, moc vám děkuju a ani jsem to nemohla.
1: Ne, tak dívejte se, pan Mirek z Bánova volal ze Staré Boleslavy, kde byl na té pouti a říkal, ano, že ještě bude v Praze 3 dny, takže si užívá skutečně, ale nezapomněl na vás a poslal vám rozhlasový pozdrav, tak to se cení.
2: Ano,
1: vy
2: ano.
1: Ten pozdrav nesmíme zapomenout na Vaška Možnara, dnes má svátek, no a nesmíme zapomenout ani na písničku, ta bude za chviličku. Na
2: Moc vám, paní Ostrá, děkuju. Jste moc hodná, že jste mě to trošku dala dohromady.
1: Paní Bětko, my to vždycky společně dáme dohromady, že jo? Tak se mějte hezky. Naschledanou.
2: A děkuju a moc vám děkuju.
1: Nemáte za co, naschledanou. No a volal mi také pan František Palát, tomu se líbila polední části Moravy krásné země písnička. Pravda je, že už jsme ji velmi dlouho nehráli. Byla to ta písnička Krásný je příběh náš. No tak náš příběh je určitě také krásný. Doufám, že se tam nevyskytují nějaké nesnáze a když ano, tak s hlavou hrdě vstyčenou je samozřejmě nějakým způsobem spravíme. Takže Krásný je příběh náš, pan František Palát, a to písnička se mu líbila a doufám, že se mu bude líbit i ta další písnička, ale každopádně ta další písnička se bude líbit paní Joleně Liškové z Prahy. To je totiž její písnička ze srdce a dnes pro ní zazní. Takže Tichý večer a Tufaranka ze Šakvic.

0: Dozněla krásná písnička Vladimíra Fefra Tichý večer v podání Tufaranky ze Šakvic a byla to písnička ze srdce pro paní Jolanu Líškovou z Prahy. Takže paní Jolano, přeji i vám krásný večer. No a už dopis, zdraví vás váš posluchač Míra Lorenz Vyškova. Zahrajte prosím těmto čtyřem jubilantům. Právě dnes 28. má jmeniny můj známý Václav Konečný, je z Čejkovic u Čejče. Zítra 29. je Michalů. Další dva moji kámoši mají jmeniny, je to Michal Sláma z Mirošovic, nedávno slavil i 20 let. No a ten druhý je Michal Krejčí z Vyškova. A trošku přeji poslednímu jubilantovi, asi je myšleno trošku s předstihem, přeji poslednímu jubilantovi, protože 3. října má jmeniny Bohumil, je jim pan Bohumil Páník, je z Ostravy. Všem čtyřem přeji hodně zdraví, pohody a spokojenost v dalším životě a jejich rodinám. Přání zasílá jejich známý Míra z Vyškova. Tak to bylo další milé přání. Rozblikal se tady telefon, takže zdravím. Dobrý večer, Ostra. Kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, u telefonu Pavel Janča z Lín, Malenovice. Mm-hmm. Já bych dnes zavzpomínal jenom, protože je toho Václava, tak náš staříček, můj děda byl taky Václav, jmenoval se Václav Večeře, ročník 1879. Já jsem nevzpomínal jeho úmrtí, 2. září zemřel.
0: A já si na to pamatuju, protože jsem říkala, ano, ty ano. Tak pěkně říkáte staříček. Mě staříček, to právě no. Ano, ulpělo v hlavě, no.
1: Ano. Jeho paní, to jsme říkali Bábinka.
0: Přesně tak, ano. Takže budeme vzpomínat, co říkáte, pane Pavle? Budeme vzpomínat jak na Bábinku, tak na staříčka.
1: Ano, já jsem ho sice nezažil, protože já jsem měl rok, když on zemřel, ale tak si ho připomínám a vzpomínám, jak on nechal i jako zápisky, jako psal
0: určitě někdo i třeba vám o něm něco málo pověděl. Tak dobře, ano, bude vzpomínka, ano. Pane Pavle, a vám přeji krásný sváteční večer. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně, naschledanou.
0: No a Moravěnka přidává písničku. Bye.

0: Moravěnka dohrála, já si beru Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Svátek dnes slaví tito naši milí členové. Václavové, pánové Bursík ze Zdounek a Liška z Bezměrova. No ale také má narozeniny paní Marta Křivánková ze Šlapanic. Takže, milí naši věrní posluchači, děkujeme vám za vaši pozornost, kterou věnujete našemu vysílání a přejeme vám hlavně to zdraví, také štěstí nesmí chybět, spokojenost, láska, pohoda. Prostě přejeme vám, je to nejlepší. No a Broněk Uher píše, dnes má svátek kamarád a muzikant pan Václav Zámečník ze Strání Květné a také má svátek i kamarád a fotbalista pan Václav Kadlec z Dolního Němčí. Takže oběma kamarád Broněk blahopřeje i s rodinnými příslušníky a také k přání pro pana Václava Zámečníka se připojují muzikanti z Javorinky a také muzikanti z Dolněmčanky. No a panu Václavovi Kadlecovi blahopřejí i fotbalisté tělovýchovné jednoty Horní Němčí. Je čas na písničku Muzikantova milá.
1: Český rozhlas z

Tak to byla písnička, byla to muzikantova milá Josefa Konečného a Anastázie Janulíkové, hráli Hornobojani. No a ještě tady mám nějaké studiové maily, tak já zdravím pana Františka Kováře, doufám, že i teď poslouchá. Tomu se zase v poledne líbila, hrála Starobrněnská dvanáctka, Božský Karel Zelníček a píše, mějte se fanfárově, tak vy se také mějte, pane Františku, fanfárově, budete mít svátek 4. října. Tak už nyní vám přeji všechno dobré. No a ještě tady mail od paní Nadí Jakubíčkové. Ta mě zase prosí o písničku Holuběnku pro Natálku Jakšovou z Bzence, také pro mě a ještě pro Jardu Wolfa z Ratíškovských Vinohradů. Tak já si všechno napíši. Paní Nadějo, přeji vám krásný večer a doufám, že se vám bude líbit i ta následující písnička. Tu bude hrát Čohajka.

Tak to byla písnička Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka, Povídali, Tatíček, hrála Šohajka. A ještě tady mám pozvánku. Seniori z Hluku vás zvou na seniorskou besedu se zpíváním, která se koná už zítra v úterý 29. září od 19 hodin ve Velkém sále Hlucké tvrze. Jako hosté vystoupí mužský sbor Hůtek z Bánova. Tanci jak poslechu bude hrát dechová kapela Pohoda. No a Morava krásná zem končí. Já doufám, že u nás také byla pohoda. Je 18 hodin 55 minut. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Zpívající Václavové. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, Vaškům popřeje Markéta Ševčíková. Přeji vám všem pohodový sváteční večer, klidnou noc. Loučí se Jiřina Ostráno a na závěr už hraje Gloria, hraje sousedskou z Markvartic Jaroslava Brhela.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tento týden začne ve Slavkově u Brna rekonstrukce Koláčkova náměstí. Zlínský krajský soud bude zítra pokračovat v projednávání případu muže obžalovaného ze zapálení baru. Spolek Milion chvilek vyzval k účasti v nadcházejících volbách. V noci a ráno čekáme většinou jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Slavkově u Brna začnou stavbaři tento týden rekonstruovat Koláčkovo náměstí. Rozsáhlou proměnu město připravovalo několik let. Práce vyjdou na 64 milionů korun, jsou rozdělené do více etap a hotové mají být za 2 roky. První etapa se zaměří na chodníky a parkovací stání na západní straně náměstí, říká vedoucí investičního odboru Slavkovské radnice Petr Lokaj.
2: Staveniště už je předaný zhotoviteli stavby. Oni si teďka vyřizují přechodné dopravní značení, aby ty auta mohli odparkovat pryč a předmětem toho projektu je oprava komunikace před synagogou. Tam vznikne vodní prvek, ale i stromů, parkoviště pro auta, veřejné osvětlení i dětské hřiště.
0: Zlínská pobočka krajského soudu v Brně bude zítra pokračovat v hlavním líčení s 30-letým Danielem Kratochvílem, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Soud čekají další výpovědi svědků. Podle obžaloby muž v loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu a kanistr zapálil. Kratochvíl tvrdí, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Státní zástupce pro něj žádá 21 až 22 let vězení. Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
3: Senát je číslo 1 v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
4: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
5: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
4: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté trénují naposledy před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
6: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou jasno a k ránu se výjimečně vytvoří v údolích mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 10 až 7 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte pouze kolem 5 stupňů a vítr povane slabý, místy mírný, proměnlivý nebo východní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta bourala na hlavní ulici v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku. Dále mělo nehodu osobní auto a cyklista na hlavní silnici v Chudčicích v okrese Brno-Venkov. Zprávy Českého rozhlasu jsou u konce. Přeji příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Krásný sváteční podvečer, vážení a milí posluchači. U poslechu svatováclavské pěkné notečky vás od mikrofonu srdečně zdraví Markéta Ševčíková a připojuje se i autor pořadu Jaroslav Knajzl. V přípravě dnešního pořadu jsme nemohli Václavy, Vašky či Venouše opomenout. Což znamená, že o dnešní hudební náplň se postarají právě dnešní oslavenci. Zaspívá nám totiž hned několik zpěváků Václavů. A začneme na druhé straně republiky. Zpěvák, dudák a také velmi sympatický muž Václav Švík je výraznou osobností folkloru na Plzeňsku. V letošním roce slaví své 80. narozeniny. Pojďme si v jeho podání poslechnout jednu známou polku, kterou si můžete s Václavem Švíkem také zaspívat. A potom ještě jeden valčíček. Zpívá Václav Švík a hraje Plzeňský lidový soubor.

Pilátovských děvčatech dospíval Václav Švík spolu s Věrou Rosypalovou a dohrál nám plzeňský lidový soubor. Přeci jen má ta česká muzika něco do sebe, co říkáte. Ovšem teď za dalším Václavem, ovšem velkým střihem a skokem rovnou do Jihomoravské strážnice. Poslechneme si zpěv Václava Harnoše. Tento nositel výrazného hlasu se narodil v roce 1930 a odešel ve svých 85 letech. Jeho vysoký, zvučný, pronikavý, takzvaně hrdinský tenor byl nepřeslechnutelný a také nezaměnitelný. Po hlase si ho našel už v roce 1954 a do své muziky ho pozval legendární primáš Slávek Volavý. S jehož muzikou pak Václav vystupoval dlouhá desetiletí. Dále Václav Harnoš spolupracoval s celou řadou muzik. A my teď nabízíme písňovou sadu, kterou natočil v roce 1972 s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který tehdy vedl Bohumil Smejkal.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: S Brolnem dospíval Václav Harnoš a já už mám připraveného dalšího dnešního oslavence, kterým je, díky svému křestnímu jménu, zpěvák, muzikant a velmi srdečný člověk Václav Horák z Kyjova. I Václav Horák je zpěvákem tenoru, tedy vysokého hlasu. Poslechněme si, jak Vašek Horák zpíval v roce 2019, kdy byl jeden z pořadů festivalu Slovácký rok věnován právě jeho 75. narozeninám. Václava doprovází cymbálová muzika Friška, ve které hrají také jeho vnuci David a Martin Vašulkovi.

Kyjovský Václav Horák takto zpíval o víně v pořadu Slováckého roku v roce 2019. Lásku k vínu nepředstírá, protože je také samozřejmě vinařem. A dalším Václavem, který nám dnes zaspívá, bude Václav Kovářík. Zpěvák, hráč na všemožné nástroje a také výborný rétor je v našem hudebním archívu zastoupen Měrou Vrchovatou. Ovšem já nyní pustím nahrávku, kterou zaspívá společně s Karlem Rajmicem. A dobře poslouchejte, protože Vašek bude mít solo i na grumle.

V dnešním pořadu nám zpívají Václavové a na závěr jsme si nechali jednoho Vaška speciálního. Jsme sice pořadem lidové hudby, ale myslím, že nikoho neurazí, pokud si poslechneme árii ze Smetanovy Prodané nevěsty. Ostatně začínali jsme v Čechách, takže v prostředí jihočeské vesnice dnešní Václavský pořad zakončíme. Za doprovodu České filharmonie, kterou řídí Zdeněk Košler, zaspívá Miroslav Kop. Jaroslavu Knajzlovi, autorovi dnešního pořadu, to nedalo. A v rámci podpory všeobecného optimismu zakončíme ještě jedním smetanovským sborem, který už také zlidověl. Vážení posluchači, přece, proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá? Pevné zdraví nejen všem Václavům přeje od mikrofonu Markéta Ševčíková a také autor dnešního pořadu Jaroslav Knajzl. A těším se v pěkné notečce zase někdy příště.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil raní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti, do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy, Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty čtyři knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty dvě starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teďko můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
2: Nebo těch mladších.
3: Jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na Severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek high five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně tak zkontrolovat 5, pardon, jak zkontrolovat 5 spánkových cyklů?
2: Potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
1: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
8: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
9: Tak výroba lesního rohu začíná už v přípravě materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
1: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
9: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
1: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
9: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
1: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
9: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
1: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
9: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
1: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
9: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
1: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
9: Ano, mosazné trichtýře, ano.
1: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
9: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
1: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
9: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a těma se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
1: Takže to už je důležitá součást.
9: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval kruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Tip na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 k patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolily, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takovej ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
3: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však Červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcennost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestěvé nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupujou se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku, takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrého dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenového dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jaká stvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned dva termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila dvě osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí. abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

dlažbou měst a jejich špíno, smutkem dní a nudou líno, já tě znám. Ty, kdo ztratil z přízeň dam,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se tě musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty seš strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo. Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já dodneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a dodneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já jsem na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Dčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Dčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě o léta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, no. To byli obchodníci, no. Živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Šenflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Hmm. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec,
2: ano.
3: A jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli najednou v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to. Já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči!
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách? Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Ale okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařes, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starostí, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát.
4: Ivane Vasiljeviči?
3: Ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha, aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji
4: vám. Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No... No tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky... Promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
3: Ale...
4: A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblít třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář. No. A podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: A já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je to? Papa. Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporo? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... Uzurpátor!
5: Cože? Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
5: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
5: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého, sudič.
4: U nás
3: byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: vodu,
4: vaše teta vás, drbna.
3: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Já nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
5: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
5: Ven.
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
4: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
5: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strata do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se opováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: Udělá nabídku k sňatku. nabídku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je tím?
4: Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde je?
5: Hned tu bude, čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
6: Zdál se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
4: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, po stolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Bertie.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Bertie?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básně mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co To, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertie carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertie?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertie?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertie!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertie!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to bylo...

0: Kdo je to zas Caroline?
1: Mama.
0: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
1: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
0: Ježišmarja, já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně. Tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom Safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla odehřívá, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že?
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma a co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak mě kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano, ano,
1: zoologicky moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám lhala, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady v Žulína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piček a cibru. No potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako
0: jo.
1: Určitě, že jsem je navštívila, ale to mě dávno. No líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne. Ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tedy Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné. No jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky liberijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jsme tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz naskrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: Kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy, k bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No.
1: Pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Hm? Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat.
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně, tam jsou pejsci, je tam útulek,
0: aha.
1: Tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také, dobrou noc.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky. Tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy. Zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.
2: Ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.

0: sám.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano, o zoologických.
2: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, do kolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických, všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tu Šňáky v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A tam je ten Halloween a takový ležil.
1: Každý rok tam něco přibude takového. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty být s nimi v kontaktu. No, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
2: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajet do nějaké zoologické?
2: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No
2: jo?
1: Tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
2: Ne. Tam teda to byl zážitek.
1: No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
2: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
2: Tam
1: ve dvoře?
2: Ve dvoře, no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
2: tam
1: hotel.
2: Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
2: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo.
2: Jsou
1: vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
2: Ano, ano.
1: No,
2: je to tam všechno změněné, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, my tady děláme úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, ale tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. ještě to i kombičku.
2: To je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce, jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
2: Někde... chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
2: Ne.
1: To jste jenom vyřizovala tu poštu.
2: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: Mm-hmm. S nějakým chovatelským programem, jo?
2: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
2: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
2: No jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
2: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla. A fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
2: paní.
1: Je to tak? No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Naschledanou.
2: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo, zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a Tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubice to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, je taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je to Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mně to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: Zlín.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: Ne.
0: Jo, v čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďku se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo, nahoře na ty strání, tam už udělali taky jako výběh nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to, a ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, a on taky za nima.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, vidíte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No, je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčovče. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on po ní prý koukal a povídal, no a kde to má být? A volám mu povídat, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: hezký. Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký
0: týden
1: a všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina Skrnová se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste
1: já
0: tam?
1: Vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste tam, jo.
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. Já jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice, jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou
0: vidíte,
1: moje
0: jo, vás.
1: Kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak
0: dobře.
1: My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přijet a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nech toho, tak řekni, o co jde. No, protože se tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opíši láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepojďte tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: Od rádia jsme jezdili všude, se dřív ukázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou a krokodilí farmu v Protivíně. Praha zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule zoo chleby. A tak jsem si našel, co tam mají prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být. Australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumová, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. V Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milí, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačna, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstský je přechod a ano, tam, ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou.
1: Mají
0: pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější, no teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to jsme tam nějak nebyli, tam, no to už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se ponikám, je to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuji vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově.
0: Ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no, vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: jen sebe. Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
1: Ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
0: Tam jsou zubři při teda.
1: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem tam měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
0: to mluvíte o Chomutově?
1: Ano, pořád o Chomutově, ano, ano. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
0: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
1: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že u Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak ze sestřenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
0: Takže to je no Ústí.
1: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
0: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
1: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
0: Novinky a
1: no,
0: tak.
1: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
0: no žádná není šeredná, vidíte.
1: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
0: No to je neomluvitelné, no, zvíře se nemůže bránit. No,
1: že, právě, no, že takhle je ohrožují na život. Tak jo, i vlastně krokodýlovi vyhodili nějaký kam cihlu nebo něco, asi přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo rozstavěno. A normálně mu hodili na hlavu a okomu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
0: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
1: No, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě brzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
0: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
1: To krásné, no, i ta Ústecká, jo. Jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
0: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
1: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
0: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
1: Ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
0: Ne,
1: ale vždycky krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem chtěla sdělit.
0: Dobře, paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Naschledanou.
1: Ano, mě taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla Oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: A zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, tu máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně,
1: prostě,
0: jasně, jsem rád, zvířátka. Že jste to připomněla. No. Jinak, co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrušíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvíděma, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku
1: tady.
0: Možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku už jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
0: No tak ať na to tam dojde. Nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
0: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích kromě koníčků tam zoologickou nemáte?
0: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
0: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje.
1: Kousíček.
0: Tato vynahradí tou velikostí.
1: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě mohli vyjádřit.
0: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
1: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
0: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
1: Zbytek noční služby.
0: Díky.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Někdy zase naslyšenou.
0: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
1: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady. A svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa od Krnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny. A chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě Ostravské, Zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér. A kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A my jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá, a oni, Nero, Nero, a ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo, no a nejvíc se teda naučí ti žací, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům.
0: Chovatelům,
1: protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no, hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestují na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krása se dívat na
0: jasné.
1: ty zvířata.
0: Tak jo, dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýt ze svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej rán. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane.
5: Byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
4: Byl to Shane, byl to Shane, byl to Shane.
0: S Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých pět minut a Abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, a jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano,
6: a my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít, když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, ty tam jsou.
6: Ano, to byla nádhera.
0: Vím, kde.
6: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
6: No, já nevím. Oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
6: No dostali jsme opravdu. My koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
6: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přijde s nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli ne koně, ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to, a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
6: Dobrou noc, děkuju moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: plán.
1: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
2: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
1: Ano, ano.
2: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
1: Takže Maďarska.
2: Tak jsme jezdívali do Budapešti. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
2: No já teď jsem tam delší dobu nebyla, ale je tam jako nádherné, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
2: Vy taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo.

0: ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o nich rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často i, abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopad jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garsonce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo. Všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmenc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou mini rodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak to jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svého kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, teda taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: Kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulůz, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
6: Vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
5: Zabíjí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečný?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Podíváme se. Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, kterých vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám, diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30 odpoledne.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
5: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
5: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
7: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
5: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
7: Se zločinem?
5: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
7: Co byste mi tedy radil?
5: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
7: Nechápu, co má společného.
5: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
7: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
5: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
6: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
5: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
7: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
8: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
7: Nebylo třeba.
8: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
7: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
8: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
7: Jak si přejete, pane?
8: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
9: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
8: Jakou roušku?
9: Co jí máte kolem krku?
8: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
9: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
8: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
9: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
8: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
9: Přece naschledanou, pane.
5: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
6: Zase?
5: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
6: Opravdu?
5: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
6: Jsou to snad ty majky?
5: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
7: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
5: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
7: A komisař?
9: Pojďte dále, pane komisaři.
10: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
5: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
10: A můžete mi říci, pane Holmes?
5: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
7: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
10: Znáte dobře toho pacienta?
7: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
10: To je zvláštní, parbleu.
5: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
10: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
5: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
10: Pravděpodobně.
7: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
10: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
5: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
10: Cože?
7: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. Aha, pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
10: Parble, ale já stále nerozumím.
5: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
10: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
5: Přizpůsobuji metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
10: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
6: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
10: Proč?
6: No trochu masti na bolesti od majek.
10: Oho.
6: Ten muž vám bude vděčný.
7: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
10: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
5: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
10: Oh, lala.
5: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
10: Skutečně? Nedávno začal bolet.
7: Budu se těšit, pane komisaři.
10: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení a potom volám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása, učiněný koncert, povídá Pérko
2: a vděčně se podíval na Damiana. A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián
2: a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
3: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
3: Necháme je jít ještě kočtvrt hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Kočminuty utíkaly a zrovna kočvteřinu před kočtvrt na 1 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
3: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiáne, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla kočvteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
3: Co budeš dělat teď, Damiáne?
2: A kocourek Damián povídá.
3: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
4: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme